až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: loď ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho, jo ho, jo ho.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

0: zase žen.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček, začínají folková pohlazení a dnes budeme tak trochu aktuální vzhledem k tomu, co se venku děje. Předpokládám, že náplň dnešního pořadu vám bude zřejmá už podle úvodní písně, která to má už v názvu Zatracený vedro. Hobous.

slunce žaví jak pec, zatracený vedro, že se jabka na stromech začínají píct. To jsou úryvky z právě odeznělých písní od Rivolu, Hoptropáků a Kamelotu a přesně to definuje téma, kterému se v dnešních folkových pohlazení věnujeme. Vedro. Ne, že bych to chtěl nějak zveličovat, už takhle nám to dává všem zabrat, ale pro folkový žánr je typické, že se zpívají a hrají písně, které žijeme. No, a tohle žijeme teď, i když to zrovna žití není. Vlna veder svírá naši zem. Každý, kdo se vydá na nějakou cestu, s tím musí tak trochu počítat. A i když to je třeba Cesta za tebou od Marien, dovolím si přispět z vlastní autorské zahrádky, popisuje to jeden takový žhavý výlet po asfaltové silnice, kde si odpočte jinak jako Kostelci nad Orlicí, nahoře hezky, pěkně, na sluníčku, tamní asfalt to tak trochu nedával.

Také písnička Ester od Kamarádů táborových ohňů. Staříčka to nahrávka, historická píseň má jako podkres kulisy toho dějství, vedro a vyprahlou prérii. Ano, takových písniček bychom našli hodně. Když se podíváme do současných dějin, i když už je to také vlastně trošku starší nahrávka, dáme si vzpomínku na skupinu Zhasni na cestě od Bejrů, zmiňující jedno legendární uzenářství, které už je asi taky minulostí, pokud vím. Nicméně písnička je to hezká, vedro jak v Andaluzii, to sedí. Michal Vaněk, Kuba Horák, jejich Zhasni a na cestě od Bejrů.

0: Na slunečný den, to je příspěvek od Ivana Hlase do naší sbírky písní pojednávajících o tom příšerném počasí, o tom vedru, ale jak jsme slyšeli z úst jistého pana ministra, klimatická krize byla zrušena, takže vůbec to s tím nesouvisí. Dovolím si teď zahrát historickou píseň A slunce pálí jen, kterou známe v podání Mirka Hofmana a Zelenáčů, ale pojďme se podívat, jak to přespívali na jedno úžasné CDčko, odkazující se na slavné vzory. Pánové, co pánové, neřízené bluegrassové střely z Plzně, copáci.
1: Už v noci jsem vyrazil, jen v bluze, v kalhotách a s párem starých dob. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. A slunce podá do očí a jazyk bez vody už zřejmě.

vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Že ty ještě včera mě to pastor v celé z Bible čet. Teď ze lži viním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

Já dávno boty zahodil, když brzdili můj chvat. A v břiše mám snad stočený ten přestříhanej drát. Když náhle v rukou cítím suchej drn a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá,

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

horkým větrem z kukuřičných polí. Robert Křesťan je opravdu mistr nad mistry v popisu vedra. Vzpomínám si ještě na jednu písničku, já ji zkusím najít, která by se do dnešního výběru také hodila. Tuším, že na albu Starodávný svět, což bylo, myslím, třetí řadové album druhé trávy, vyšlo v roce 1994, jmenuje se takovým zvláštním slovem Ichisach. Píše se to Ichisach. A vykřičník je zatím. A člověk se s tím může jako hrát, polemizovat, co to má vlastně za význam. A když pak dojde k refrénu, co pak nevidíš, že hořím a nevíš, jak to bolí, džipy nás honí po makovém poli. Čisach, čisach i čisach. Někdo mě upozornil na to, že v obráceně, když se to čte, tak to znamená hasiči. Ale jak říká Bob Dylan, píseň je zážitek. Člověk nemusí chápat, co chtěl autor přesně říct, aby měl zážitek, naopak snaha o plné pochopení textu ho může o zážitek připravit. Tak si lámejte hlavu i v tomhle vedru. Ichisach, druhá tráva, Robert Křesťan.

Ano, v důsledku vedra dostaví se třeba i Fata Morgana. O té bylo také napsáno hodně písní. Tenhle třeba od Nezmarů jeho českých, ještě v době, kdy tam sloužila Pavlína Jíšová, od které už jsme dnes jednu pouštní píseň slyšeli. Podíváme se teď, co o Fatě Morgáně zpívají třeba rolničky z Bratislavy.

0: tohle byla mistrovská připomínka Osvobozeného divadla. Fata Morgana Fox, hraná samozřejmě brněnským skvělým cymbál klasikem pod vedením úžasného muzikanta Dalibora Štrunce. Smeknout klobouk zbývá. On se pak bude honit po té poušti, jak zpívávali Osvobození s Kovec Verichem. Dovolím si upozornit, že se nám blíží závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali písničkám žhnoucím o tom, když ty teploty překračují únosné meze. Přátelé, není to legrace, opatrujte se, doplňujte tekutiny, nejlépe ty, co udrží tekutiny v těle, dávejte na sebe bacha a dávejte pozor na své blížní, anebo třeba na sousedy, pokud jste někde v paneláku, pozorujte i lidi kolem sebe na ulici, jestli to zvládají. Je to vlastně taková zkouška lidskosti, ohleduplnosti, jestli jsme schopni se o sebe jako společenstvo lidí postarat. Kéž by to tak bylo. Dáme si na závěr písničku od Bonsai číslo 3, která pojednává o letní noci. Snad v tom najdete trochu úlevy a útěchy. Od mikrofonu se loučí, za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček, tohoto času po schlazení toužící a k vodě mířící.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

vlaky básníků. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seiferte. Vlak jede v 5.36.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Končí. Já mám nalíkají.
2: Slepe toho zdrudana.
3: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
4: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
0: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takový tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý. A...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdyby se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme vždycky viděli no, svůj sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Vtáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Petra B. na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, co jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, a už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní.
4: Dobře.
5: Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. 40 už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil, vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl znát?
4: Chrousta.
7: Vojta Zemlejina vedl krávu na trh a chytil v plovu chrousta. To je scénka z Table Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, co se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, tedy ze Přehvozdí, jsem pro Stable.
4: Děkuji. Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujem, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučeroj, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko. Mějte
6: ano.
10: Se.
4: Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Halo? No halo? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
3: No, tady květa ze Strážnice.
4: No, dobrý den.
3: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 40,6.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme, no, pěkně. Jo. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
12: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
13: Všechno.
12: Náhodou. Škola je základ života.
13: Ale kdo ji má přežít?
12: Ale děti.
13: Jo.
12: To když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná.
13: Jak to?
12: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
13: A teď?
12: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
13: To já chodím do školy ráda.
12: Bodeď, šprtka.
13: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
12: Že mají všichni větší svačiny než já.
13: Ty jsi číslo.
12: Co? Jaké číslo?
13: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
12: No nazdár. Snad to paní učitelka nepozná.
13: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
12: Fakt? A jaká je?
13: Ale... Závistivá.
12: Závistivá?
13: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
12: Co?
13: Ne, otec, Hurvínku.
12: Ty jsi zase něco provedl.
13: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
12: Co jsi vyvedl?
13: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
12: Mašková?
13: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
12: No, diď.
13: No, jaké no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážou... I mluvit.
12: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
13: Jo.
12: Jo?
13: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
12: Co?
13: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
12: No to těžko.
13: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
12: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
13: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
12: Jak to?
13: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
12: Jo, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
13: No, co pak?
12: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys jsi vybral?
13: To je přece jasné. Čokoládový dort.
12: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
13: Směr cukrárna!

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil. Už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně
1: nechybí.
2: Tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam
2: čísla.
1: Máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprve 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: To jsem velice rád,
1: ano. Když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Visi Hák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím.
2: Ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a Bčko. Oba dva,
2: jedno Bčko.
4: Bčko. Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak
2: se
4: jo,
2: hezky.
4: Mějte se
2: naslyšenou.
4: Hezky.
2: Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, Králové, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová, ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tedy ano, Lenka

0: Kováčková.
1: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
2: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
1: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
2: ano,
1: se
2: děkujem.
3: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
3: Ano.
4: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře. A chtěl bych Ačko.
3: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
3: Do humoriády.
5: Ano.
3: Ano. A co jste si vybrala?
5: Vybrala jsem si Hluboušce, která se blíží Hlust Vysiháka.
3: Máme zapsáno.
2: Ano.
3: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
5: Ano, díky.
3: Naslyšenou.
2: Taky mějte se hezky.
3: Tak, dobrý den, kdo je tady?
6: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
2: Děkuji.
6: Dobrý den, pane Přeučil.
3: Dobrý den.
6: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
2: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
3: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
7: Dobrý den. Prosila bych Ačko,
2: ano.
7: A zdravím vašeho vzácného hosta.
2: Děkuji, a velice mě těší.
7: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
3: No, tak nám tady trošku hřmí, že on v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
7: mějte
3: přejeme osvěžení.
2: Ano, taky, mějte se hezky.
3: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
8: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
9: Popelnice! To by byla moc plná.
8: Nechte si své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
10: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
8: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
9: Co to je do prdelky?
8: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápat tu kotala pytel.
9: Je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
8: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
9: To nebude potřeba.
8: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
11: Stačí nebejt úplně pitomej.
8: Lichotka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
11: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktání.
8: Pane ministře, ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
11: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo. Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůlusích. Ne, to ne. A o tom to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlití. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FLVka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepáhce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinárou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Sídliště Mánesova 2 v Bojkovicích prošlo kompletní obnovou 70 milionů korun. Zlínská nemocnice nově nabízí těhotným ženám kolostrální set. Kvůli horku a dlouhému suchu se městské trávníky ukládají ke spánku. Dnes bude slunečno, tropické teploty až 39 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V Bojkovicích na Uherskobrodsku dokončili revitalizaci sídliště Mánesova 2. Řemeslníci tam udělali novou kanalizaci a opravili komunikace, chodníky a parkovací místa. Veškeré povrchy jsou vsakovací, což umožní zadržení vody v krajině. Bojkovic, řekl Petr Víceník z ODS.
2: Vznikl kompletně nový parčík, kde najdete workoutové posilovací prvky, plus je tam taky malý altánek s možností ohniště pro grilování, kompletně nová zeleň a veřejné osvětlení.
0: U příležitosti Světového týdne kojení připravila nově zlínská porodnice pro budoucí maminky možnost zakoupení takzvaného kolostrálního setu. Jde o sadu na sběr mleziva, které může nastávající maminka včas sbírat ještě před porodem a uchovat tak první mateřské mléko kolostrum. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně je podle její mluvčí Dany Lipovské první ve zlínském kraji, která tuto možnost systematicky zavádí.
3: Nově tuto metodu nabízí všem těhotným ženám po splnění indikačních kritérií. Zvláštní přínos má například u žen s cukrovkou, kdy se díky kolostru sníží riziko dokrmu dárcovským mateřským mlékem při hypoglykémii novorozence. A nebo v situaci, kdy může dojít dočasně k separaci matky a dítěte, například při umístění do inkubátoru.
0: Kvůli tropickým vedrům a nízkým srážkám schnou trávníky ve městech po celém Česku. Ukládají se totiž k letní hibernaci. Nadzemní část je suchá, neroste a přijde o svou zelenou barvu. O takový trávník pak podle Barbory Berecové z lesu hlavního města Prahy nemá smysl se více starat. Pomohou jen srážky.
4: Potřebujeme týdenní, příjemný takzvaný zahradnický deštík, kdy to jenom tak jako pomalu kapé a krásně se ta voda pomalu začne vsakovat do té země. A takhle, když bude pršet týden, dva, tak je to úplně ideální na to, aby ten trávník se zase probral a začal něco dělat a byl zelený.
0: Udržovat zelené plochy v lepším stavu pomůže i méně časté sečení. Vzrostlejší tráva je navíc útočiště pro hmyz. V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizbalah. I přes příměří z června Izrael na jihu Libanonu pokračuje v útocích.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno, místy malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 27 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Povane mírný jihozápadní až jižní vítr. Předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Nevím, nakolik jste, milí posluchači, rozdýchali tropickou noc. Otevřené okno moc nepomohlo, ale už se vítáme na startu dalšího horkého letního dne. Tím je středa, datum 5. srpna si propojíme se svátkem Kristiánů a co nám k němu říká historie, to probereme už za chvíli v kalendáriu. Vabiho Daňka si pustíme na přivítanou. Teď je 5 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré ráno do středy 5. srpna. Co najdeme v kalendáriu? Dnešek připomíná slavnou spisovatelku, národní buditelku a také legendární kuchařku Magdalénu Dobromilu Rettigovou. Na svět přišla v roce 1845. Byla vychovávána německy, česky se naučila až v 18 letech. Kromě známé kuchařky uveřejňovala v různých vlasteneckých časopisech povídky a básně a na svou dobu měla také zajímavý koníček. Vášnivě se totiž zabývala mineralogií. Dnes je to přesně 60 let, kdy Beatles vydali své album Revolver, které časopis Rolling Stone vyhlásil třetím nejlepším albem rockové historie. 85 let by dnes oslavil herec Boris Hübner, jedna z nejvýraznějších osobností naší pantomimy. Pocházel z Moravského Vyškova, oplýval smyslem pro humor, díky kterému statečně bojoval i s těžkou nemocí. 75 let je dnes řezbáři Jaroslavu Vránovi. Narodil se v Novém Rozenkově na Valašsku, řemeslu se začal věnovat po smrti svého otce, lidového řezbáře Emila Vrány. Unikátní technikou a stylem vyrábí betlémy. Gratulujeme k narozeninám. A ještě rok 2016, dnes je to přesně 10 let, kdy v Rio de Janeiro začaly 31. letní olympijské hry. Českou republiku na nich reprezentovalo 104 sportovců, kteří vybojovali jednu zlatou, dvě stříbrné a 7 bronzových medailí.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Kapela UB40, čili psáno UB40, dělá skoro výhradně muziku ve stylu reggae, no a tak nám zahraje svoji dost odlišnou verzi, kterou původně zpívali Sonny a Cher. Čili 60. léta měníme za 80. Ke spolupráci si tehdy chlapci přizvali Chrissy Hynde ze skupiny Pretenders. Zní to hezky, letně, za minutu.

0: Před 2 minutami bylo 5:45. V kalendáři středa 5. srpna procházím aktuální informace od meteorologů a než upřesním další letní průběh, zastavím se krátce u ranních teplot.
1: Počasí.
0: Ty jsou zase poměrně rozházené napříč regionem, 22 stupňů v Kroměříži, 19 ve Starém Městě a v Horní Bečvě, 27 stupňů vidím v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem, takže prozatím teplotní strop v našem regionu. Kateřinice Ojčná hlásí 23, Maruška Hostýnské vrchy 25 stupňů. V Hošťálkové je to prozatím 14 stupňů. Zlín, tady je hodnota 24, ve Vizovicích a Luhačovicích 18 stupňů, Bojkovice uvádějí 21, Strání 16, Štítná nad Bláří a Velké Karlovice 15 stupňů. Když ještě přejdu do Valašské Senice a Rožnova pod Radhoštěm, tady je to 20 stupňů Celsia, Vsetín 17. A teď už celková předpověď, která asi nepřekvapí, očekáváme převážně jasno, jenom na severu a západě kraje se může objevit malá oblačnost. Nejvyšší teploty jako včera 36 až 39 stupňů. Mírný jihozápadní až jižní vítr povane rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, večer má ještě zeslábnout. Co se týká rozptylových podmínek, jsou velmi dobré, večer by měly být bez toho slovíčka velmi, takže dobré. Biozátěž stále vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zamíří do světa zvířat. Martin Písařík už za okamžik přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích.
2: Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi. To všechno jsou situace, které mohou do života seniorů přinést různá rizika. Jak jim předcházet a na koho se obrátit, poradí zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 7. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Kdo byli chalupníci? Jak žili a k čemu sloužily různé části jejich obydlí? To vše můžete poznat v jednom z posledních tradičních stavení na Slovácku, v památkovém domku v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Vydáme se tam spolu v reportáži Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Barbora Hitmánková, hezké ráno. 6 kandidátů podalo v senátním obvodu 81 Uherské Hradiště závaznou přihlášku do říjnových voleb. Křeslo senátora bude obhajovat někdejší lidovecký starosta Starého Města na Uhersko-Hradišťsku Josef Bazala. Kandidaturu nahlásil také zdravotnický záchranář Jiří Vašica za hnutí ANO. Opozici v senátu usiluje i někdejší poslankyně ANO Margita Balaštíková. Ta kandiduje za subjekt Odvážné Česko. SPD posílá do voleb jednatele ve vzdělávací společnosti Davida Skibu. Kdo jsou další dva kandidáti, není zatím známo. Vozový park zlínské zoologické zahrady rozšířil nový elektrický vůz určený pro svoz komunálního odpadu. Podle mluvčí ZOO Romany Mikišové usnadní obsluhu areálu a zároveň pomůže snížit emisi z dopravy. Po nedávném zprovoznění fotovoltaické elektrárny jde o další projekt zaměřený na udržitelnost. ZOO už dříve zavedla například vratné nápojové kelímky, retenční nádrže na dešťovou vodu nebo boxy na třídění odpadu. Podle soudních znalců v Česku za posledních 5 let výrazně klesl počet. V některých oborech proto státní zástupci čekají na znalecké posudky i půl roku. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit ji chce nejpozději příští rok. Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympiquem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud Sparta postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Dnes bude v regionu jasno, místy malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 27 stupni a nejvyšší naměříme 36 až 39 stupňů. Vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Herce pantomimy přirovnával k živé soše. Sám patřil k nejlepším českým mimům vůbec. Dnes by se Boris Hübner dožil 85 let, proto to říkám, no a právě jemu bude patřit další reportáž už za chvíli. Teď je 17:30 a 3 minuty. Dobré středeční ráno.

0: Převtělit se a uniknout pod masku, to ho bavilo už v dětství. V 60. letech do tajů pantomimy pronikl naplno. Boris Hübner, o kterém je řeč, i pak učil i své studenty, právě dnes by se dožil 85 let.
1: To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie.
2: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Pelíšky.
3: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: Už ona ještě, promiňte, prakticky od dětství.
2: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
1: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek důle měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stárl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
2: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
4: Rechte han! Rechte tu hraza! Hybne lach máme sa!

0: Římové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět, a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
1: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
2: Dám co, komu se tady líbí.
1: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016, bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: přesně 6:15. Další informace beru od meteorologů. Zjistíme, jakou předpověď pro nás mají na začínající nový letní den.
1: Počasí.
0: Ještě údaje měřících stanic, aktuální čísla. 22 stupňů je v Kroměříži, 19 ve Starém Městě a v Horní Bečvě. Holešov a Bystřice pod Hostýnem uvádějí už 27 stupňů, což je prozatím nejvíc v regionu. Kateřinice Ojčná hlásí 23, Maruška Hostýnské Vrchy 25 stupňů. V Hošťálkové je to 14. Zlín uvádí 24 stupňů, Vizovice, Luhačovice mají momentálně stupňů 18, Bojkovice 21. Ve Strání je to 16 stupňů, Štítná nad Bláří a Velké Karlovice, ti jsou zase na tom pomyslném chvostu, s 15 stupni. 20 stupňů hodnota ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici a v Rožnově pod Radhoštěm. Dnes očekáváme převážně jasno, jenom na severu a západě kraje se může objevit malá oblačnost. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, takže ty hodnoty si vlastně zopakujeme ze včerejška. Povane mírný, jeho západní až jižní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Večer má vítr ještě slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, až večer budou bez toho slůvka velmi, takže dobré. Biozátěž beze změny na trojce, čili vysoká.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Vítáme se do 5. srpna a taky dnes po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, rychlostní kanoista, olympijský vítěz a držitel dalších 5 olympijských medailí Josef Dostál. Dozvíme se například i to, jak ho ve vztahu ke sportu změnilo otcovství.
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna, ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlíkovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla tý její kariéře nějak dál posouvat.
0: Celý rozhovor s Josefem Dostálem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině. Nové zprávy už za chvíli. 6 hodin bude za 8,5 minuty.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kvůli vedru dnes i hasiči v Uherském Brodě znovu kropí ulice. Město připravilo i balené vody zdarma. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci. Z Ručí nad Sázavou vede nová stezka připomínající Tomáše Baťu. Dnes bude v regionu slunečno, teploty až 39 stupňů Celsia. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V celém Česku i dnes pokračuje vlna veder. Ve Zlínském kraji by se podle předpovědi meteorologů měla rtuť v teploměru vyšplhat znovu místy až na 39 stupňů. Města a obce se proto snaží ochlazovat prostředí. V Uherském Brodě budou dnes dobrovolní hasiči kropit ulice v centru města. Lidé také můžou využít balené vody, které jsou zdarma k dispozici v budově městského úřadu, takzvané kachlíkárně. Podrobnosti přidává místostarosta Miroslav Polášek z ODS.
3: V těchto dnech je boj venku v centru spálené velmi náročný, takže proto tam dodáváme balené vody, aby se mohli napít. Plus samozřejmě na náměstí je fontánka s pitnou vodou, takže i touto formou se můžou návštěvníci Uherského Brodu občerstvit.
2: Napajedla na Zlínsku zprovoznili novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníku města zase aplikaci nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Štefkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst i napajedalské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
4: Aplikace se jmenuje Napajedla, je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: 150 let od narození továrníka Tomáše Bati připomínají ve Zruči nad Sázavou. Stezka baťovskou Zručí se jmenuje toto místo. Boty začal Baťa ve Zruči vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením. Doplňuje vedoucí odboru kultury Martina Fialová.
5: Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zručský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
2: V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne ji do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci Sdružení Nového města Pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Stát má 1 miliardu a 240 milionů korun.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno, místy malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 15 až 27 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Povane mírný vítr a předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jak nám říká pranostika, když pálí srpen, bude pálit i víno. A dnešek nám zase pořádně přižhaví. Tak se připravme na tropickou středu. Vítám vás do 5. srpna a přeju za celý vysílací tým pohodové letní ráno. Teď je 6 hodin a bezmála 5 minut. Marika Gombitová přidá svůj slunečný kalendár, ať to máme všechno pohromadě. No a pak už zamířím do zajímavé historie přes kalendárium.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín, přejeme si dobré ráno do středy 5. srpna. Co najdeme v kalendáriu? Dnešek připomíná slavnou spisovatelku, národní buditelku a také legendární kuchařku Magdalénu Dobromilu Rettigovou. Na svět přišla v roce 1845. Byla vychovávána německy, česky se naučila až v 18 letech. Kromě známé kuchařky uveřejňovala v různých vlasteneckých časopisech povídky a básně a na svou dobu měla také zajímavý koníček. Vášnivě se totiž zabývala mineralogií. Dnes je to přesně 60 let, kdy Beatles vydali své album Revolver, které časopis Rolling Stone vyhlásil třetím nejlepším albem rockové historie. 85 let by dnes oslavil herec Boris Hübner, jedna z nejvýraznějších osobností naší pantomimy. Pocházel z Moravského Vyškova, oplýval smyslem pro humor, díky kterému statečně bojoval i s těžkou nemocí. 75 let je dnes řezbáři Jaroslavu Vránovi. Narodil se v Novém Hrozenkově na Valašsku, řemeslu se začal věnovat po smrti svého otce, lidového řezbáře Emila Vrány. Unikátní technikou a stylem vyrábí betlémy. Gratulujeme k narozeninám. A ještě rok 2016, dnes je to 10 let, kdy v Rio de Janeiro začaly 31. letní olympijské hry. Českou republiku na nich reprezentovalo 104 sportovců, kteří vybojovali jednu zlatou, dvě stříbrné a 7 bronzových medailí. Z kalendária je to všechno, pojďme zpátky do regionu. Krásná a provoněná, taková je podle Michaely Hyklové vlna z ovcí, které se celý rok pasou venku a spásají horské bylinky. Ve Vsetíně zní přede příze, tká plédy, ponča i koberce, vypravíme se tam už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Sir Cliff Richard je seniorem ve věku 85 let a bez přehánění jedním z nejúspěšnějších britských zpěváků. V minulosti se nebál zpívat i v němčině nebo dokonce japonštině. No a teď si vemte, že svůj první hit měl už v roce 58. Prostě legenda.

0: Za minutu a půl, 6:45, vítáme se na vlně Českého rozhlasu Zlín do středy 5. srpna a jak bylo slíbeno, jdeme dál po regionu. Vlnu, kterou chovatelé z Valašska sami nemají proti využití, sváží z obcí na Vsetínsku Michaela Hyklová. Vlnu vypere, vyčeše, spřede, utká, některé ovce si dokonce stříhá sama.
1: My se teď s Michaelou Hyklovou nakláníme nad kouskem ovčí vlny. Vypadá to jako taková stará valašská ovce. Záleží na tom, jaký je to třeba druh?
2: Ano, na tom opravdu záleží, takže vlastně ty původní plemena tady Vlašky jsou velice hrubý, mají velice hrubý chlup, takže se využívají většinou na koberce a jenom vlastně velice odolní jedinci z toho můžou mít třeba svetr.
1: Vy teď máte v ruce nůžky. Dříve to byly právě ženy, které s těmi velkými nůžkami obcházely ty ovce.
2: Moje babička mi vykládala, že tu vlnu opravdu stříhali, svázali nohy a ostříhali si z jedné strany a z druhé.
1: Michaela Hyklová má na ohradě ve Vsetíně dílnu, ve které vede kurzy. My teď do té její dílny vstupujeme, dostáváme se do světa jakýchsi moderních kolovrátků, stavů, něco, co bylo dříve na Valašsku běžné, vy to máte ale v té modernější podobě.
2: Aby to bylo funkční, aby mi to vydrželo do konce života.
1: To, co teď tak šíleně vrže, to je válec na česání vlny. A pak přijde na řadu kolovrátek.
2: Ano, na takovém starém kolovrátku jsem předla jako na začátku asi 2 roky a bylo to teda jako těžké právě proto, že vlastně už byl vychozený a neměl mi ho kdo spravit. Jo? Takže jsem se rozhodla si koupit kolovrátek nový a opravdu je to jako, kdybyste si koupili úplně Ferrari.
1: To je auto?
2: Ano, ano, opravdu to jede. Když člověk přede opravdu hodiny denně nebo jako přes zimu hodně, tak se to vyplatí.
1: Tady na zdi visí hned několik velkých barev, taky copů, vlny.
2: Tady tyto barvy, které vidíte, jsou všechny z přírodních barv, pocházejí. Já používám velice ráda právě kořen rebarbory, například kořen mořeny. Cibulové šlupky jsou za mě úplně nej a je tady spoustu bylin, které si opravdu můžete natrhat přímo tady na louce, které barví.
1: A když je upředeno, když je obarveno, tak se začínají tvořit výrobky.
2: Koberečky jednoduché, na dvoulistém stavu, potom se dají tkat různé plédy, ponča, ubrusy.
1: S námi je teď tady taky Hana Fabiánová z destinační společnosti Valašsko.
3: A samozřejmě vlna k Valašsku patří. Co víc by mohlo být valašského, než právě vlna? Jsou to ovečky, které jsou tady na Valašsku. Je to místní výrobek a je to opravdu přímo tady v místě vyrobeno.
1: Michaela Hyklová patří mezi 16 letošních držitelů, kteří obhájili titul Pravé valašské, kampaň, kterou vyhlašuje destinační společnost Valašsko. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Léto má být časem odpočinku. Pro alergiky se ale může změnit v období únavy, svědění a neustálého boje s přírodou. Jak poznat alergickou reakci po štípnutí a kdy je nutné vyhledat lékaře? Jaké druhy pilů dominují v létě a proč mohou být pro některé pacienty horší než ty jarní? Do poradny pro zdraví přijala pozvání alergoložka Michála Vrlíková. Už 5. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 10 minut bude 7:30. Volám do Brna, teď nás bude zajímat léto v dalším průběhu, jinými slovy počasí na několik příštích dnů. To nám upřesní meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Ptám se jako vždycky nejdřív na současný stav, jak hodnotíte dnešní ráno ve Zlínském kraji.
1: A často je to ráno jasné, nebo to je vždy, ale často je to také ráno poměrně teplé a podobně jak včera ty nejvyšší teploty jsou spíše ve vyšších polohách, pak ta čest výjimkám Bystřice pod Hostýnem, tam je opět nejtepleji, zůstala tam to noc i nejteplejší, teplota tam klesla jen na 26 stupňů a 5 desetin, jinak se ty teploty teď nejčastěji pohybují kolem 18 stupňů, někde jsou níž a i v těch nižších polohách jsou někde výš.
0: Dnešek, tedy 5. srpen, vychází z celkového pohledu jako tropický den, bude hodně slunce a horko?
1: Ano, mělo by být jasno, na severu a západě kraje se může objevit nějaká menší oblačnost, a to spíše odpoledne nebo později odpoledne a večer. Ty dnešní maximální teploty očekáváme mezi 36 a 39 stupni Celsia a k tomu bude vát mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Biozátěž beze změny prozatím?
1: Ano, prozatím stále stupeň číslo 3.
0: Jak bude s počasím zítra, ve čtvrtek? Je tam nějaká změna nebo nás čeká další nadprůměrně teplý den?
1: A on zatím nadprůměrně teplý zůstane, protože se něco začne dít až po tom čase, kdy ty nejvyšší teploty nastávají. Konkrétně noc a počátek zítřka by měly být jasné, polojasné, pozdí odpoledne a pak hlavně večer bude oblačnost přibývat a postupně se i na větší části území objeví přehánky nebo bouřky. Ty mohou být lokálně i velmi silné, ale jak už jsem říkala, před nimi ještě teploty stihnou vyšplhat mezi 33 a 36 stupňů Celsia.
0: Tak se podívejme ještě kousek dál na pátek a začátek víkendu, jak tedy prozatím vychází konkrétně další období. Naznačme si.
1: A v pátek to budou už teploty trošku jiné, nebudou tropické, ale často jen nebo letní, budou se pohybovat mezi 22 a 26 stupni Celsia, ty ranní budou stále docela vysoké 20 až 16 a jinak bude pátek zpočátku s velkou oblačností, na větší části území se bude vyskytovat déšť nebo přehánky a bouřky, ty stále mohou být i silné a během dne budou srážky ustávat, oblačnost se bude částečně zmenšovat a sobota pak bude opět slunečná, sníží se noční teploty, ale naopak zase zpátky porostou ty teploty přes den na 24 až 28 stupňů Celsia.
0: A ještě teplotní rekordy, asi dnes budeme jeden přepisovat, ale jaká jsou to prozatím čísla pro 5. srpen ve Zlínském kraji?
1: A to maximum je z Napajedel z roku 1947, naměřili tam 37 stupňů Celsia a minimum je z roku 1949 z Halenkova na Vsetínsku. Teploměr se zastavil 3 stupně a 6 desetin nad nulou.
0: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín tentokrát připravila meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Už jenom přesný čas, za 6,5 minuty bude 6:30.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Celkem 10 dětských jízdních kol, včetně přídavných koleček a 5 odrážedel, pořídilo město Zlín na dětské dopravní hřiště v Malénovicích. Nové vybavení je určené výhradně pro výuku předškoláků z mateřských škol v rámci dopravní výchovy. V areálu jsou nově také ve zkušebním provozu automaty s nápoji a drobným občerstvením. Festival Starý dobrý western nabídne o 1. srpnovém víkendu country hudbu u přehrady Bystřička na Vsetínsku. Třídenní přehlídka určená i příznivcům bluegrassové, trampské a folkové muziky se letos koná po 27. Posluchačům se na 2 scénách představí téměř 30 interpretů. Tropická vedra a dlouhodobé sucho vysušují městské trávníky po celém Česku. Rostliny přecházejí do letní hibernace, přestanou růst a zažloutnou. Odborníci upozorňují, že pomoct jim můžou hlavně vydatnější srážky a také méně časté sečení, které zadržuje v půdě víc vláhy a prospívá i hmyzu. Dočasnou ochranu ode dneška získají jen Ukrajinci, kteří splní své vojenské povinnosti. Přísnější pravidla platí pro nové žadatele. Nestahuje se na ty, kteří už dočasnou ochranu v EU mají a jen ji prodlužují. Změna podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet nově příchozích lidí z Ukrajiny do Česka až o 10%. Dnes bude v regionu jasno, místy malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 28 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Povane mírný vítr a předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Měl bych tu ještě kousek dopravní historie. V roce 1914 byl v americkém městě Cleveland instalován první elektrický světelný semafor na světě. Jenom pro srovnání, na Moravě se objevil až v roce 1946. Tak jedeme na zelenou a přeju klidné cestování nejenom po regionu. Teď je 6:30 a 3 minuty v kalendáři 5. srpen. Dobré ráno.

0: Když nám hráli Beatles, jenom připomínám pro vás, co jste třeba neslyšeli v kalendáři, že je to dnes přesně 60 let, co vyšlo legendární album Revolver. My jsme si hráli z jiné desky, pozdější Abbey Road z roku 69. A jenom připomínám, zase dnes je 5. srpna, pohodu u vstávání do středy přeje tým Českého rozhlasu Zlín. Vysoké teploty můžou ovlivňovat účinnost léku, případně je můžou poničit. Proto bychom si teď během veder měli projít lékárničku a zkontrolovat, jestli třeba není potřeba něco z ní přemístit na lepší, řekněme, bezpečnější místo. K tomu si řekneme víc 10 minut před 7:30. Jako každou středu i dnes pro vás máme připravenou i poradnu pro zdraví, tentokrát na téma letní alergie. Na dotazy moderátorky Silvie Pospíšilové i vaše bude odpovídat odbornice z alergologické ambulance Valašsko-Meziříčské nemocnice AGEL Michaela Vrlíková. Poradna pro zdraví začíná po zprávách v 11 hodin. A já už za chvíli přidám počasí, znovu se podíváme do dnešní předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 6:45, teď si řekneme, jak vidí dnešek meteorologové. Krátkou předpověď otevřu jako obvykle ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 14 a 28 stupni. Očekáváme převážně jasno, jenom na severu a západě kraje se může objevit malá oblačnost. Nejvyšší teploty, tak jako včera, 36 až 39 stupňů, povane mírný, jihozápadní až jižní vítr, rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, večer má ještě vítr slábnout. U toho jsou velmi dobré rozptylové podmínky, večer budou postupně dobré. Biozátěž stále vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Povídání plné smělých plánů, dobrodružství a odvahy, takový byl v našem vysílání rozhovor s Vlaďkou a Vítem Vintrovými, kteří otevřeli v srdci přírody Bystra pro turisty. Ukázku z rozhovoru uslyšíme za okamžik.

0: Ona provozovala cestovní kancelář na Novém Zélandu a věnovala se také horské záchranářské kynologii. On měl rozjetou restauraci v severním Walesu. Každý na jiném místě planety strávili bezmála 20 let, pak je osud svedl dohromady, rozhodli se vrátit zpátky do Česka a dostali velmi odvážnou myšlenku. Otevřít bystra uprostřed chráněných krajinných oblastí v Bílých Karpatech a v Beskydech a tady se taky začíná psát příběh Vlaďky a Víti Vintrových. Jak je napadlo otevřít si bystra tam, kde dávají, jak se říká, lišky doslova dobrou noc, se jich zeptala moderátorka Silvie Pospíšilová.
1: S tím řekl nám to Vlaďka. Máme psi. A tam jsme čárali pořád a tam jsme si všimli, to bylo tehdy na tom javornickém hřebenu, že tam za každého počasí mohla být mlha, mohlo pršet. Tam pořád čárali ti lidi a my jsme pak zjistili, že tam mezi tou lokací Kohoutka a kasárna vlastně nic není. A Vlaďka to měla nějak už našlápnuto tohle z Nového Zélandu, tu ideu.
2: Takže jste našli díru na trhu.
1: Dá se to tak říct.
2: Když k vám dorazí unavený pocestní, jaké dobroty mu nabídnete? Pojďte navnadit posluchače.
3: Tak unavený pocestní u nás v první řadě dostane vřelý úsměv. A buď vyspovídá on nás, anebo my jeho. Co tam děláme, odkud jde a ano. Tak dále. Takže to je už takové pravidlo, když někdo dorazí. No a co se týče toho sortimentu, tak my jsme měli tady v tom hodně diskuzí společných, protože Vítě měl tendence tam narvat úplně všechno, co ho napadlo. Já se přiznám, že jsem tady v tom trošku taková brzda, takže jsme se potom dohodli na nějakým omezeným sortimentu, který jsme zjistili, že asi jako lidem bude bohatě stačit. Chtěli jsme jít, jak jsem říkala, trošku jinou cestou, takže vlastně došlo na novozelandské páje, což je teda původem dobrota z Anglie nejspíš, jakože vzhledem k přistěhovalecké historii Nového Zélandu. A zdálo se nám to jako velmi praktické právě do těch kopců, kde teda nemusíme nabízet nutně jenom klobásy a párky, ale něco jiného. Takže novozelandská páje nebo páj, já do dneška nevím, jestli to je ta nebo ten. Každopádně je to listové těsto, takové jak speciální formě, kterou jsme si teda nechali poslat přímo z Nového Zélandu. A v tom je náplň, kterou jsme ve finále ustálili na vegetariánské špenátové verzi a trhaném hovězí. Takže je to teplé.
2: Vy jste otevřeli taky samoobslužný bezhotovostní lesní bar. Kde na něho turisté narazí?
3: Na Malém Javorníku, to znamená Bystro Vintrovka 2. A slouží k tomu, aby když teda nejsme my dva nebo kdokoliv jiný přítomný na bistru, tak se tam nabízela taková varianta, na kterou přišel teda Vítě, aby jsme tam měli vlastně z té jedné strany takovou jakoby skřínku, která měla původně sloužit na plynové lahve. No a ta skřínka byla nevyužitá, takže jsme do toho šli s tím, že co kdybychom tam teda udělali ten samoobslužný bar přes QR kód, aby bylo všechno tak, jak má být, legislativně a tak dále. A dali jsme tam takové ty základní věci, které nepotřebují být extrémně v chladu, jsou trvanlivé, ale zároveň právě i třeba z toho mého záchranářského pohledu můžou být užitečné lidem, kteří prostě už se nedostali do té otvíračky. A víme, že tam chodí hodně steskaři, hodně lidi, kteří jako jdou dálkové pochody a třeba taková instantní polévka nebo nealko pivo udělá jako
2: velkou radost
3: a myslím si, že může i opravdu jako pomoc, nechci říct, že úplně zachránit, protože přece jenom jsme docela v civilizaci, ale i tak.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout v audioarchivu a to na webu Českého rozhlasu Zlín v úterních záznamech v čase po 11. hodině. Za chvíli nové zprávy s Bárou, 7 hodin bude za 8 minut.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Sídliště Mánesova 2 v Bojkovicích prošlo kompletní obnovou 70 milionů korun. Zpracovatelka ovčí vlny Michála Hyklová ze Vsetína obhájila značku Pravé Valašské. Vlnu bere jen od chovatelů v okolí. Do měsíce dnes ráno narazí neovladatelný zbytek kosmické rakety. Dnes bude v regionu slunečno, teploty až 39 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V Bojkovicích na Uhersko-Brodsku dokončili revitalizaci sídliště Mánesova 2. Řemeslníci tam udělali novou kanalizaci a opravili komunikace, chodníky a parkovací místa. Veškeré povrchy jsou vsakovací, což umožní zadržení vody v krajině Bojkovic, informuje Petr Viceník z ODS.
3: Vznikl kompletně nový parčík, kde najdete workoutové posilovací prvky, plus je tam taky malý altánek s možností ohniště pro grilování, kompletně nová zeleň a veřejné osvětlení.
1: Zpracovatelka ovčí vlny ze Vsetína Michála Hyklová obhájila regionální značku Pravé Valašské. Ocenění potvrzuje, že při výrobě využívá místní suroviny i tradiční postupy. Ovčí vlnu odebírá výhradně od chovatelů z Valašska, kteří pro ni často nemají další využití.
4: Vlnu barví Michála Hyklová jen přírodními barvivy. Suroviny na ně sbírá na loukách i v kuchyni.
5: Jsou všechny z přírodních barvy, pocházejí. Já používám velice ráda právě kořen rebarbory, například kořen mořeny.
4: Z obarvené příze pak tká plédy, ponča i koberce a řemeslo učí ve své dílně další zájemce. Uspěla i v kampani Pravé Valašské, kterou vyhlašuje destinační společnost Valašsko, říká Hana Fabiánová.
6: A samozřejmě vlna k Valašsku patří. Co víc by mohlo být valašského než právě vlna?
4: Značku Pravé Valašské letos obhájilo 16 výrobců z regionu. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: S měsícem se dnes srazí vysloužila kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být ráno v 8 hodin 35 minut českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci 2 kosmické sondy.
7: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Scheimenová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
8: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost spozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
7: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
1: Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud Sparta postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Ferenbačem Istanbul a Šturmem Graz.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, místy malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 28 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Povane mírný vítr a předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Nákladní auto se srazilo se srnou na silnici 1/50 u Drslavic na Uhersko-Hradišťsku a také osobní auto se střetlo se zvěří u Němčic na Kroměřížsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Po nich už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Budeme soutěžit a než vás, milí posluchači, příjemně potrápím otázkou z moravského nářečí, přeju klidné vstávání do nového letního dne. Tím je středa, 5. srpna, svátek oslaví Kristiánové. Možná vás napadne, zavřete oči, odcházím. No jasně, filmová klasika s Oldřichem Novým. Ale už se vracím k naší slovní hře. Cenou pro vítěze je tentokrát kniha vydavatelství Gazda Láska v Amsterdamu. Inspirativní příběh o tom, jak následovat vlastní srdce, i když by to mohlo znamenat vykročit do neznáma, vzdát se jistot. Pustíme si písničku Jarka Nohavici a pak už můžete vzít telefon do ruky. Máme 7 hodin 5,5 minuty. Pohodové letní ráno přeje Petr Uhřík.
10: Český rozhlas Zlín.

0: 8,5 minuty po 7 hodině naše pravidelná soutěž pokračuje. Stále se v ní bavíme s moravským nářečím a než se dozvíte dnešní úkol, milí posluchači, tak jenom připomínám, cenou pro vítěze je kniha vydavatelství Kazda. Román s názvem Láska v Amsterdamu. Tak hodně štěstí, naše telefonní číslo je stále stejné.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Je tu soutěž, jak se u nás mluví. Slovo, které nám za chvíli řekne pan Karel z Nivnice na Uherskobrodsku, vám bude možná připadat obyčejné. Ale nenechejte se zmást, v Nivnici znamená něco úplně jiného, než bývá běžné. To je záhada, že? No tak zvedám telefon a ptám se, koho máme na lince. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré.
0: Haló, haló?
2: Dobré ráno, tady je Marie.
0: Dobré ráno, paní Marie, zdravím. A máme dobré ráno, skutečně, plní se to takto, hned od probuzení.
2: No, kdyby to slunko tak moc nehřálo.
0: No, jasně, rozumím.
2: Nedá se nic dělat.
0: Nedá. Já jenom na to odpovím takto. Moje manželka říká, myslím, že celkem rozumně, kolik toho tepla přes rok je, že?
2: Takže, to je pravda.
0: Takže to prostě berme tak, že pár dnů, možná pár týdnů se nám ty teploty trošičku přehoupnou víc, než je běžný limit. No. Tak,
2: zimně budeme vzpomínat, že, na to teplo.
0: Určitě, no, za měsíc, za dva to bude úplně jinak. Tak, paní Marie, pojďme na soutěžní otázku, držím palce a zní takto.
3: Moje milí posluchači, u nás v Vivnici říkají staří, nebo jak říkáme, lidé ve věku, slovo čert. Co myslíte, že to může být?
0: Což to může být, ten čert?
2: No, to bych teda chtěla tu nápovědu, prosím vás.
0: Dobře.
2: To ví každý, ale...
0: Na začátku jsem říkal, že to slovo má i jiný význam, než jak ho známe. Takže, co je to v Nivnici čert? Možnosti jsou následující. Buď je to kozí sýr, nebo zařízení pro vykopávání brambor na poli, anebo jsou to kovářské kleště.
2: Tak to Bčko, zařízení na vykopávání brambor, bych teda to typla.
0: Dlouho jste, paní Marie, neváhala, takže dáme Bčko. Pan Karel si pro nás připravil vysvětlení, jak to teda mají s tím čertem v Nivnici.
3: Čert je zařízení pro vykopávání brambor na poli. Dřív před těma 50-70 lety to byly vlastně takové pohyblivé vidle na kolečku a s tím se brambory vyrývaly ze země a tetičky je sbíraly.
0: Vaše odpověď, paní Marie, byla správná. A...
2: Já jsem si uvědomila, že u nás se to taky říkalo. Sice to bylo dávno, ale...
0: No vidíte, takže to slůvko tam někde prostě je. Někde tam prostě v té hlavě zůstalo. A jestli pak máte v kůlně uskladněného čerta, vy doma?
2: No, mývali jsme.
0: Ano?
2: Mývali.
0: A už ne?
2: No dávno ne. Tak jo.
0: Tak to máme čerta vysvětleného. A já vám, paní Marie, můžu slíbit knížku, kterou pošleme na vaši adresu a tu mi prozradíte během písničky.
2: Děkuju moc.
0: Mějte se krásně, hezké léto, nashledanou.
2: Taky.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Jana Kanizu známe samozřejmě především co by herce. Ale objevil se taky v písničce, kterou si teď pustíme. Věra Martinová si bere solo, hlavní part, a on se tam objeví taky.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: A před minutou bylo 7:45. Procházím aktuální informace od meteorologů a než upřesním další letní průběh, zastavím se u ranních teplot.
2: Počasí.
1: A znovu se nám objevují v širokém rozpětí mezi 16 a 29 stupni. Očekáváme převážně jasno, jenom na severu a západě kraje se může objevit malá oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 36 až 39 stupňů, takže si zopakujeme včerejšek. Mírný jihozápadní až jižní vítr povane rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, přičemž bude večer slábnout. K tomu máme velmi dobré rozptylové podmínky, vydrží po celý den, postupně budou bez toho jednoho slova velmi dobré. Biozátěž beze změny, zatím platí pořád trojka, zátěž vysoká.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Najdeme ještě jinou souvislost. Vysoké teploty můžou ovlivňovat účinnost léků, případně je mohou poničit. Proto bychom si teď během horkých dnů měli projít lékárničku a zkontrolovat, jestli není potřeba něco z ní přemístit na lepší, bezpečnější místo. Více už za chvíli s naší reportérkou Blankou Kovandovou.
3: V tichu regálu leží deníky, mapy a filmové pásy, které kdysi vznikaly v tropických pralesích, pouštích i horských průsmicích. Pro muzejnici Magdalenu Preiningerovou se stala péče o tyto vzácné archiválie Hanzelky a Zikmunda životním posláním. Jaké bylo její první setkání se slavnými cestovateli? I na to se zeptám už 6. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Za 8 minut půl 8 v kalendáři 5. srpen. Možná i vaše myšlenky, milí posluchači, několik posledních dnů směřují hlavně k tomu, jak a kde se ochladit, nebo jak si doma vytvořit alespoň trošku snesitelné prostředí. Až navíc půjdete kolem lékárničky, nahlédněte dovnitř, jestli v ní nemáte léky, které by bylo potřeba během veder dát na jiné místo. Špatné skladování totiž může ovlivnit například jejich účinnost. Budeme o tom teď mluvit s reportérkou Blankou Kovandovou. Dobré ráno.
1: Krásné, velmi teplé ráno přeju.
0: Blanko, na jaké léky se zaměřit? Jsou některé náchylnější na vyšší teploty?
1: Ano, takové ty běžné tablety, tvrdé, nějakou dobu horka vydrží, ale problém může být třeba u gelových kapslí, které jsou v poslední době hodně oblíbené. Mohou prasknout a obsah z nich může vytéct. Pak to jsou taky mastičky, ve kterých se může oddělit voda a olej a už nebudou konzistentní. No a ještě zmíním čípky, ty při vysokých teplotách taky trpí. A diabetici určitě vědí, ale inzulin je samozřejmě potřeba mít v lednici. Pokud tam není, postupně se v teple rozkládá a snižuje se jeho účinnost. Pokračuje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
2: Na co se musí dávat úplně nejvíc pozor, co je nejvíc jakoby citlivé na teplotu, to jsou očkovací látky. Ale to se pacienti běžně nekupují, maximálně výjimečně mají na recept nějakou očkovací látku, kterou třeba si jenom v lékárně vyzvednou a jdou k lékaři se nechat očkovat, ale to v drtivé většině pacienti nemají doma.
1: No a rozkladu ve vysokých teplotách prý můžou podléhat třeba i nějaká antiepileptika.
0: Jak tedy léky správně skladovat v horkých dnech?
1: Tak běžně se uvádí pokojová teplota 15 až 25 stupňů a Martin Kopecký ještě doporučuje následující.
2: Je potřeba doma najít nějaké co nejchladnější místo nebo místnost a ideálně dát ty léky někam na zem, na dlažbu, tam, kde je prostě nejchladněji.
1: Co se týče skladování léku, které mají být v lednici, vyhněte se například dveřím, kde se při otevírání byť na chvilku mění teplota, anebo také zadní části lednice, kde zase léky mohou namrzat. A určitě jakékoliv léky nenechávejte prosím na přímém slunci anebo třeba v rozpáleném autě.
0: Co když někdo ta pravidla nedodrží?
1: Tak podle lékárníků i lékařů se nikomu sice pravděpodobně nic nestane, každopádně ten lék nemusí fungovat na 100%, jak by měl, říká například praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.
3: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka.
1: Bezdíčková ještě dodává, že pokud bychom takhle použili třeba antibiotické kapky do očí nebo do nosu, které už jsou otevřené a byly v teple, může dojít k jejich kontaminaci a naopak šíření infekce spíš, než by nám pomohly.
0: Vysoké teploty mohou ovlivňovat účinnost léků, případně je můžou poničit. Mluvili jsme o tom s Blankou Kovandovou, které děkuju a přeju hezký den.
1: Hezký den všem.
0: Za necelých 5 minut bude 7:30.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkný den. U příležitosti Světového týdne kojení připravila nově zlínská porodnice pro budoucí maminky možnost zakoupení takzvaného kolostrálního setu. Jde o sadu na sběr mleziva, které může nastávající maminka včas sbírat ještě před porodem a uchovat tak první mateřské mléko, kolostrum. 6 kandidátů podalo v senátním obvodu 81 Uherské Hradiště závaznou přihlášku do říjnových voleb. Křeslo senátora bude obhajovat někdejší lidovecký starosta Starého Města Josef Bazala. Kandidaturu nahlásil také zdravotnický záchranář Jiří Vašica za hnutí ANO. O opozici v senátu usiluje i někdejší poslankyně ANO Margita Balaštíková. Ta kandiduje za subjekt Odvážné Česko. SPD posílá do voleb jednatele ve vzdělávací společnosti Davida Skibu. 150 let od narození továrníka Tomáše Bati připomíná ve Zruči nad Sázavou stezka baťovskou Zručí. Boty začal Baťa ve Zruči vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením. Noční ruské útoky na Kyjevskou oblast nepřežilo nejmín 14 lidí. Zraněných je víc než 20, informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko už dřív informoval o zřícení budovy v Holosovickém okrese. Zasažené jsou i další části hlavního města. Dnes bude v regionu jasno, místy malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 17 až 29 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Povane mírný vítr a předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dál nás bude zajímat kultura, podíváme se do nabídky zajímavých letních akcí. A to už za chvíli, když teď máme 7:30. Začíná středa, dobré ráno si přejeme k datu 5. srpna s písničkou Xindla X.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, přejeme si dobré ráno ke středě, 5. srpnu, když za 5 minut bude 7:45. Pokračujeme kulturou, mám tu několik zajímavých tipů. Na zámku Vsetín si každou prázdninovou středu můžete užít projekce animovaných filmů pro děti s tématikou vesmíru. Začátky jsou vždy v 10, 11, ve 13 a ve 14 hodin. V rámci projekcí je i možnost prohlídky výstavy Vesmírná herna. Poznej kouzlo grafiky, to je název prázdninového programu pro děti v muzeu Kroměřížska. Děti se stanou grafikem po vzoru Maxe Švabinského. Seznámí se s jednotlivými grafickými technikami a některé si je taky vyzkoušejí, výrobek si pak odnesou sebou. Akce se koná dnes v časech 10 až 12 a pak 14 až 16 hodin. Středy s keramikem ve skanzenu Rochus jsou tu taky letos. Přijďte si během prázdninových prohlídek vyzkoušet hrnčířské řemeslo. Pod dohledem zkušeného keramika si vytočíte hrneček, misku nebo vázu. Otevřeno je v čase 13 až 17 hodin. Doprovodný motoristický program ve zlínském obchodním a zábavním centru Zlaté jablko Barum Czech Rally Zlín dnes oživí DJ Lucky Boy. Uskuteční se autogramiáda jezdce Adama Březíka, kdy se bude podepisovat svým fanouškům, no a ti se zase na oplátku mohou podepsat na jeho závodní vůz. Poté se také zapojí do jízdy na rally simulátoru na čas. Začátek je v 17 hodin. Poznat blíže zajímavá místa a historii Valašského Meziříčí můžete v rámci každoročního cyklu prázdninových komentovaných prohlídek za krásami Valašského Meziříčí. Prohlídku zakončí komentovaná návštěva výstavy Bzukot školních zahrad v zámku Kinských. Sraz účastníků je u turistického informačního centra na druhém nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí v 18 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Další informace beru od meteorologů. Zjistíme, jakou předpověď pro nás mají na začínající nový letní den.
1: Počasí.
0: Ještě údaje měřících stanic, aktuální čísla. Pořád to máme takové rozházené v regionu. 24 stupňů v Kroměříži, 21 ve Starém Městě, ve Strání, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici a v Rožnově pod Radhoštěm. Holešov má 27, Bystřice pod Hostýnem už 29 stupňů. Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy hlásí stupňů 26. V Hošťálkové a ve Vsetíně, včetně Velkých Karlovic, je to 17 stupňů. Zlín a Vizovice uvádějí 25. Bojkovice, tady vidím 22 stupňů. V Luhačovicích 20. Když přejdu ještě do Vsetína a do Velkých Karlovic, tak tady je to hodnota 17 stupňů. Štítná nad Bláří 16 stupňů Celsia. Očekáváme převážně jasno, jenom na severu a západě kraje se může objevit malá oblačnost. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Povane mírný, jihozápadní až jižní vítr, rychlostí mezi 3 a 7 metry za sekundu, přičemž večer má vítr ještě slábnout. Velmi dobré jsou rozptylové podmínky, večer ubereme to slovo velmi, a takže budou dobré. A biozátěž zůstává vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Trojnásobný mistr České ligy a k tomu dva vítězové českého poháru. To je seznam posil fotbalových Boršic na Uhersko-Hradišťsku, které přitom hrají až 6. ligu. Koho a jak se jim konkrétně povedlo přivést, tak to všechno uslyšíme už za malý okamžik. Stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně léty prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.

0: 827, to je součet zápasů, které v nejvyšší soutěži odehrály tři čerstvé posily fotbalových Boršic. Klub z 6. ligy totiž využil blízkosti k Uherskému Hradišti a domluvil se s hráči, kteří nedávno ukončili kariéru spojenou se Slováckem. Konkrétně jde o Michaela Krmenčíka, Petra Reinberga a Stanislava Hofmana.
1: První se podařil Míša Krmenčík a s jedním naším podporovatelem se nějak znal a taky ta myšlenka ho nakousla, jakože až skončí kariéru, že by tady mohl hrát. Takže tak si nějak plácli a začalo se to nějak nabalovat.
2: Přibližuje místo předseda fotbalového klubu z Boršic Stanislav Výstup, jak se povedlo do týmu z 6. ligy přivést trojici hráčů s bohatými zkušenostmi z nejvyšší soutěže.
1: Přišla ta možnost vlastně toho Peti Ramberka na základě toho, že tady ten Míša Krmenčík byl. Toho jsme nějakým způsobem přesvědčili, ten tý nabídek měl více, ale já si nějak vyhodnotil, že tady se mu líbí a známe se, takže na to kývl a vlastně Standa Hofman ten se vyloženě nabalil jenom na ty dva, když to tak řeknu.
2: Výstup připomíná, že pro klub sídlící nedaleko Uherského Hradiště není příchod fotbalistů ze Slovácka po konci profesionální kariéry žádná novinka.
1: Před 10 lety a více to tady bylo celkem jako standard, kdy tady šel hrát Peťa Drobíš, Víťa Valenta tady hrál, Činčala a tady tito kluci, takže jsme se chtěli vrátit k obdobné věci, kdy vlastně ti hráči sem chodí po kariéře rozdávat radost na vesnici a zároveň učit ty mladé kluky. No.
2: Trojice Krmenčík, Reinberg, Hofman ale nemá být jen v pozici mentorů. Boršice na jaře spadly zpáté do 6. ligy a i s pomocí hvězdných posil se chtějí hned vrátit.
1: Ten návrat jsme chtěli i jako řešit rovnou bez těch kluků. No a samozřejmě teďka jako se na nás zaprvé každý bude chtět vytáhnout, každý se třeba i zatáhne při té hře, bude to dobývání, bude to takový. Vyvíjeli jsme se na sebe tak zbytečně velký tlak, ale prostě bohužel o tom je fotbal, do toho jsme tím šli. No.
2: Posily nepoutají pozornost jen u soupeřů. Zvyknout si na hráče se zkušenostmi z evropských pohárů i reprezentace musí taky jejich noví spoluhráči. Podle místopředsedy Výstupa s tím není problém.
1: Jak zkušenosti, tak i povahově všetci tři jsou takový, jako, že fakt jako si myslím, že jsme trefili do černého, protože jsou do party a to pivečko a posezení a tak. Do toho hezký areál, který tu máme, staráme se o to.
2: Nová sezóna začne pro posilněné Boršice v neděli na hřišti Tečovic. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. I na stránce

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci. Kvůli vedru dnes hasiči v Uherském Brodě znovu kropí ulice. Město připravilo i balené vody zdarma. BIS dostala 50 milionů na drámec schváleného rozpočtu. Dnes bude v regionu slunečno, teploty až 39 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Napajedla na Zlínsku zprovoznili novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst i napajedalské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
4: Aplikace se jmenuje Napajedla, je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: V celém Česku i dnes pokračuje vlna veder. Ve Zlínském kraji by se podle předpovědi meteorologů měla rtuť v teploměru vyšplhat znovu místy až na 39 stupňů. Města a obce se proto snaží ochlazovat prostředí. V Uherském Brodě budou dnes dobrovolní hasiči kropit ulice v centru města. Lidé také můžou využít balené vody, které jsou zdarma k dispozici v budově městského úřadu, takzvané kachlíkárně. Podrobnosti přidává místostarosta Miroslav Poláš. Z ODS.
5: V těchto dnech je boj venku v centru spálené velmi náročný, takže proto tam dodáváme balené vody, aby se mohli napít. Plus samozřejmě na náměstí je fontánka s pitnou vodou, takže i touto formou se můžou návštěvníci Uherského Brodu občerstvit.
2: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů více než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ni ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv.
3: Sport.
2: Pražská Sparta porazila na úvod třetího předkola fotbalové ligy mistrů Olympic Lyon 2-1. Nejprve si dal vlastní gól Martin Suchomel. Sparta pak skóre obrátila díky brankám Matěje Rineše a Johna Mercáda. Rineš zápas hodnotil v rozhovoru pro klubovou televizi.
6: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání. Co jsem tady, vstoupili jsme do toho dobře a jo, mě škoda, že jsme nedali víc gólů. První půl si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku, kde vlastně Martisel vlastně nějaká, jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
2: Do odvety nastoupí Sparta příští týden v úterý ve Francii a pokud nastoupí, bude hrát ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s lepším z dvojce Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno, místy malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 17 až 29 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Povane mírný vítr a předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto se srazilo s koloběžkou v ulici Štěpánská ve Vsetíně. Jezděte opatrně. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už je opět na řadě Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásná a provoněná. Taková je podle Michaely Hyklové vlna z ovcí, které se celý rok pasou venku a spásají horské bylinky. Ve Vsetíně z ní vyrábějí příze, kají se plédy, ponča i koberce. Vypravíme se tam už za chvíli. A pak nás Jiří Tomáš za turisty pozve k výletům k sedlu Hranice a také do Vizovic. Důvody se dozvíme před 8:30. Teď je 8:05, jenom připomínám, že se vítáme do středy. Letní pohodu na startu 5. srpna dál přeje Petr Uhřík.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vlnu, pro kterou chovatelé z Valašska sami nemají využití, sváží z obcí na Vsetínsku paní Michaela Hyklová. Před chvílí jsem naznačil, o co půjde. Ona vlnu vypere, vyčeše, spřede, utká, některé ovce si dokonce stříhá sama. Jdeme na návštěvu.
1: My se teď s Michaelou Hyklovou nakláníme nad kouskem ovčí vlny. Vypadá to jako taková stará valašská ovce. Záleží na tom, jaký je to třeba druh?
2: Ano, na tom opravdu záleží, takže vlastně ty původní plemena tady Vlašky jsou velice hrubý, mají velice hrubý chlup, takže se využívají většinou na koberce a jenom vlastně velice odolní jedinci z toho můžou mít třeba svetr.
1: Vy teď máte v ruce nůžky. Dříve to byly právě ženy, které s těmi velkými nůžkami obcházely ty ovce.
2: Moje babička mi vykládala, že tu vlnu opravdu stříhali, svázali nohy a ostříhali si z jedné strany a z druhé.
1: Michaela Hyklová má na ohradě ve Vsetíně dílnu, ve které vede kurzy. My teď do té její dílny vstupujeme, dostáváme se do světa jakýchsi moderních kolovrátků, stavů, něco, co bylo dříve na Valašsku běžné, vy to máte ale v té modernější podobě.
2: Aby to bylo funkční, aby mi to vydrželo do konce života.
1: To, co teď tak šíleně vrže, to je válec na česání vlny. A pak přijde na řadu kolovrátek.
2: Ano, na takovém starém kolovrátku jsem předla jako na začátku asi 2 roky a bylo to teda jako těžké právě proto, že vlastně už byl vychozený a neměl mi ho kdo spravit. Jo? Takže jsem se rozhodla si koupit kolovrátek nový a opravdu je to jako, kdybyste si koupili úplně Ferrari.
1: To je auto?
2: Ano, ano, opravdu to jede. Když člověk přede opravdu hodiny denně nebo jako přes zimu hodně, tak se to vyplatí.
1: Tady na zdi visí hned několik velkých barev, taky copů, vlny.
2: Tady tyto barvy, které vidíte, jsou všechny z přírodních barv, pocházejí. Já používám velice ráda právě kořen rebarbory, například kořen mořeny. Cibulové šlupky jsou za mě úplně nej a je tady spoustu bylin, které si opravdu můžete natrhat přímo tady na louce, které barví.
1: A když je upředeno, když je obarveno, tak se začínají tvořit výrobky.
2: Koberečky, jednoduché, na dvoulistém stavu, potom se dají tkat různé plédy, ponča, ubrusy.
1: S námi je teď tady taky Hana Fabiánová z destinační společnosti Valašsko.
3: Samozřejmě vlna k Valašsku patří. Co víc by mohlo být valašského, než právě vlna? Jsou to ovečky, které jsou tady na Valašsku. Je to místní výrobek a je to opravdu přímo tady v místě vyrobeno.
1: Michaela Hyklová patří mezi 16 letošních držitelů, kteří obhájili titul pravé valašské kampaň, kterou vyhlašuje destinační společnost Valašsko. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín,

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: počasí.
1: Volám do Brna, teď nás bude zajímat léto v dalším průběhu, jinými slovy počasí na několik příštích dnů. To nám upřesní meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Dnešek, tedy 5. srpen, vychází z celkového pohledu jako tropický den, bude hodně slunce a horko?
2: Ano, mělo by být jasno, na severu a západě kraje se může objevit nějaká menší oblačnost, a to spíše odpoledne nebo později odpoledne a večer. Ty dnešní maximální teploty očekáváme mezi 36 a 39 stupni Celsia a k tomu bude vát mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Biozátěž beze změny prozatím?
2: Ano, prozatím stále stupeň číslo 3.
1: Jak bude s počasím zítra ve čtvrtek? Je tam nějaká změna nebo nás čeká další nadprůměrně teplý den?
2: A on zatím nadprůměrně teplý zůstane, protože se něco začne dít až po tom čase, kdy ty nejvyšší teploty nastávají. Konkrétně noc a počátek zítřka by měly být jasné, polojasné. Později odpoledne a pak hlavně večer bude oblačnost přibývat a postupně se i na větší části území objeví přehánky nebo bouřky. Ty mohou být lokálně i velmi silné, ale jak už jsem říkala, před nimi ještě teploty stihnou vyšplhat mezi 33 a 36 stupňů Celsia.
1: Tak se podívejme ještě kousek dál na pátek a začátek víkendu, jak tedy prozatím vychází konkrétně další období. Naznačme si.
2: A v pátek to budou už teploty trošku jiné, nebudou tropické, ale často jen nebo letní, budou se pohybovat mezi 22 a 26 stupni Celsia. Ty ranní budou stále docela vysoké, 20 až 16, a jinak bude pátek zpočátku s velkou oblačností, na větší části území se bude vyskytovat déšť nebo přehánky a bouřky, ty stále mohou být i silné a během dne budou srážky ustávat, oblačnost se bude částečně zmenšovat a sobota pak bude opět slunečná, sníží se noční teploty, ale naopak zase zpátky porostou ty teploty přes den na 24 až 28 stupňů Celsia.
1: A ještě teplotní rekordy, asi dnes budeme jeden přepisovat, ale jaká jsou to prozatím čísla pro 5. srpen ve Zlínském kraji?
2: A to maximum je z Napajedel z roku 1947, naměřili tam 37 stupňů Celsia a minimum je z roku 1949 z Halenkova na Vsetínsku. Teploměr se zastavil 3 stupně a 6 desetin nad nulou.
1: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín tentokrát připravila meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Léto má být časem odpočinku. Pro alergiky se ale může změnit v období únavy, svědění a neustálého boje s přírodou. Jak poznat alergickou reakci po štípnutí a kdy je nutné vyhledat lékaře? Jaké druhy pilů dominují v létě a proč mohou být pro některé pacienty horší než ty jarní? Do poradny pro zdraví přijala pozvání alergoložka Michála Vrlíková. Už 5. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.

0: 9 minut do 8:30 a stále začátek středy 5. srpna. Jiří Tomáš ze Zlínského klubu českých turistů nás teď pozve k letním výletům. Konkrétně k sedlu Hranice a také do Vizovic, které můžete absolvovat i v rámci regionální turistické hry. Na podrobnosti se ptal kolega Pavel Vacek, tak pánové, už vás posloucháme, kam a proč vyrazit.
1: V turistických typech Jiřího Tomáše se dostáváme k dalšímu návodu, jak můžete plnit příjemné úkoly turistické hry Poznáváme Valašsko. Bedlivě pana Tomáše poslouchejte, případně si můžete i dělat poznámky. Budou se hodit i vám, kteří si chcete prostě udělat pěkný výlet bez sbírání razítek do sešitku. Pojďme tedy na cestu, pane Tomáši. Dobrý den.
2: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům. V rámci 8. ročníku regionální prázdninové hry jsem jako první navštívil dvě lokality, které vám dnes nabídnu jako možný cíl nenáročné vycházky. Pokud vyjedete ze Zlína, doporučuji linkový autobus, který vás dovede do Všeminy na zastávku Točna. Odtud je to zhruba kilometr k pomníku svatého Jana Nepomuckého na Železově. Jedná se o pietní místo památku na členy mysliveckého společenství Všemina. A dostanete se tam od autobusové zastávky okrajem silnice, začnete stoupat až na vrchol sedla Hranice, potom zahnete vpravo, lesní cestou a loukou dojdete k turistickému přístřešku, kde se ukrývá razítko číslo 10. Od památníku se nabízí krásný výhled do údolí na obě strany a lze si zde i odpočinout na dvou dřevěných lavicích. Dál můžete pokračovat po červené a žluté značce na zastávku Sirákov. Dosud jsme ušli 2,5 kilometru se stoupáním 152 metry a klesáním 55 metrů.
1: V úvodu jste mluvil o dvou lokalitách. Kam se tedy vydáme za druhým razítkem a dalším poznáváním Valašska?
2: No, protože se jedná o nenáročnou vycházku, takže do Vizovic se můžete ze Sirákova svést autobusem. Potom z náměstí půjdeme pěšky do školní ulice, projdeme průchodem základní školy a dál do parku Arboreta. Razítko číslo 16 najdeme v malém amfiteátru na spodním posezení na levé straně. Vrátit se můžete Slunečnou, Komenského a Růžovou ulicí až na náměstí, kde je několik možností občerstvení. Trasa k Arboretu a zpět měří 1,4 km. Stoupání klesání je shodné 32 metry. Arboretum bylo vytvořeno pro rekreaci a kulturně společenské vyžití občanů i návštěvníků Vizovic. Postupně přibývají nové druhy stromů a keřů, ale i letniček a trvalek. Takže příjemná oáza v rušném městě. Vřele doporučuji navštívit.
1: Vaše doporučení vždycky stojí za to, pane Tomáši. Určitě využijeme nejen to, které se týká návštěvy Vizovického arboreta, ale celkově se rádi necháme inspirovat ke získání dalších dvou razítek do turistické hry Poznáváme Valašsko, za kterými se tentokrát vypravíme k turistickému přístřešku u sedla Hranice a právě do Vizovického parku. Všem posluchačům přeji, ať se vám ve stopách medvěda Jury dobře šlape, a vám, pane Tomáši, děkuji, že jste nám vše prověřil v terénu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Vozový park zlínské zoologické zahrady rozšířil nový elektrický vůz určený pro svoz komunálního odpadu. Podle mluvčí zoo Romany Mikešové usnadní každodenní obsluhu areálu a zároveň pomůže snížit emise z dopravy. Po nedávném znovu zprovoznění fotovoltaické elektrárny jde o další projekt zaměřený na udržitelnost. Zoo už dříve zavedla například vratné nápojové kelímky, retenční nádrže na dešťovou vodu nebo boxy na třídění odpadu. Festival Starý dobrý western nabídne o prvním srpnovém víkendu country hudbu u přehrady Bystřička na Vsetínsku. Třídenní festival, určený i příznivcům bluegrassové, tramské a folkové muziky, se letos koná po 27. Posluchačům se na dvou scénách představí téměř 30 interpretů. Část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes v 8 hodin 35 minut narazí do měsíce. Objekt váží 4 tuny a letí vesmírem rychlostí zhruba 2,5 km za sekundu. Podle americké vesmírné společnosti NASA srážka nijak neohrozí Zemi a pouhým okem nebude ani viditelná. Vědci data z pozorování použijí na další výzkumy těles pohybujících se ve vesmíru. Od dneška platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasnou ochranu v Evropské unii získají jen pokud splní svou vojenskou povinnost. Přísnější pravidla platí jen pro nové žadatele. V Česku teď žije necelých 400 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou. V posledním týdnu jich přišlo zhruba 800. Dnes bude v regionu jasno, místy malá oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 21 až 30 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Povane mírný vítr a předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Rozlitá látka na vozovce je na silnici 1/57 mezi Jarcovou a Bystřičkou u Valašského Meziříčí. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestou bez komplikací a pohodové ráno vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Datum 5. srpna ještě připomenu u jména Kristián. Původ má ve starém Řecku, zní, asi budete souhlasit, nadčasově a nabízí jedinečnou noblesu, kterou předává i svému nositeli. Oslavenců uvádí domácí statistika 3,5 tisíce. Gratuluju, pánové, a tady je pro vás písnička Michala Hrůzy, ve které zaspívá taky Anna K.
3: Začnem zase od nuly, když se ty naše cesty

0: vlastně tematicky navážeme. Teď mám pro vás těžkou váhu, jak po tělesné, tak hudební stránce. Málo který zpěvák měl tak výrazný a okamžitě rozpoznatelný hlas jako Barry White. Nelaskavě nazvaný mrož lásky kvůli jeho výraznému bíbru, stejně jako hlubokému hlasu. Bez problémů se dokázal stylově proměňovat od soulu k funku, později k disku a po klidných osmdesátkách zažil renesanci v 90. letech před jeho předčasnou smrtí. Tento XXL hromotluk trpěl zdravotními problémy, dá se říci po celý život, částečně kvůli nadváze, také v důsledku vykouřených, uváděných 150 cigaret denně. Spočítal jsem, pokud je to pravda, v průměru cigareta každých 7 minut bdění. Ale co je pro hudební svět určitě důležitější, Barry White měl na kontě 20 zlatých a 10 platinových singlů s celosvětovým prodejem, přesahujícím 100 milionů desek a je jedním z nejprodávanějších umělců všech dob, taky dvojnásobným držitelem ceny Grammy. Pustíme si písničku, která na obou stranách Atlantiku bodovala přesně před 52 lety a samotný název by se dal přeložit jako Ty jsi první, poslední, moje všechno.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45, teď si řekneme, jak vidí dnešek meteorologové. Krátkou předpověď otevřu jako obvykle ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 21 a 30 stupni, ale jak sami tušíte, a za chvilku potvrdím, půjdeme ještě mnohem výš. Očekáváme převážně jasno, jenom na severu a západě kraje se může objevit malá oblačnost. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, takže si vlastně zopakujeme včerejší scénář. Mírný jihozápadní až jižní vítr povane rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a večer by měl vítr slábnout. Velmi dobré jsou rozptylové podmínky, večer by měly být dobré, takže když vynecháme jenom to slovíčko velmi, tak to bude pořád fajn. No ale biozátěž zůstává vysoká, takže stále platí číslo 3.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Richard Krajčo zpíval Na viděnou, no ono se to docela hodí, dnešní ráno je skoro v závěru, tak ještě napovím, kam se vydáme dál. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková dnes zamíří do zvířecího útulku ve Vsetíně. Za jeho branami žijí psi a kočky, kteří čekají na nový domov a na člověka, který se jich ujme s láskou. Jak vypadá každodenní péče o čtyřnohé obyvatele útulku a co všechno předchází jejich odchodu do nové rodiny? Tak to uslyšíme po 10. hodině v dalším vysílání Českého rozhlasu Zlín, který sledujete. Za celý jeho tým přeje Petr Uhřík. Hezký letní den a potkáme se, doufám, znovu zítra, kdykoliv během rána, takže jak se probudíte, hned můžete ladit. Teď ještě posílám letního Luboše Pospíšila a další písničku prověřenou časem pak zahrají Duran Duran. 9 hodin bude za 8,5 minuty.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zpracovatelka ovčí vlny Michála Hyklová ze Vsetína obhájila regionální značku Pravé Valašské. Zlínská nemocnice nově nabízí těhotným ženám kolostrální set. Rozpáleným městům by mohlo podle odborníků pomoci více zeleně na budovách. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 39 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Zpracovatelka ovčí vlny ze Vsetína Michála Hyklová obhájila regionální značku Pravé Valašské. Vlnu odebírá od regionálních chovatelů, kteří pro ni často nemají využití. Ve své dílně také učí předení a tkaní a vlnu prodává i lidem, kteří si ji chtějí zpracovat sami, říká Michála Hyklová.
2: Je zájem i o ty česance nebo přímo o tu surovou vlnu vypranou jenom, že si to sami vyčešou, že si to sami se předou. U to je, začíná být v posledních letech velký zájem a v tom hektickém čase je to vždycky něco jako takového velice bonusového pro nás, takže ženy si to rády zpracují sami. Samozřejmě potom jsou pletařky, které jakoby už si berou přímo ty hotové příze.
0: U příležitosti Světového týdne kojení připravila nově zlínská porodnice pro budoucí maminky možnost zakoupení takzvaného kolostrálního setu. Jde o sadu na sběr mleziva, které může nastávající maminka včas sbírat ještě před porodem a uchovat tak první mateřské mléko kolostrum. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně je podle její mluvčí Dani Lipovské první ve Zlínském kraji, která tuto možnost systematicky zavádí.
3: Nově tuto metodu nabízí všem těhotným ženám po splnění indikačních kritérií. Zvláštní přínos má například u žen s cukrovkou, kdy se díky kolostru sníží riziko dokrmu dárcovským mateřským mlékem při hypoglykémii novorozence. A nebo v situaci, kdy může dojít dočasně k separaci matky a dítěte, například při umístění do inkubátoru.
0: Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov. Zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některý škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Krejči říká z Mendlovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
4: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
1: Počasí.
0: Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení. Největším problémem je podle státních zástupců ve zdravotnických oborech, hlavně psychiatrii, psychologii nebo sexologii. Na některé znalecké posudky se čeká i několik měsíců. Ministerstvo spravedlnosti proto chystá změnu zákona, která má situaci zlepšit. Dnes bude v regionu jasno, místy malá oblačnost, aktuální teploty jsou mezi 21 až 30 stupni. Nejvyšší naměříme 36 až 39 stupňů, povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. A teď pokračují srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pro přípitek chystej džbán, svátek slaví Kristián. Já sám se pak jako vždycky připojím jen symbolicky. Byť dám tedy přednost suchu, dodám báseň v bodrém duchu. Čertvem plné pohárky, nesu dárek nad dárky. Všichni už ví, že mé přání vůbec nikdy nepřehání. Přivádí svět k úžasu krásné písně z rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 5. srpna roku 2026 a máme léto a máme teplo. Máme přímo horko. Je to prostě úžasné, já vím, ale musíme se držet ve stínu. Třeba dneska jsem poslouchal takovou v ranních zprávách, že tedy už na Jižní Moravě začaly sběry vína hroznového a že tedy chodí brzo ráno, aby to sklidili hezky, ještě dokud sluníčko nesvítí, aby to víno, když ho takhle sbírali, nebylo, jak se říká mezi vinaři, uvařeno. Takže držme se ve stínu a zavlažujme. Dneska mají svátek Kristiánové, takže všem Kristiánům vinšujeme všecko nejlepší. A já, když se rozhlédnu, tak mám v dohledu jednoho Kristiána. A to je můj kolega Kristián Pekar, solista Městského divadlo Brno. Takže Kristio, pokud mě slyšíš, my mu teda říkáme Kikine. Takže Kikine, pokud mě slyšíš, vinšuji ti taky všechno nejlepší. No a už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Prosím o písničku pro moju mamku, paní Magdu Pekaříkovou z Ivaně. Mamku má každý člověk v životě jen jednu. Tož a když už jsme při tém, tak prosím zahrát aj pro taťku Pavla. Písnička je pro oba a pro radost. Prosím o písničku od kapely Čechomor Místečko. Syn Pavel. Milý Pavle, máte pravdu, mamku máme každý jenom jednu. No a když už tedy mamce, tak aj taťkovi. Takže Pavle, rád plním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku, tady Bob Znojmo. Moc vás prosím, zahrajte krásnou písničku pro novou hlasatelku paní Elišku Zájeckou, která má velice příjemný hlas a velice krásně hlásá. Děkuji vám.
0: Tož Bobe, když tak pěkně hlásá naše Eliška, to víte, že ji rád zahraju. Pěknou písničku, no tak to už vybral pan Pavel, doufám, že potěší nejen vás, Bobe, nejen paní Magdu Pekaříkovou z Ivaně a jejího manžela, ale taky Elišku Záreckou, je to Čechomor a Místečko.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Tak to byl Čechomor a jejich místečko. Začátek srpna se pozná i po slepu. Stačí přijít domů a nasát. Ocet, kopr, nové koření, deko, hořčičné semínko, to už záleží na každém z nás. No prostě zavařování je disciplína, kde má každá domácnost svoje jediné správné pravidlo. U jedněch se okurky do sklenice rovnají na stojato, u druhých na ležato a obojí je samozřejmě to lepší. Když já jsem s babičkou skládal do sklenic okurky a teď přišla nějaká taková nahnilá, babička říká, toto odřízni, to tam dáme a budeme mít láhev normálně sklenici takzvaných prostě těch řezů, to se taky dělalo. Nejlepší okurky prý odjakživa rostou kolem Znojma. Zprávy o znojemských okurkách jsou staré stovky let a podle pověsti za to město vděčí mnichům z Loutského kláštera. Ať už to bylo jakoliv, Znojmo si na okurce postavilo jméno, které mu drží dodnes. Dřív se zavařovalo skoro všechno. Ovoce, zelenina, houby, maso. Sklenice se pečlivě popisovaly a rovnaly do spíže jako malé barevné poklady. A pak přišla ta nejnapínavější chvíle. Chytlo víčko? Nebo nechytlo? No, když nechytlo, musel se obsah sníst i hned. Což bývala chyba, kterou zbytek rodiny odpustil velmi rád. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Tak to byla skupina Rolling Stones, to byla moje srdcovka v 60. letech. Skupina Rolling Stones, Beatles a skupina Cream. To byli tři giganti, tedy podle mě. No a já už tady mám pro vás co? Protože je středa, celotýdenní hádanky je třeba, takže pro vás mám indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu celotýdenní hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyně. Je to opera o třech jednáních, zpívají Janůfu, Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada dalších umělců. Tak, středeční indicie tedy zní. Není nás mnoho, komu tihle rytíři s mečem vzdávali čest v páru. A to ještě jeden čestný zůstal v záloze. Opakují středeční indicii. Není nás mnoho, komu tihle rytíři s mečem vzdávali čest v páru. A to ještě jeden čestný zůstal v záloze. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Karla Gotta.
1: Český rozhlas Zlín, písně

0: Písnička dozněla, Karel Gott dospíval, Když ženy pláčou, a já ještě tady mám dvě přáníčka, která mi dorazila do studia. To první mi poslala paní Zdena Nesrstová. Paní Zdena Nesrstová by chtěla prostřednictvím srdcovek poděkovat prodavačkám z obchodu v Holešově. Udělalo se jí špatně a paní prodavačky se o ní postarali a dovedli ji až domů k bytu. Nechtěli ji nechat samotnou. Paní Zdeno, rád zahrajím. Ano, je vidět, že prodavačky a vůbec jako, že jsou kolem ještě nás, kolem nás lidé, kteří dokážou podat pomocnou ruku. A druhou tady mám ještě přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych 5. srpna zahrát mým rodičům k dnešní smaragdové svatbě. Již 55 let žijí v lásce a harmonii jeden vedle druhého. V těžkých chvílích se mohli spolehnout jeden na druhého a byli a jsou pro nás všechny vzorem. Vychovali společně dvě dcery a mají 5 vnoučat a 3 pravnoučata. Potěšila by je písnička 7 žlutých kamínků, pokud ji najdete ve vašem repertoáru. Za celou rodinu dcera Eva. Promiňte, paní Evo, usmál jsem se nad tím repertoárem. Určitě máte na mysli náš archív. Samozřejmě jsme hledali. Náš hudební redaktor Marek Zouhar hledal a našel tu písničku 7 žlutých kamínků, zpívá Čestmír Pípek. Takže, moji milí, doufám, že vás písnička potěší a už je tady 7 žlutých kamínků.
1: Český rozhlas Zlín.

0: to bylo 7 žlutých kamínků, Čestmír Pipek. Doufám, že vás potěšila písnička. No a my se budeme pomali linku loučit, protože z dnešní srdcovky dorazili do svého cíle. Kam jsem si dal, abych vám zopakoval, ano, už to mám, naštěstí jsem si ji neroztrhal, ten papír, abych vám zopakoval středeční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Není nás mnoho, komu tihle rytíři s mečem vzdávali čest v páru. A to ještě jeden čestný zůstal v záloze. Tak to byla středeční indicie, nebojte se, ještě bude čtvrteční, páteční a tam už, jak to bývá dobrým zvykem, náš editor Českého rozhlasu Brno, Miloš Šenkýř, podá takovou tu záchranou ruku, bych řekl, takový ten malíček a tam nám to všem, jak se říká, docvakne, dojde. A pak už budeme vědět to správné řešení. Tak. A ještě chci připomenout, pokud budete chtít, abych vám splnil vaše přáníčko, abych vám zahrál nějakou hezkou písničku, aby to byl konkrétní den, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Máte tyto tři možnosti, abyste mi to dali vědět. Buď mi to namluvíte, pokud se vám nechce psát, svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání, jak už jsem říkal, v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Víte, ono se zdá, nebo možná mnozí z vás si říkají, že neustále opakují ty mailové adresy a tak dál, ale my jsme teď byli na výletě s mým vnukem a jedna paní říká, když já vůbec nevím to číslo toho záznamníku, kam mám vám zavolat. A já jsem chtěl říct, má drahá, teď to opakují každý den. No ale tož tak. No, opakování je matka moudrosti, jak se říká, takže už víme všechno. Takže teď, no, bude za chvilku 9:45, už předám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A zítra po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: zámecké léto.
1: Také ve středu vám nabídneme další vydání našeho zámeckého léta. I dnes vás zdraví Pavel Kudrna. Já začnu dnes takovou soutěžní otázkou. Soutěžte jen tak mezi sebou. Nedívejte se nikam do nějaké encyklopedie na internet. Prostě si tipněte, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Tipujte, mezi sebou se klidně o něco vsaďte. Kdo se trefí blíž, tak ten pak vyhrává. A my se mezi tím vydáme na další zámek. Taky máme tu oficiální soutěž o zámecký cestovatelský balíček. No a pak to všechno vyhodnotíme, tak máte-li chuť, tak můžete soutěžit spolu s námi. Už za chvíli po reportáži vám řeknu, no vy už ho znáte, telefonní číslo, respektive připomeneme vám ho, no a vy můžete zkoušet štěstí a být třetí u telefonu. No tak u telefonu, tam můžete být klidně desátí, první, ale prostě tady u nás musíte se dovolat jako třetí. František Kinský názve.
0: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopeny u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně Dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu, tak jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byly maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku, dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, kdo má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl. Protože utekl do Saska, sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji čarodějnici a stejně obdivuji vždycky, když se průvodci převléknou do nějakých těch kostýmů a dělají radost lidem. Já se přiznám, já jsem nikdy na tohle to nebyl, takže tam by byl tak možná kudrna v kraťasech a v tričku, ale v tomto vedru já myslím, že asi většina návštěvníků. František Kinský nás zavedl tedy na další zámek, ty předesílám, zítra půjdeme na zámek Šluknov, ale to předbíhám, protože nás teď čeká soutěž. Mimochodem ta nesoutěž, taková ta soutěž mezi vámi, tak stále pokračuje. Typněte si, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Pak, až odsoutěžíme, tak mimo soutěžně vyhodnotíme. Teď ale hrajeme, jak se říká, oficiálně o zámecký cestovatelský balíček.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dneska už to vím, zpívala Hana Zagorová, já už vím, kdo bude soutěžit, kdo byl třetí, vím, kdo je také náhradníkem, prozradím, že náhradníkem je posluchač z Ostravy a z České Kamenice, soutěžící paní Jana. Dobrý den, paní Jano.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: No já jsem říkal, můžete se radovat a vy jste říkal, raduju se hodně. Výborně, výborně. Tak to je dobře, že se radujete. Ta otázka je dnes nesmírně jednoduchá. To je skoro dárek, to není ani soutěž. Já vás poprosím, odpovězte mi na otázku. Která operní pěvkyně ráda vystupovala na zámku v Dětenicích? Chcete tři možnosti?
1: Emma Destinová.
0: Nechcete tři možnosti. Mohla by to být taky Marie Písařovicová. Mohla by to být i Kateřina Podhorská-Kometová.
1: Ne, ne.
0: Trváte na
1: Emma
0: svém.
1: Destinová.
0: Je to Emma Destinová, máte zámecký cestovatelský balíček, trojku dostáváte do našeho pátečního losování, tak si to pamatujte, budou pingpongové myčky jako vždycky. Tak paní Jano, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Zdravíme pana Roberta z Ostravy, který byl náhradníkem, zkuste to zase zítra, pravidla jsou neúprosná, prostě kdo je třetí, jde do vysílání. Tak co, soutěžili jste mezi sebou, která zámecká věž, ne, která kolik měří nejvyšší zámecká věž v České republice, tak já možná nejprve prozradím, kde to je, o jaký zámek se jedná. Mám na to tady i stroj. Tovačovský zámek. Ano, je to Tovačovský zámek a ta věž se jmenuje Spanila a měří 96 metrů. Pokud jste uhodli, tak i vám náleží taková ta fanfárka. Ta byla nicméně nesoutěžní, pokud jste se mezi sebou o něco vsadili, udělali jste dobře, pokud jste věděli, 96 metrů tedy byla správná odpověď. Zítra budeme pokračovat, zítra, jak už jsem řekl, se vydáme na zámek Šluknov do severních Čech. Ať už jedete kamkoliv, ať už jdete kamkoliv, ať se vám dnešní den vydaří. Přeji vám Pavel Kudrna za celý tým našeho zámeckého léta.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Sídliště Mánesova 2 v Bojkovicích prošlo kompletní obnovu za 70 milionů korun. Na dětském dopravním hřišti ve Zlíně Malenovicích přibyla nová kola a další vybavení. Z Ručí nad Sázavou vede nová stezka připomínajícího Tomáše Baťu. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 39 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. V Bojkovicích na Uherskobrodsku dokončili revitalizaci sídliště Mánesova 2. Řemeslníci tam udělali novou kanalizaci a opravili komunikace, chodníky a parkovací místa. Veškeré povrchy jsou vsakovací, což umožní zadržení vody v krajině Bojkovic, informuje Petr Viceník z ODS.
2: Vznikl kompletně nový parčík, kde najdete workoutové posilovací prvky, plus je tam taky malý altánek s možností ohniště pro grilování, kompletně nová zeleň a veřejné osvětlení.
0: Práce stály přes 70 milionů korun. Zhruba 60 milionů získalo město z integrovaného regionálního operačního programu. Celkem 10 dětských jízdních kol, včetně přídavných koleček a 5 odrážedel, pořídilo město Zlín na dětské dopravní hřiště v Malenovicích. Nové vybavení je určené výhradně pro výuku předškoláků z mateřských škol v rámci dopravní výchovy. V areálu jsou nově také ve zkušebním provozu automaty s nápoji a drobným občerstvením pro návštěvníky během výuky i veřejného provozu.
3: Součástí úprav je také nová vstupní branka pro pěší za 25 tisíc korun. Ještě do konce letošního roku město plánuje kompletní výměnu venkovního i vnitřního osvětlení a také oken v prvním podlaží budovy. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: 150 let od narození továrníka Tomáše Bati připomíná ve Zruči nad Sázavou stezka Baťovskou Zručí. Boty začal Baťa ve Zruči vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením, doplňuje vedoucí odboru kultury Martina Fialová.
4: Po té Baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zručský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte Svoboda, žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
0: Tropická vedra a dlouhodobé sucho vysušují městské trávníky po celém Česku. Rostliny přecházejí do letní hibernace, přestanou růst a zežloutnou. Odborníci upozorňují, že pomoct jim můžou hlavně vydatnější srážky a taky méně časté sečení, které zadržuje v půdě více vláhy a prospívá i hmyzu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno, místy malá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Vítr povane mírný. A předpokládáme také velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta havarovala v ulici Gahurova ve Zlíně. Autobus se srazil s elektrokoloběžkou u Vlachovy Lhoty na Zlínsku, ale jízdní pruh je skrz práce na silnici neprůjezdný ve Zlíně na třídě Tomáše Bati u sadu Komenského. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Silvie Pospíšilová. Začíná dobré dopoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je to tak, jsme na startu dobrého dopoledne. Tropické počasí se skloňuje ve všech pádech. Déšť, který meteorologové slibovali už zítra, se z předpovědí někam vytratil, tak to budeme muset nějak vydržet. Na rozdíl od zbytku Evropy ale nemusíme řešit ničivé požáry, takže se máme vlastně fajn. Co říkáte? Pokud je to jen trochu možné, zůstaňte ve stínu, dejte si něco osvěžujícího k pití a budeme rádi, když vám bude dělat společnost dobré dopoledne. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová. A teď si pojďme s fešáky zacvičit.
1: Český rozhlas Zlín.
6: Chtěl bych

10 minut po desáté je ten správný čas na recept. Ten dnešní bude z cukety. Máte-li poblíž štědrého zahrádkáře nebo sami pěstujete, poslouchejte pozorně. Máme pro vás sladký recept na cuketovou bábovku. Budete potřebovat 350 gramů cukety, 350 gramů polohrubé mouky, 300 gramů cukru, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, 2 skořicové cukry, 2 vejce, 4 lžíce oleje, hrst nasekaných ořechů a rozinky. Ještě jednou zopakuji. 350 gramů cukety, 350 gramů polohrubé mouky, 300 gramů cukru, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, 2 skořicové cukry, 2 vejce, 4 lžíce oleje, hrst nasekaných ořechů a rozinky. Cukety očistíte a najemno nastrouháte. Důkladně je promíchejte s moukou, práškem do pečiva a cukrem. V menší misce vymíchejte vanilkový cukr, vejce a skořicový cukr. Přidejte směs do těsta a poté přidejte olej, ořechy a rozinky. Vylijte do vymazané a moukou vysypané formy. Pečte v mírně vyhřáté troubě při 180 stupních asi 40 minut. Vychladlou dobrotu můžete polít čokoládovou nebo sladkokyselou citronovou polevou. Tu připravíte z moučkového cukru, citronové šťávy a teplé vody. No, nezbývá, než popřát tradičně dobrou chuť.

0: Kdo byli chalupníci? Jak žili a k čemu sloužily různé části jejich obydlí? To vše můžete poznat v jednom z posledních tradičních stavení na Slovácku, v památkovém domku v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Vydáme se tam spolu v reportáži Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Opuštěná zvířata potřebují víc než jen střechu nad hlavou. V útulku dostávají péči, krmení, potřebné veterinární ošetření a hlavně čas, než se pro ně podaří najít nový domov. Do zvířecího útulku Vsetín se dnes vydala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Jak vypadá běžný den za branami útulku a co všechno předchází tomu, než si zvíře odvede nový majitel? To uslyšíte už za okamžik. Teď Václav Neckář a jeho čaruděj dobroděj.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zvířecí útulek není jen místo, kde psi a kočky čekají na své nové majitele. Je to také místo, kde se o ně někdo každý den stará. Řeší jejich zdraví a snaží se poznat, co konkrétní zvíře potřebuje. Jak takový každodenní provoz útulku vypadá, zjišťuje dnes ve Vsetíně naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne ze Vsetína. Já jsem právě nacházím přímo v areálu zdejšího útulku a už teď je tady živo. Ráno začíná péčí o zvířata, je potřeba nakrmit, uklidit kotce, zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku a u psů samozřejmě nechybí ani venčení. Na první pohled běžná každodenní rutina, za kterou je ale spousta práce. A právě o tom si dnes budu povídat s vedoucí provozu útulku Hanou Žambochovou. Paní Žambochová, já už vám přeji krásné dopoledne.
3: Krásné dopoledne vám všem.
2: Když k vám přijde do útulku nový pes nebo kočka, co se děje jako první?
3: V první řadě zjišťujeme, jestli je pejsek nebo kočka označen mikročipem. V případě, že ano, tak prověřujeme majitele v nějaké evidenci. Pokud není, snažíme se pomocí sociálních sítí dát příspěvek a hledat majitele mezi veřejností.
2: V případě, že u vás tedy ten pejsek nebo kočička zůstane, jak vypadá takový jejich běžný den tady u vás v útulku?
3: Každé ráno probíhá nějaká vizuální kontrola každého ze zvířat. Snažíme se co nejdříve uklidit prostory a v těchto horkých dnech probíhá v dopoledních hodinách i venčení, tak aby to bylo i komfortní hlavně pro ty pejsky. A jinak se hned ráno uklízí, podávají se léky podle rozpisu. Když je potřeba, tak se prostě chystají nějaké nové pelíšky. Záleží podle potřeby jednotlivých zvířat.
2: Když tedy máte zvířátka umístěna tady u vás, když se nepodaří najít majitele, kterému zvířátko chybí, jak potom poznáte, že už je zvíře připravené odejít do nějakého nového domova? Jak vlastně hledáte člověka, ke kterému se bude dané zvíře hodit?
3: Primárně každého z těchto pejsků nebo kočiček nafotíme, zveřejníme příspěvky na sociálních sítích a pak je to potom na těch lidech, že by si sami měli vybrat v rámci svých možností, schopností, jaké zvíře by se jim líbilo. Můžou potom nás kontaktovat, probíhá prvotní návštěva u nás v útulku, kde i my se snažíme zjistit, jestli jsou potenciální zájemci vhodní pro chov konkrétního psa nebo kočičky. Snažíme se, aby aspoň jedna, dvě, tři návštěvy proběhly, kde je nějaké venčení, případně pokud už mají nějakého jiného domácího mazlička, pejska, tak aby přišli i s tím pejskem k nám do útulku, aby jsme zjistili, jestli se snesou, aby z toho potom nebylo do budoucna nějaký problém a nemuseli nám pejska vrátit. Ale samozřejmě jako nikdy nepoznáme na první pohled, jestli jsou úplně 100% vhodnými adepty. A pejsek samozřejmě, pokud je u nás už nějakou dobu, tak primárně musí být hlavně v dobré zdravotní kondici a pak teprve určujeme na adopci.
2: Je to opravdu velký výčet úkonů, který musíte udělat předtím, než najdete tedy zvířátku nový domov. Máte třeba nějaký příběh, nějakou vzpomínku na adopci, která proběhla velmi dobře, o které máte třeba i, nebo o zvířátku máte do dneška nějaké informace?
3: Určitě ano, konkrétně se nám podařilo v loňském roce najít domov kříženci německého ovčáka Berry, se jmenoval, nebo jmenuje. Byl u nás přibližně rok a půl, už v té době, když byl u nás, měl asi 9 až 10 let orientačně. Byl to pohodový, klidný pes, kterého jsme hrozně rádi dávali i na venčení, ale u takových těch starších, větších psíků je velmi malá šance na adopci. Většinou jsou lidi menšího pejska, ale v jeho případě tady prostě přišla paní na návštěvu s družinou ze školky a tohohle pejska si vyhlídla, potom přišla s celou velkou rodinou, asi 7členou a všichni se shodli, že mu prostě dopřejou to klidné stáří u nich v rodině a už tady byla za námi i několikrát na návštěvu, i já jsem je osobně potkala nedaleko v Karolínce na procházce, takže víme, že jsou všichni prostě spokojení a nám to udělalo velkou radost, že mu dal někdo i v tomto věku tu šanci dožít.
2: To je příběh, který nejenom mě, věřím, vykouzl úsměv na rtech, protože to dobře dopadlo s pejskem. Paní Žambochová, já vám moc děkuji za rozhovor. A pro naše posluchače ještě doplním, že zvířecí útulek Vsetín hledá pro své svěřence nové domovy neustále. Pokud přemýšlíte právě i vy o pořízení psa nebo kočky, můžete se přijít se zvířaty seznámit osobně od pondělí do pátku mezi 12. a 15. hodinou a nebo o víkendu mezi 10. a 12. na ulici Jasenská ve Vsetíně. Třeba právě tady na vás čeká nový čtyřnohý člen rodiny.
1: Děkujeme za informace a ze zvířecího útulku Vsetín a přejeme všem jeho obyvatelům, aby našli své nové domovy. Naslyšenou, Petro.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková a už od příštího pondělí vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín představíme příběhy psů a koček, kteří ve vsetínském útulku čekají na svůj nový domov. Příběhy opuštěných zvířat naleznete také na našem webu zlín.rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

máme skoro 37 minut po desáté a za malý okamžik bude čas na kulturní pozvánku. Vrátíme se do dob Velké Moravy, kdy řinčeli zbraně a bylo slyšet ržání koní. Pozvu vás na středověkou bitvu, tak nikam neodcházejte.

0: neděli ve 14.30. To je hlavní bod toho programu.
1: Pane Stýskale, co všechno návštěvníci Modré zažijí?
0: Zažijí přednášky o životě na Velké Moravě, divadlo o zvících a tradicích, historickou lukostřelbu, ukázky účinnosti ostrých zbraní, to je opravdu zajímavé, a především pro malé návštěvníky tam máme připravenou dětskou bitvu.
1: Taková bitva, to je hodně lidí i zvířat. Kolik účinkujících vystoupí při rekonstrukci?
0: Při samotné rekonstrukci máme připravených pro návštěvníky 130 bojovníků. Ale celkově na letošním festivalu máme potvrzeno 270 účastníků v dobových kostýmech.
1: Tak to je úctyhodné číslo. Vy jste mi prozradil, že půjde o bitvu s mezinárodní účastí?
0: Je tomu tak. Účast v letošním roce přislíbili kolegové z Německa, z Polska a ze Slovenska.
1: Nádhera. Lidé toho ale u vás o víkendu budou moci vidět mnohem víc, tak pojďte pozvat.
0: Součástí samotného Velikradu bude i dobové tržiště. Tržiště, kde bude k ochutnání dobové pivo, medovina. Samotným jedním z bodem programu bude i velikradský speciál. Potom máme připravené pro všechny návštěvníky přednáškové pásmo o písemnictví a vzdělávání na Velké Moravě. A pokud počasí dovolí, budou moct návštěvníci zkoušet i jízdu v dobových neckách.
1: Je jasné, že o víkendu bude na Modré rozhodně veselo. No a když už se k vám návštěvníci vydají, mohou zavítat třeba do areálu Živá voda, je to tak?
0: Je tomu tak. Součástí toho areálu je i koupací biotop, takže kdyby bylo počasí pořád stejně žhavé, jako je teď, můžou se návštěvníci ovlažit v koupacím biotopu. Sama Živá voda je jedinečná svou konstrukcí, kdy návštěvníci vlastně vejdou do rybníku a stanou se součástí toho biotopu. O kus dál jsou potom pratuři, kdy na vyvýšeném chodníku můžou návštěvníci pozorovat tyto impozantní zvířata a má tam expozici sokolník.
1: Krása. Ondřej Stýskal nás pozval na Modrou a já jen zopakuju, že sobotní program začne v Archeoskanzenu Modrá v 11 hodin a potrvá až do 17.30 a ten nedělní můžete dorazit už v 10 hodin. Děkujeme za zajímavou pozvánku, ať se akce vydaří.
0: Děkuji taky mnohokrát a za skupinu Velkomoravané a Archeoskanzen Modrá se na vás těšíme. Přeji vám krásný den.

0: To byla Slza a její Lhůta záruční. Jsme rádi, že vám společnost dělá Český rozhlas Zlín. Říká se jim černé a bílé zlato. Lanýže jsou fascinující nejenom jako luxusní delikatesa, ale i jako biologický fenomén. Jejich vůně je tak komplexní, že ji tvoří stovky chemických sloučenin. Už jste si někdy dopřáli lanýže doma? Že byste si s touto vzácnou houbou nedovedli poradit? Není to těžké. Během minuty vás to naučí naše babské rady.
1: Babské rady.
2: Což takhle dát si lanýž? Lanýže, jedlé houby rostoucí pod zemí, jsou spojeny s kořeny stromů a keřů a i proto mají jedinečnou chuť. Rostou v hloubce okolo 20 cm, což stěžuje jejich hledání a vyžaduje to pomoc prasete či vycvičeného psa. Lanýžů existuje téměř 200 druhů a hlavními producenty jsou Francie, Itálie a Chorvatsko. Lanýže na první pohled nepůsobí příliš sympaticky. Mají tvar jako brambora, jejich povrch je hrbolatý, někdy bradavičnatý a barva v odstínech od bělavé po šedočernou. Jejich dužina má výrazné mramorování. Navíc těmto houbám nesvědčí tepelná úprava a v kuchyni se proto používají většinou pouze čerstvé. Jemně nastrouhané nebo nakrájené na tenké plátky skvěle dochutí těstoviny, brambory, risotta nebo smetanové omáčky. Lanýžový prach je považován za exkluzivní dochucovadlo, které se do jídla přidává vždy těsně před servírováním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: První hodina dobrého dopoledne je minulostí, ale budeme rádi, když i v té druhé zůstanete ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Už po zprávách dorazí alergoložka z nemocnice Agel Valašské Meziříčí Michála Vrlíková. Bavit se budeme hlavně o letních alergiích. A bude tady i pro vaše dotazy, tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvůli vedru dnes hasiči v Uherském Brodě znovu kropí ulice. Město připravilo i balené vody zdarma. Zpracovatelka ovčí vlny Michála Hyklová ze Vsetína obhájila regionální značku Pravé Valašské. Do měsíce narazil asi 4-tunový kus vesmírné rakety. Kráter budou zkoumat vědci. Dnes je v regionu slunečno, teploty až 39 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. V celém Česku i dnes pokračuje vlna veder. Města a obce se proto snaží ochlazovat prostředí. V Uherském Brodě budou dnes dobrovolní hasiči kropit ulice v centru města. Lidé také můžou využít balené vody, které jsou zdarma k dispozici v budově městského úřadu, takzvané kachlíkárně. Podrobnosti přidává místostarosta Miroslav Polášek z ODS.
2: V těchto dnech je boj venku v centru spálené velmi náročný, takže proto tam dodáváme balené vody, aby se mohli napít. Plus samozřejmě na náměstí je fontánka s pitnou vodou, takže i touto formou se můžou návštěvníci Uherského Brodu občerstvit.
0: Zpracovatelka ovčí vlny ze Vsetína Michála Hyklová obhájila regionální značku Pravé Valašské. Vlnu odebírá od regionálních chovatelů, kteří pro ni často nemají využití. Ve své dílně také učí vedení předení a tkaní a vlnu prodává i lidem, kteří si ji chtějí zpracovat sami, říká Michála Hyklová.
3: Je zájem i o ty česance nebo přímo o tu surovou vlnu vypranou jenom, že si to sami vyčešou, že si to sami se předou. O to je začíná být v posledních letech velký zájem. V tom hektickém čase je to vždycky něco jako takového velice bonusového pro nás, takže ženy si to rády zpracují sami. Samozřejmě potom jsou pletařky, které jakoby už si berou přímo ty hotové příze.
0: Na povrch měsíce spadl 4-tunový kus rakety Falcon 9. Poslední rok nekontrolovatelně cestoval vesmírem. Dopad zanechal na povrchu několik desítek metrů široký kráter. Srážku sledovali nadšenci a experti z celého světa. Teď budou zkoumat, jak náraz ovlivní lunární povrch. Výsledky by mohly pomoci s vývojem měsíčních základen. Měsíci ani Zemi žádné nebezpečí nehrozí. Sport. Ve Spojených státech začne dnes večer českého času atletické mistrovství světa. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Více o tom mluví šéf české výpravy Jan Koutník.
4: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a jako kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
0: Dnes máme v regionu jasno. Místy je se vyskytuje malá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme 36 až 39 stupňů. Povane mírný vítr a předpokládáme velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na odstavené auto na D1 na 251. kilometru u Kroměříže směrem na Ostravu. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je dobře, že zůstáváte s námi i v druhé hodině dobrého dopoledne. Máme pro vás totiž připravenou poradnu pro zdraví. Dnes na téma letní alergie. Léto představuje pro alergiky jedno z nejnáročnějších období v roce. A já jsem moc ráda, že pozvání do studia Českého rozhlasu Zlín přijala odbornice z alergologické ambulance Valašsko-Meziříčské nemocnice AGEL Michaela Vrlíková. Dobré dopoledne.
6: Dobrý den všem a děkuji za pozvání.
5: A po celou následující hodinu bude tady i pro vaše dotazy. Buď na čísle 221 555 210 nebo na mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz. Teď je čas na písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Měsíc nesvítí, svítí slunce a poměrně urputně, ale to nevadí. Já už sedím ve studiu s alergoložkou Michalou Vrlíkovou z nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí, která je hostem dnešní poradny pro zdraví. Bavit se budeme o letních alergiích. Ještě jednou vítejte ve studiu. Dobrý den, paní.
1: Dobrý den.
0: Doktorko, řekněte, proč některé letní pily jsou pro alergiky závažnější než ty jarní? Proč někdo má na jaře úplnou pohodu a přijde léto a je zle?
1: Neřekla bych, že letní pily jsou horší nebo nějak významnější pro alergiky. Spíš je to o tom, na co doopravdy jste alergický. Pokud je člověk alergický na pily jarních stromů, které kvetou třeba už na konci ledna nebo v únoru, tak je pro něho jistě jarní období horší. Lidé, kteří jsou potom alergičtí na pily tráv nebo nějakých plevelů, rostlin, jsou potom alergičtí spíše v letních obdobích, kdy je pro ně tato sezóna mnohem horší.
0: Co teďko vaše pacienty trápí nejvíc? Které rostliny?
1: Nejvíc jsou to jistě pily trav v tomto období, ale patří mezi to i pily různých bylin, peliňku, jitrocele, merlíku. Na začátku léta ještě dokvétají právě i některé pozdější jarní stromy, které můžou tyto alergie zhoršovat a může se u nich kombinovat tyto příznaky.
0: Ano.
1: Další věcí je, že spousta lidí je alergických i na bodnutí hmyzem nebo na různé potraviny, které zvlášť v sezóně, v období, kdy lidé jezdí na dovolenou nebo jsou zvyklí opravdu si dopřávat více třeba ovoce, můžou tyto potíže zhoršovat.
0: K tomu všemu se dostaneme později. Jaké jsou nejčastější projevy alergické reakce?
1: Nejčastěji lidé mají projevy právě z míst, kde ten alergen se dostává do těla. To znamená, že nejčastěji bývá právě alergická rýma, alergický zánět spojivek nebo například v těžkých případech nebo horších případech i dechové potíže u astmatiků. Samozřejmě také kontakt s kůží může vyvolávat zhoršení některých kožních potíží anebo přímo vyvolávat kožní reakce.
0: Je dobré se při příznacích hned objednat k odborníkovi, nebo stačí, když si skočím do lékárny a koupím si tam nějaké to antihistaminikum?
1: Tady tato otázka není úplně jednoduchá. Ty objednávací doby nebývají vždy krátké. Samozřejmě pokud má člověk podezření na to, že je alergický, měl by navštívit v prvé řadě svého praktického lékaře, který dokáže odlišit, jestli se jedná třeba ještě o nějakou virovou infekci nebo přímo alergii. Pokud se tyto potíže opakují pravidelně v určité období roku, pak alergie je opravdu velice podezřelá a měl by se objednat na specializované vyšetření.
0: Říká alergoložka z Valašského Meziříčí Michaela Vrlíková. Ptát se jí můžete i vy. Buď na čísle k nám do Zlínského studia 221 555 210 nebo nám napište na mail studio.zlin@rozhlas.cz.

0: Posloucháte poradnu pro zdraví, ale dnes s alergoložkou Michálou Vrlíkovou. Povídáme si o letních alergiích. Paní doktorko, jak si může člověk nejúčinněji pomoct doma, když začnou takové ty nepříjemné příznaky? Rýma, svědění očí, svědění po těle. Co může pro sebe člověk udělat?
1: Určitě toho může udělat hodně. Když se potká s alergenem, je potřeba, aby ten alergen z toho těla co nejúčinněji odstranil. Takže záleží na tom, kde ty příznaky má. Nejtypičtější bývá alergická rýma, kdy vlastně člověk může například tu nosní sliznici opláchnout různými konvičkami, mořskou vodou nebo vincentkou, kdy vlastně ten alergen přímo z té sliznice vyplaví, vysmrká a potíže se potom zmírní. To samé platí samozřejmě pro oční sliznici. V dnešní době je volně dostupných spoustu preparátů, které oči dokáží opláchnout, a jsou volně dostupné i antihistaminika, ať už v tabletové formě nebo ve formě očních kapek, které vlastně můžou sklidnit sliznici podrážděnou alergenem a mohou lidem účinně ulevit od těch nepříjemných potíží.
0: Než se od pilové alergie přesuneme k dalším typům alergií, pojďme si říct, jaké jsou možnosti léčby. Vy už jste zmínila kapky, mořskou vodu. A co třeba očkování před sezónou? Je vhodné pro každého?
1: Slovem očkování myslíte nejspíše desenzibilizaci neboli specifickou imunoterapii alergenem. A opravdu tato metoda je velice účinná a je vhodné ji u vybraných pacientů podstoupit. Nicméně není to o tom, že by zabrala na aktuální sezónu. Tato terapie je potřeba dávat delší dobu, aby si tělo na alergen zvyklo a přestalo na něho takto nepříznivě reagovat. Tato metoda už patří do rukou odborníka, může ji indikovat pouze alergolog a potom tuto léčbu i předepisovat a vést toho pacienta v této léčbě, aby si mohl účinně pomoci. Ale opravdu to není o tom, že by aktuální sezóna už byla výrazně ovlivněna a potíže zmizely okamžitě, jako je to právě u léků, které potlačují příznaky alergie.
0: Když zůstaneme ještě u té vakcinace, takže abych měla klidnou sezónu, kdy to musím začít u odborného lékaře řešit?
1: Ideálně je začít co nejdříve, pokud jste alergická na jeden nebo relativně málo alergenů. Čím dříve s touto metodou začnete, tím je větší pravděpodobnost, že léčba bude účinná a že ty příznaky se nebudou zhoršovat, anebo naopak, že se dokonce i zmírní. Pokud se tato léčba opakuje delší dobu, alespoň 3 roky po sobě, pak má efekt i na zmírnění rizika vzniku například astmatu a také ovlivňuje vznik nových alergií a jejich tíži. Takže opravdu co nejdříve, ideálně ještě v dětském věku, pokud se alergie takto projeví.
0: Je pravda, že nosní sliznici skutečně hodně pomáhá právě mořská voda v kapkách?
1: Určitě ano, je to doplněk té léčby, kdy vlastně to, že odstraníte alergen z té sliznice, opláchnete ji, tak ji výrazně pomáhá, protože už potom vlastně nemá co tu sliznici dráždit a nemá vlastně co vyvolávat tu alergickou reakci. Takže doporučujeme to prakticky všem pacientům jako doplňkovou léčbu nebo takovou první pomoc, kdy se nečekaně setkají s alergenem, který se vyskytuje v prostředí.
0: Léto, to je teplo, to je sluníčko. Sluníčko je čím dál agresivnější a musíme se chránit. Zvyšuje se u populace alergie na sluneční záření?
1: Neřekla bych přímo, že se zvyšuje alergie na sluneční záření, ale vzhledem k tomu, jak lidé dneska žijí, cestují i v zimním období, se vydávají k moři za sluníčkem, kde ty sluneční paprsky jsou silnější, agresivnější a ta kůže není připravená v zimním období toto podstupovat, tak opravdu se častěji setkáváme s tím, že si lidé stěžují, že po oslunění mají některé nepříjemné kožní projevy, například kopřivku nebo svědění kůže. Je spousta kožních onemocnění, které vlastně můžou vypadat podobně jako alergie na sluneční záření a přitom alergií nejsou. Toto je spíš už potom doména kožních lékařů, ale samozřejmě i v naší praxi se s tímto potkáváme, protože ty lidé mají pocit, že je to alergie.
0: A může laik sám rozpoznat, jestli se prostě jenom trošku připálil na tom sluníčku, tak říkajíc, anebo mu to sluníčko vadí, že je alergický?
1: A určitě jsou některé indicie, jak to poznat. Pokud se spálíte, tak už je zarudlá, teplá, bolí, postupně se ty potíže zmírňují, tak už se oloupe. Nepříjemné příznaky nebo solární kopřivka spíše svědí. Můžou se vyskytovat drobné puchýřky, pupínky, které se mohou slévat i do větších ploch a opravdu to svědění je poměrně výrazné a nepříjemné. Takovou první pomocí je tu kůži chladit, můžete aplikovat i antihistaminika v mastích nebo v krémech a gelech, které zase pomáhají tu kůži sklidňovat. Takže opravdu rozdíl mezi spálenou kůží a solární kopřivkou je poměrně výrazný a ty lidé to poměrně snadno dokáží odlišit.
0: Jak by se měl chovat člověk, který je alergický na sluneční záření v běžném životě? Musí chodit zahalený, používat co nejvyšší UV faktor.
1: Přesně tak, je to kombinace těchto metod jako u všech alergií. Vždycky je nejdůležitější se snažit tomu alergenu vyhnout, ať už je jakýkoliv. Takže pokud vám vadí slunce, opravdu byť v tomto období je to náročné, těžké a ne každý to chce slyšet, je potřeba, aby se lidé chránili proti tomu slunečnímu záření, ať už oblečením, krémy s vysokým UV faktorem a samozřejmě i zmírněním toho pobytu na slunci.
0: Lékařka Michaela Vrlíková je naším hostem a až do 12. hodiny bude hostem poradny pro zdraví. Pokud vás zajímá cokoliv k tématu letních alergií, ptejte se. Třeba na čísle 221 555 210. U regálu leží deníky, mapy a filmové pásy, které kdysi vznikaly v tropických pralesích, pouštích i horských průsmicích. Pro muzejnici Magdalenu Preiningerovou se stala péče o tyto vzácné archiválie Hanzelky a Zikmunda životním posláním. Jaké bylo její první setkání se slavnými cestovateli? I na to se zeptám už 6. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně léty prověřených nestárnoucích písniček a já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem. Český rozhlas Zlín.

0: Jiří Schillinger dospíval a my jsme zpět s lékařkou Michaelou Vrlíkovou si dnes povídáme o alergiích. Paní doktorko, samostatnou kapitolou jsou alergické reakce na hmyzí bodnutí. Alergie je vlastně přehnaná reakce imunitního systému na danou látku, na danou situaci. Může se třeba projevit až v dospělosti, že minulou sezónu jsem nebyla alergická, teď mě bodne třeba vosa a bude zlé?
1: Ano, určitě se to stát může a bohužel se s tím potkáváme čím dál tím častěji, že i dospělí lidé mají nové alergie. Zvláště alergie na bodnutí hmyzem, ať už vosou, včelou nebo jakýmkoliv jiným, může být velice závažná a život ohrožující. A bohužel se vyskytují i případy, kdy první bodnutí nebo bodnutí po nějaké době může způsobit velice závažnou, potenciálně i smrtelnou reakci na toto.
0: Jak má člověk postupovat, když je reakce těla příliš prudká? Jaká je první pomoc, pokud jsme svědky takové situace?
1: V prvé řadě by měli lidé zavolat lékařskou pomoc, protože v takovéto situaci, kdy už je alergická reakce celková a závažná a ohrožuje život pacienta, si bez dostupných léků výrazně nepomůžete. Samozřejmě je důležité člověka dostat od toho alergenu, pokud například šlápl do vosího nebo včelího hnízda, snažit se ho dostat pryč z té reakce, z potenciálně dalších prostě žihadel. Pokud to byla včela, to žihadlo i vytáhnout, protože u tohoto hmyzu se vlastně postupně vstřikuje další a další jed do té rány. Ale bez lékařské pomoci ve velice závažných případech se většinou neobejdete. Takže nejprve volat záchranku, aby ta pomoc dorazila co nejdříve, dostat pacienta z té nebezpečné situace a potom postupovat, jak je potřeba. Záchranáři už vás na telefonní lince navedou, jak dále co nejlépe postupovat.
0: Lidé, kteří mají skutečně velmi prudkou reakci a vědí to o sobě, tak by u sebe měli mít adrenalin v injekci. Kam se vpichuje?
1: Adrenalin se vpichuje ideálně do zevní strany stehna, kde je vlastně nejlepší možnost ten adrenalin vstříknout do dostatečné podkožní vrstvy. Ale v případě, že se například stane nenadálá situace a člověk se k tomuto místu nemůže dostat, může ho v podstatě aplikovat kamkoliv, do ramene, do paže, kde vlastně máte dostatek prostoru pro to vstřebávání tady toho adrenalinu. Takže opravdu tento injektomat adrenalinový můžete aplikovat i přes oděv, nemusí člověk nikde kůži dezinfikovat, nemusíte se vyslékat. Ten injektomat je opravdu dostatečně silný, aby propíchl i například neoprénované oblečení, takže opravdu kamkoliv.
0: Takže jde o to, co nejrychleji pomoct tomu člověku.
1: Ano, jde opravdu o tu rychlost, kdy vlastně ten adrenalin dokáže zabránit tomu, aby člověk například i umřel.
0: A pokud člověk nemá tu nejhorší reakci, ale přesto napuchá, je to zlé, má u sebe antihistaminikum, pomáhá třeba tu tabletu rozkousat, je rychlejší nástup toho účinku?
1: Ano, nástup je určitě rychlejší. Lidé, kteří už měli celkovou alergickou reakci na bodnutí hmyzem, mívají u sebe takzvaný pohotovostní balíček, který teda kromě tablety antihistaminika obsahuje i tablety kortikoidů a ideální je tyto tablety rozkousat a zapít malým množstvím vody, aby to vstřebávání bylo co nejrychlejší. V dnešní době existují již volně prodejné léky nebo léky na předpis, které jsou přímo v rozpustné formě, takže například i malé děti, které mohou mít problémy s polikáním tablet, můžou použít tuto tabletu, která je i chuťově velmi příjemná, takže mají pocit, že třeba mají nějaký bonbon a nemají problém s tím tu tabletku použít.
0: Vy jako odborník sledujete, že by lidí alergických na hmyzí bodnutí přibývalo?
1: Lidí přibývá, ono je to možné dané i tím, že tady u nás v České republice a obecně po celém světě se vyskytují nové a nové druhy tohoto hmyzu. Vlastně jak se otepluje klima, tak máme tady spoustu nových druhů, se kterými jsme se například před nějakými 10-15 lety nepotkávali. Mají trošku jiný ten alergen, ale můžou mít i příbuznou a skříženou reakci s naším běžným hmyzem, vosou, včelou. Takže ano, těch lidí přibývá a je to dané i tím, že délka desenzibilizace, která se opravdu v tomto případě doporučuje a je potřeba ji co nejdříve zahájit, aby lidé byli chráněni, aby to tělo si na ten jed toho alergenu zvyklo a opravdu nereagovalo takto prudce, tak je opravdu poměrně dlouhá, doporučuje se alespoň 3 až 5 let tady té desenzibilizace, takže ty pacienti se i kupí a vlastně máme jich čím dál tím víc ve své péči a snažíme se teda zabránit tomu, aby nebyla ta reakce smrtelná nebo nějak závažná.
0: Máte plno ve svých ordinacích, o to víc si vážím toho, že jste našla čas a přijela k nám do Českého rozhlasu Zlín. Náš dnešní host, alergoložka Michaela Vrlíková, která je tady stále pro vaše dotazy, třeba na čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na 5 panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
0: Letní alergie jsou tématem dnešní poradny pro zdraví a na dotazy odpovídá lékařka Michaela Vrlíková. Během písničky nám tady volala posluchačka, stěžovala si, že pod kolenem se jí udělal velký flek, který jí svědí, bolí, není si vědomá toho, že by měla klíště. Ono to není tak úplně z vašeho oboru, ale přesto, paní doktorko, pojďte odpovědět.
1: Z mojeho oboru to úplně není, ale setkáváme se s tím poměrně často. Jakýkoliv hmyz, který vlastně může člověka píchnout nebo kousnout, může mimo to, že na něho můžete být alergičtí, může přenášet i různé onemocnění. Úplně klasika je klíště a borelióza, nicméně v podstatě jakýkoliv hmyz má v sobě bakterie, kdy vlastně pokousnutí vstříkne ať už jed nebo sliny nebo nějaké další výměšky ze svého těla do těla pacienta a může se šířit například i zánět. Takže pokud ta reakce po bodnutí, kousnutí nějakým hmyzem trvá delší dobu, určitě je potřeba navštívit například praktického lékaře, který zhodnotí, jak vlastně ty potíže vypadají, jestli nejsou nějaké dlouhé, nebo jestli se tam opravdu nemůže šířit zánět, který už je potom potřeba přeléčit speciálními léky, například i antibiotiky. Ale opravdu se setkáváme s tím v dnešní době, že ty otoky, svědění nebo nepříjemné zarudnutí trvá delší dobu, než jsme byli zvyklí v minulosti. Je to dané právě tím, že ten hmyz, který vlastně je v České republice nově přítomný, může mít trošičku jiné spektrum jedu a můžeme vlastně být na něho přecitlivělí, anebo vlastně může způsobovat horší reakce, než jsme byli zvyklí v minulosti.
0: Já, když jsem se připravovala na dnešní poradnu pro zdraví, tak jsem narazila na termín skřížené alergie. Můžete posluchačům i mně vysvětlit, co to vlastně je?
1: Skřížené alergie jsou projev organismu, kdy vlastně člověk je alergický na určitou část alergenu. Alergen je dlouhá molekula a určité části jsou společné pro různé typy, druhy alergií. Pokud je člověk alergický na tuto část, tak potom může takzvaně skříženě reagovat na různé typy alergenů. Úplně typicky to bývá například u pilů druhu trav nebo stromů, které jsou si příbuzné geneticky a tam vlastně je člověk alergický například na břízu, ale může reagovat i na další jarní stromy, habr, lísku, olši a tak dále. U tráv typicky zase třeba na obilí, které je vlastně skřížené a příbuzné těm travám. Například se může vyskytovat ale i alergie skřížená mezi pily a potravinami, kdy zase úplně typicky člověk, který je alergický na břízu, může reagovat nepříznivě i na některé druhy kořenové zeleniny, celer, petržel a například i na oříšky, typicky lískové oříšky. Nejedná se tak o pravou alergii, ale opravdu jsou to společné části těch alergenů, které vlastně člověku vadí a může takto reagovat.
0: A jak se ta alergie potom projevuje? Je to stejný projev, když kvete bříza, mám rýmu, svědí mě oči, když si dám kořenovou zeleninu, bude se to projevovat stejně?
1: Bude se to projevovat velice podobně, pokud je ta alergie ve stejném typu toho alergenu, to znamená pil, tak opravdu ty příznaky budou prakticky stejné a ten člověk to odlišit nemůže. Ale i léčba pomůže na veškeré typy těchto alergií. Pokud se jedná o skříženou reakci mezi pilem a potravinami, tam už ty projevy bývají jiné, protože samozřejmě potrava se dostává do těla ústy a velice často nebo nejběžnějším projevem tady té reakce je svědění úst.

0: Keď sa človek zvýšenie potí, ten pot reaguje s podráženou pokožkou, samozrejme pokožka sa více prokrvuje, zväčšuje sa zánet a potíže bývajú silnejší, urputnejší a trvají delší dobu. Takže klimatizácia ako taková ochladí prostredí, schladí tú kúži a človeku je potom lépe a príjemnej. Další možností je kombinovat klimatizaci například s čističkami vzduchu, kdy vlastně zase čističky vzduchu dokáží například pilové alergie poměrně účinně jako v ovzduší ty pily odstranit a samozřejmě potom potíže bývají mírnější, protože ten alergen se nedostane na ty sliznice, které jsou potom podrážděné. Co se týká aut, tam se to kombinuje a velice důležité je opravdu třeba měnit filtry v autech, zvlášť třeba po sezóně těch pilů, kdy vlastně člověk, pokud toto úplně pravidelně nedělá, tak naopak si může tou klimatizací a větráním v autě zhoršit ty příznaky, protože vlastně ty pily tam zůstávají na těch filtrech.
1: Paní doktorko, stává se, že alergie během života úplně zmizí u pacienta?
0: Toto je otázka, na kterou se úplně odpovědět nedá. Alergie jako taková nezmizí. Člověk se rodí s potenciálem alergicky reagovat. Tady ten potenciál se buď v životě projevit může nebo nemusí. Pokud ty alergie vznikají, tak ta alergie tam je. Může být samozřejmě období klidovější nebo období zhoršení těch příznaků. My jako lékaři můžeme alergie ovlivňovat, můžeme potlačovat její příznaky, můžeme různýma metodama i to tělo nutit, aby alergicky nereagovalo na ten podnět, ale že bychom řekli, že jsme alergika vyléčili a už nikdy v životě potíže mít nebude, tak to daleko ještě nejsme.
1: Naše poradna je téměř ve finále. V závěrečném vstupu si s naším hostem, alergoložkou Michaelou Vrlíkovou, shrneme pár zásadních rad.

0: O letních alergiích jsem si povídala s lékařkou Michaelou Vrlíkovou. Paní doktorko, můžeme alergiím nějak cíleně předcházet? Poraďte nám nějaké fígle, prosím.
1: Předcházet alergiím je velice těžké. Jak jsem říkala v předchozím vstupu, s vlohou reagovat alergiím

0: Vždycky na určité podněty se člověk v podstatě rodí, ale samozřejmě můžeme ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme, a ovlivňovat ho příznivě, aby alergie nevznikaly. Ideálně začít ještě před narozením nebo početím dítěte, kdy vlastně tělo matky může přenášet různé negativní vlivy na miminko. Pokud matka kouří, zvyšuje riziko dítěti, že bude alergické, že bude mít potíže, že bude mít astma. Není to jenom o tom, že žena zjistí, že je těhotná a kouřit přestane, ale samozřejmě už předtím by se měla vyvarovat například kouření. Další věc, kterou můžeme ovlivnit, je životní styl a naše zdraví obecně. Samozřejmě lidé, kteří sportují, mají fyzickou aktivitu, stravují se zdravě, mají menší riziko vzniku alergenů než lidé, kteří jsou obézní nebo například nekvalitně jí. Tady ty potíže se dají částečně zmírnit tím, že vlastně se budeme starat o své zdraví, jak už fyzické, tak samozřejmě i duševní.
1: Kdy už nečekat a zamířit k odborníkovi?
0: Zamířit k odborníkovi můžeme tehdy, nebo měli bychom tehdy, když se potíže, stejné potíže opakují pravidelně v určité období roku. Tak to nejsnáze poznáme, že je riziko alergie. Potom bych úplně nečekala, snažila se k odborníkovi objednat, ty objednávací doby nejsou úplně příznivé, odborníků ubývá a pacientů naopak přibývá, takže určitě se objednat, nechat se vyšetřit a potom tu léčbu eventuálně vést odborně v alergologické ambulanci.
1: Říká Michaela Vrlíková, která byla hostem středeční poradny pro zdraví. Působí v alergologické ambulanci nemocnice Agel Valašské Meziříčí a my jsme moc rádi, že vážila tu dlouhou cestu a dorazila k nám. Děkuji za váš čas a někdy příště třeba zase na viděnou.
0: Taky děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům klidný den a trošku méně sluníčka.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Za pár minut už bude 12 a naše dobré dopoledne končí. Zítra se opět uslyšíme. Do té doby buďte na sebe opatrní a užijte si hezký den. Od mikrofonu se loučí Silvie Pospíšilová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V senátním obvodu Zlín podalo do říjnových senátních voleb závaznou přihlášku 6 kandidátů. Tradiční festival u přehrady Bystřička na Vsetínsku bude o tomto víkendu. Lékárny budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Dnes je ve Zlínském kraji převážně jasno a teploty až 39 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín a Kristýna Fuchsová. Dobré poledne. 6 kandidátů podalo v senátním obvodu 78 Zlín závaznou přihlášku do říjnových voleb. Křeslo senátora bude obhajovat daňový poradce Tomáš Goláň z ODS. Kandiduje taky někdejší rektor Zlínské univerzity Tomáše Bati Vladimír Cedlařík za hnutí ANO. Nezávislým kandidátem s podporou hnutí STAN bude poradce pro bezpečnost a krizové řízení Ivo Mitáček. SPD posílá do voleb lékaře Lubomíra Nečase. Kandidovat by měli i vydavatel Jan Doleček z KSČM a za SEN 21 ředitel základní školy Pavel Dlouhý. Festival Starý dobrý western nabídne o prvním srpnovém víkendu country hudbu u přehrady Bystřička na Vsetínsku. Třídenní přehlídka určená i příznivcům bluegrassové, trampské a folkové muziky se letos koná po 27. Posluchačům se ve dvou scénách představí téměř 30 interpretů. Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moct nově lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to Ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
3: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
1: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí jí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv.
2: Počasí.
1: Dnes je ve Zlínském kraji převážně jasno, jen na severu a západě regionu se může objevit malá oblačnost. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů a vítr je mírný jihozápadní až jižní. Večer bude ještě slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně nemáme hlášení o žádné dopravní nehodě v kraji. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Na řadě je pořad Morava, krásná zem. Příjemný poslech přeje Kristýna Fuchsová.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín

To byla starobrněnská dvanáctka. V jejím podání zazněla polka Františka Maňase staršího a Stanislava Ostrezí Pěstujte si lásku. Klidný den vám přeje Jiřina Ostrá. Ano, přátelé, pěstujme si lásku. A to i přesto, že máme další velmi horký den. Ale ani dnes bychom neměli zapomínat na blízké a třeba je i osvěžit nějakou pěknou písničkou. Třeba zrovna Kristiány, kteří mají u nás svátek, na Slovensku pak slaví jmeniny Hortenzie, blahopřeji. No a doufám, že poblahopřeji k pěveckému výkonu i nějakému tomu dítku, které se dnes dovolá do projektu Prázdniny u babičky. No a doufám, že to bude hned po následující písničce. Ještě telefonní číslo 726465200 a teď už cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Tak to byly krásné písničky Vladimíra Hnátka, Zavoněla rozmarinka a Frajárečko moja. No a já teď už mám na telefonu také takovou, řekla bych, frajárečku a její 7letá Adélka Pechalová z Horní Litče. Tak Adélko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak hned nám řekni, co nám zaspíváš.
1: A já jsem dcerka z Lidečka.
0: No jasně, tak a já jsem dcerka z Lidečka, tak můžeš začít, Adélko.

0: zemět.
1: No tak to bylo dokonalé, Adélko. Nakonec slyšíš, jak ti tady všichni netleskají, tak ty jsi zpívala písničku A já jsem dcerka z Lidečka. Ty už chodíš do školy?
0: Jo.
1: Teď jdeš do druhé třídy?
0: Jo.
1: Na písnice se zpívalo Hledám synečka, tak co, líbí se ti nějaký kluk v té třídě?
0: Jo.
1: Jasně, no bodej by se ti nelíbil. A prozradíš nám také jméno, jaké má? Tak je to Pepík, nebo Franta, nebo jak se jmenuje?
0: Vojta.
1: Vojta, no tak Vojtovi pošleme písničku, Adélko. Ten určitě bude mít velkou radost, že na něho myslíš i o prázdninách. No, jsi říkala, že chodíš do školy a máš nějaký oblíbený předmět?
0: Jo, písanku.
1: Písanku, tak ty musíš krásně asi i malovat, že, Adélko? Tak ty seš teď na prázdninách u babičky, nebo bydlíte tam v Horním Liči všichni?
0: Bydlíme tam všichni.
1: Všichni. A co pak babička uvařila na oběd, mi řekni. Já už mám hlad, tak co máš ty k obědu?
0: Špagety.
1: Špagety, no výborně. Ty jsem skoro uvažovala, že si je také dám. No tak, Adélko, tvůj zpěv skutečně neměl chybu. Samozřejmě jsme rádi, že ses dovolala do prázdnin u babičky. No a pak, když budeš mít to štěstí, a já věřím, že budeš, já držím palce všem dětem, tak vyhraješ v neděli, budeš vylosována v neděli a dostaneš rodinnou vstupenku do zoologické zahrady Brno. Tak to by bylo fajn, ne?
0: Jo.
1: No jasně, ještě ta, možná bys mohla vzít sebou i Vojtu, Adélko. Tak jo, tak já ti přeji krásné prázdniny, užívej si to s babičkou a s kamarádkami a třeba i ten Vojta si s vámi pohraje. Zpívala si moc hezky, zasloužíš si také písničku, stejně jako babička, kterou zdravím. Myslím, že je to babička Věra, že, Adélko? No jasně, tak já zdravím i babičku Věru. Děkujeme ještě jednou, přejeme krásné prázdniny a teď už se rozloučíme. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou, Adélko, ahoj. A teď už k srdci klíč.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla krásná písnička Antonína Perničky, Tango, K srdci klíč v podání Bojanů. No a tuto písničku jsme věnovali slečně, velmi šikovné, to 7leté Adélce Pechalové z Horní Liče. Tak Adélko, ještě jednou tě zdravíme a ještě jednou moc děkujeme, bylo to opravdu hezké. Tak, ale teď už paní Jiřka z Věteřova je připravena. Dobrý den. Tak, paní Jiřko, už jste tam?
1: Ano, tak dobře, tak děkuju, tady je Jiska z Věteřova. Mm-hmm. A chtěla bych nechat zahrát Zdeňovi Vavřinovýmu do Archlebova k jeho 70. hodně štěstí, hlavně zdraví, pokojnosti v jeho životě. Tomu přeju já, přítelkyně Janinka, sestra Maruška s rodinou, sestra Janinka s rodinou. A ještě mám jedno. Já a kamarádi myslivci mu přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví a lovu zdar.
0: Tak jo, lovu zdar.
1: Ještě budu chtět hrát do Brna Katce Kroupové k její narozeninám, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. To přeju já s rodinou a taky dcery s rodinou. A potom mám ještě do Věteřova Luce Chromej, jako bývalé její pošťačce, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. To těmi, Liduško, přeju i já a hlavně ty potřebuješ už víc toho zdraví.
0: Tak a to bylo do třetice všeho dobrého, paní Jiřko. Teď už vás přeruším, protože už jste přála třema, nebo máte ještě nějaké...
1: Ano, já vás zdravím kolektivu v Brně. Hlavně taky zdraví.
0: Tak, děkujeme i vám. Nashledanou.
1: No, tak se mě děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou. Pane Michale, tak teď už jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěl popřát mojí babičce Božence Malkové z Korytné k dnešním 80. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání ze srdce přeje syn Michal, nevěsta Miluška, vnuk Ondra s přítelkyní Laurou, vnuk Michal s přítelkyní Jankou a pravnuk Oliverek posílá babičce velkou pusu.
0: To bylo další krásné přání. Z úst pana Michala zaznělo, můžeme se rozloučit, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: No a právě dnes se dožívá významného životního jubilea 100 let maminka, babička, prababička paní Marie Dlouhá z Hodonic u Znojma. A pro ní následující. Milá maminko, ty jsi mě vychovala, první pusu dala, poprvé pohladila a věnovala tolik lásky. Moc ti za vše děkuji. Do dalších let ti přejeme hodně zdraví, štěstí, úsměv na tváři, dcera s rodinou. No a růže pro maminku přináší Šohajka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: No tak známou, nádhernou písničku jste si vyslechli v podání Šohajky. Já věřím, že paní Marie Dlouhá z Hodonic u Znojma, která dnes slaví sté narozeniny, byla potěšená. No ale teď už si vyslechneme paní Anu ze Zlína. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Chtěla bych vaším prostřednictvím nechat zahrát mojí dlouholeté přítelkyni z Holandska, Toni Mulders, která má dneska narozeniny a je veliký fanda slovácké dechovky. Nejenom slovácké, ale i valašské. Mm-hmm. Prostě veškeré dechovky. Přes 40 let tady jezdí a má strašně ráda tady ty dechovky. Má tu hodně přátelí v té dechovce. Takže bych jí chtěla popřát všechno nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka a lásky od nejbližších. To jí přeje Anuška a Standa.
0: Ano.
1: Děkuji vám.
0: Tak říkala jste, že se jmenuje Toni?
1: Toni Mulders,
0: tak
1: ano,
0: já Holandsky. Také zdravím, Toni, a doufám, že se bude líbit ta písnička. Jmenuje se Pod Buchlovem, je taková hodně veselá. Takže no. Pozdrav do Holandska posíláme.
1: Ano, naschledanou. Děkuji moc, mějte se hezky.
0: Vy také, naschledanou. A teď už paní Jana. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana, Rus, moje sestra Radka. My bychom chtěli nechat zahrát naší tetě Marušce Gazdíkové do Suché Loze k 80. narozeninám. Teto, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, hodně lásky v rodině a to ti přeje ze srdce tvoje sestra Helena. Mm-hmm. A ještě bych chtěla nechat zahrát k nám do naší firmy, nebudu to jmenovat, oni budou vědět, kdo, aby jsme to vedro tady vydrželi.
0: No, tak my to máme podobné, paní Jano, ano. To je asi všude stejné. Třeba teď tady mám zrovna trochu příjemněji, musím říct, ale když jsem nahoře u sebe ve své kanceláři, tak to je opravdu sauna obrovská. Takže musíme jo. To všichni nějak vydržet.
2: Ano, ano.
0: A paní Maruška, no bude to hezká, veselá písnička,
2: jo,
0: jak jsem říkala.
2: Jo, až to veselo oslaví.
0: Tak jo,
2: děkujeme moc.
0: Tak, naschledanou, jo, naschledanou. No a zdravím pana Karla Jeřábka, kterému samozřejmě děkuji, protože on mě samozřejmě, on dbá na to, abych byla zdravá, takže pane Jeřábku, divizny už se suší, moc děkuji, bylo to milé. Tak a zítra 6. srpna oslaví krásné narozeniny milá manželka, maminka, babička a prababička paní Marie Souralová z Černína u Znojma. Také touto cestou jí do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v kruhu nejbližších přejí syn Josef s manželkou Ivonou a vnuk Pepíček, dcera Marie, vnučka Deniska s manželem Ondrou, vnuci Mošík a Štěpánek s přítelkyněmi Bárou a Natálkou. Pravnuci Edík a Tomášek posílají tu nejhezčí pusu a jak už jsem říkala, písnička to bude veselá, je to polka Pod Buchlovem.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Ještě připomínám telefonní číslo 726465200. No ale už tady mám další dva telefonáty. Tak v Bánově zdravím paní Novákovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den, paní Ostra. Moc vás zdravím. Dneska bych chtěla popřát paní Marii Magdalové z Bánova. Včera měla 69 roku, já jsem se nedovolala. Přeju jí hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. A ať se jí v životě enon daří. A vám přeju taky všechno dobré v tyto pádné dny.
2: Děkuji a vám ať se také daří, paní Nováková. Naschledanou. Paní Kudláčková, tak co pak máte na srdci vy? Dobrý den.
4: Tady Kudláčková Miroslavské Kninice. Já bych chtěla popřát k sobotním narozeninám sestřenici paní Zlatce Křečkové všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, ať zůstává taková, jaká je, a určitě její manžel jí děkuje za to, jak se o něho stará, a její celá rodina, jak se krásně o všechny stará. Tak ještě jednou hodně zdraví.
2: Mm-hmm.
4: A všem dobrým lidem též.
2: Tak to jste hodná. Já jsem jenom chtěla dodat, že Zlatka to je prostě zlatá žena. Nejenom podle jména, ale i svými činy. Takže určitě
4: ano, přesně
2: si
4: tak,
2: zaslouží přesně pěknou tak. Písničku. Nashledanou.
4: No, tak vám moc krát děkuji.
2: Není zač.
4: Nashledanou.
2: No a hudební dárek a přání i pro paní Marii Sklenářovou, která dnes slaví 75. narozeniny. Milá maminko, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, které teď nejvíce potřebuješ. Moc ti děkujeme za vše, co jsi pro nás v životě udělala a stále děláš. Máme tě moc rádi. Dcery Iveta a Bětka s manželem. Vnoučata Ivetka, Tadeáš, Kuba a Daneček posílají babičce velkou pusu. No a hrát nám bude Galánečka.

0: To byla Galánečka, v jejím podání zazněla slovenská rodná dědina. No, ale teď už z Miroslavy, tady mám telefonát, je to paní Anna. Dobrý den.
1: Krásný den všem, paní Ostrá, všem v rozhlase a taky u rozhlasu. Já bych vám chtěla

0: stále je, ať si užívá prázdnin a dělá nám radost všem, prababičce, pradědečkovi, mamince, tatínkovi a taky všem babičkám a dědečkům. Mm-hmm. A ještě bych se připojila k přání paní Zlatce Křečkové, protože je to má bývalá pracovnice a je to opravdu zlatá, veselá, hodná, pracovitá a nikdy neskazí žádnou radost žena. Přeji taky hodně zdraví, protože to potřebuje, aby se postarala o celou svou rodinu. Ona je velice, velice starostlivá. A zdravím paní Kudláčkovou, protože ji taky znám. Mm-hmm. Takže posílám ještě písničku všem přátelům a známým a ať se máme dobře a ať se trošku ochladíme v nějakém tom deštičku, který tak by mohl...
1: To je zbožné přání nás všech.
0: Zbožné, ano. Zbožné přání.
1: Tak, paní, ano. Přání jste předala. Ano. Kdykoliv se řekne Kristián, tak já si vzpomenu na film Pro pamětníky, na Oldřicha Nového. Vždycky to ve mně evokuje ten pocit. No tak já doufám, že se pravnoučkovi bude dařit dobře, no a také doufám, že ti manželé, co pro ně zazněla od vás písnička, stavěli tesaři, že poslouchali, protože...
0: Doufám taky. Nemají to taky jednoduché, takže no život není jednoduchý nikde. No. U nikoho.
1: Tak bylo by to dobré, kdyby byl jednoduchý, paní, ano, ale zase bychom vůbec nevěděli, co to je, tedy jako, no, to že je to pravda, jednoduché,
0: to je,
1: že?
0: Co je jednoduché a co je starost.
1: Tak, přesně tak. Tak se rozloučíme.
0: Všechny moc zdravím. Naschledanou.
1: No a kdo pak je na tomto telefonu? Dobrý den.
2: Haló.
1: Kdo pak je tam?
2: Dobrý den, paní Ostrá. Tu je stálý posluchač od Bánovec nad Bebravou. Mm-hmm. Áno, ja by som vás pekne chcel pozdraviť všetkých a prosil by som zahrať manželom Kovaříkovým, Františkovi a manželke do Uhorského hradišťa Modrá Velehrad 101. Mm-hmm.
1: No jenom...
2: A ešte by som vás prosil zahrať do Kopřivnice manželom Matulovým Ladislavovi a Elenke rodine Bačukovej zo Slovenska, od Bánové nad Bebravou. A chcel by som ešte pozdraviť kamarádov a kamarátky do Kopřivnice. Vedela tam, videl som tam dlho robil, tak tam mám veľa kamarádov aj kamarádiek. Veľmi pekne vám, pani Ostrá, ďakujem.
1: No tak, teď už je mi to jasné, že ste robil v Kopřivnici, pretože ja som si říkala, že to vaše hř zase není tak špatné. Kovaříkovi, Kopřivnice, takže vy ste sa to tam dobře naučil. Ja vás zdravím, hezký deň.
2: Áno, pani Ostrá, veľmi pekne ďakujem a pozdravujem vás všetkých tam.
1: Tak jo, ďakujeme.
2: Krásne. Dovidenia.
1: Nashledanou. A toto jsou slova pro Terezu Jonášovou. Terez k nám přišla z kraje léta, ze školy k nám vtrhla znalá světa. Je tu s námi teprve chviličku, ale i tak si s námi ráda denně poslechne básničku. Poradí si hravě s každým úkolem, jsme moc rádi, že ji máme v kanceláři za stolem. A když zrovna práci hodí za hlavu, jízda na kole jí poskytne zábavu. Když si nemůžeme připít vínem, pomůžeme si alespoň rýmem. Úsměv na tváři, pohodu na duši, štěstí a lásku v životě až po uši. Všechno nejlepší přejí kolegové z kanceláře. No a už přicházejí chlapci od Pálavy.

0: Tak to byli chlapci od Pálavy v podání Lácaranky, písnička Ladislava Hrdličky a Jaroslava Zbořila. Poslední telefonát, je to paní Stanislava. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych vás pozdravila napřed a všechny posluchače. A já mám manžela, jmenuje taky Kristián Brezání z Vojkovic. A chtěla bych mu popřát k tomu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, hlavně to zdraví. A přeju mu to všechny vnoučata, pravnoučata a všechny naše děti. Mockrát vám děkuju.
0: Takže se to povedlo, paní Stanislavo. Můžeme se rozloučit, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A tady čtu. Chtěli bychom nechat zahrát písničku k narozeninám pro Sašu z Velkých Bílovic. Všechno nejlepší k narozeninám, Saši. Přejeme ti spoustu důvodů k úsměvu, pevné zdraví, lásku a ať tě život pořád baví. Ať se ti plní všechny tvoje tajné sny a každý den ti přinese alespoň malou radost. Užij si svůj den naplno. Krásné narozeniny přejí Lenka a Ondra z Pavlovic. A ještě, tady je přání pro paní Marušku Krátkou z Okříše, která dnes slaví 78 roků. Maru, vše jen to nej, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, radost, boží požehnání a ochranu Panny Marie ti přejí děti s rodinami a vencovští. A ještě jsem tady viděla jedno přání. Manžele Švábovi z Moravských Knínic dnes slaví 54 roků společného života. Celá rodina přeje zdraví, boží požehnání a především mnoho lásky do dalších let. Ano, já už jenom říkám, nepij, Jano, nepij vodu.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to byl Miroslav Blaha, cymbalová muzika Jaroslava Čecha. No a myslivecké sdružení Dolina Hovorany pořádá v sobotu 8. srpna od 20 hodin v letním areálu u hřiště Mysliveckou noc. Můžete se těšit na zvěřinový guláš, ochutnávku vín a bohatou tombolu. Bude hrát dechová hudba Tufaranka, všichni jste srdečně zváni. No je 12 hodin 54 minut, polední část Moravy krásné země tedy končí. Ještě jednou zdravím dnešní opravdu šikovnou zpěvačku Adélku Pechalovou, 7letou to slečnu z Horní Liče. No a pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. Na závěr už hraje Svitavská dvanáctka, je to Svitská Antonína Žváčka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V senátním obvodu Uherské Hradiště podalo do říjnových voleb závaznou přihlášku 6 kandidátů. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci. Soud rehabilitoval výtvarníka Milana Knížáka. Dnes je v kraji převážně jasno a teploty až 39 stupňů. Začínají zprávy s Kristýnou Fuchsovou. Dobré odpoledne. Šest kandidátů podalo v senátním obvodu 81 Uherské Hradiště závaznou přihlášku do říjnových voleb. Křeslo senátora bude obhajovat někdejší lidovecký starosta Starého Města na Uhersko-Hradišťku Josef Bazala. Kandiduje také zdravotnický záchranář Jiří Vašica za hnutí ANO. Opozici v senátu usiluje i někdejší poslankyně ANO Margita Balaštíková. Ta kandiduje za subjekt Odvážné Česko. Za SPD jde do voleb jednatel ve vzdělávací společnosti David Skiba. Další dva kandidáti zatím nejsou známí. Napajedla na Zlínsku zprovoznili novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé mohou přečíst nebo poslechnout i napajedelské noviny.
4: Aplikace se jmenuje Napajedla, je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: Soud rehabilitoval Milana Knížáka. Bývalý výtvarník a pedagog, který koncem července zemřel, byl během komunistické totality několikrát ve vazbě. Dnešní soudní rozhodnutí se týká jeho zadržení pro údajný pokus o poškozování zájmů republiky v cizině. V 70. letech za to byl ve vazbě přes 3 měsíce. Knížák návrh na rehabilitaci podal loni. Soudy o ní v minulosti jednali opakovaně, připomíná Knížákův obhájce Lubomír Miller.
5: V tomto případě soud nejprve dospěl k závěru, že návrh byl podán opožděně, nicméně ústavní soud vysvětlil, že tento návrh lze podat kdykoliv. A v tomto smyslu je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
2: Rozsudek je pravomocný, nikdo se neodvolal. Dočasnou ochranu ode dneška získají jen Ukrajinci, kteří splní své vojenské povinnosti. Rozhodla o tom Rada Evropské unie. Přísnější pravidla platí pro nové žadatele. Nevztahuje se na ty, kteří už dočasnou ochranu v EU mají a jen ji prodlužují. Změna podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet nově příchozích lidí z Ukrajiny do Česka až o 10%.
3: Počasí.
2: Dnes je ve Zlínském kraji převážně jasno, jen na severu a západě regionu se může objevit malá oblačnost. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů a vítr je mírný jihozápadní až jižní. Večer bude ještě slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se po Zlínském kraji jezdí bez hlášených nehod. Zprávy jsou pro tuto chvíli u konce. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Ucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod pěti kruhy vybojoval první zlato. Je také pětinásobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit i do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijde domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pitlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmen nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Stříček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak aby nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejetej i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka tam s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu oklikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak se ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, když se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až 5. místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodím, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka je.
1: Jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.

0: táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
1: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
0: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všichni zavřeny v šuplíku.
1: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi dvěmi lety, ano, před těma dvěmi lety se to podařilo. Co se změnilo, co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
0: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra, budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, svědomím i svědomím, čistým, že jsem víc udělat nemohl.
1: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostal je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede, ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to budou nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kapra, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jenom na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Mám prostě...

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Sídliště Mánesova 2 v Bojkovicích prošlo kompletní obnovou za 70 milionů korun. Ve zlínské zoologické zahradě nově pomáhá se svozem odpadu elektromobil. Suché trávníky nedokáží ochlazovat své okolí, pomůže až déšť. Dnes je ve zlínském kraji převážně jasno a teploty mohou vystoupat až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší Kristýna Fuchsová. Dobré odpoledne. V Bojkovicích na Uherskobrodsku dokončili revitalizaci sídliště Mánesova 2. Řemeslníci tam udělali novou kanalizaci a opravili komunikace, chodníky a parkovací místa. Veškeré povrchy jsou vsakovací, což umožní zadržení vody v krajině Bojkovic, informuje Petr Viceník z ODS.
2: Vznikl kompletně nový parčík, kde najdete workoutové posilovací prvky, plus je tam taky malý altánek s možností ohniště pro grilování, kompletně nová zeleň a veřejné osvětlení.
0: Práce stály přes 70 milionů korun, zhruba 60 milionů získalo město z integrovaného regionálního operačního programu. Vozový park zlínské zoologické zahrady rozšířil nový elektrický vůz určený pro svoz komunálního odpadu. Podle mluvčí zoo Romany Mikešové usnadní každodenní obsluhu areálu a zároveň pomůže snížit emise z dopravy. Po nedávném zprovoznění fotovoltaické elektrárny jde o další projekt zaměřený na udržitelnost. Zoo už dříve zavedla například vratné nápojové kelímky, retenční nádrže na dešťovou vodu nebo boxy na třídění odpadu. Dlouhodobé sucho a vysoké teploty mají dopad i na stav městských trávníků. Ty se kvůli náročným podmínkám dostávají do stavu hibernace, kdy se zachovají jen kořen a nadzemní část rostliny uschne. Takto suché a zežloutlé trávníky nedokáží nadále plnit svou funkci. Zeleň v dobré kondici totiž podle krajinářské architektky Barbory Liškové dokáže své okolí ochladit o 2 až 8 stupňů Celsia.
3: Zdravé stromy a další vegetace vlastně ochlazují své okolí díky procesu takzvané evapotranspirace. Jednoduše řečeno, odpařují vodu a fungují jako přirozená klimatizace.
0: Uschlé trávníky obrazí teprve tehdy, kdy se dlouhodobě zvýší množství srážek. To ale může přijít až za několik týdnů. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance motoristů Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v Praze. Turkovo auto se tam v křižovatce střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili a žádali o znalecký posudek. Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky uvedl, že pokud by policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat.
1: Počasí.
0: Dnes je ve Zlínském kraji převážně jasno, jen na severu a západě regionu se může objevit malá oblačnost. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, vítr je mírný jihozápadní až jižní, večer může ještě slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na odstavené nákladní auto na dálnici D49 před 6. kilometrem ve směru na Fryšták. Tolik z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín. Příjemný další poslech přeje Kristýna Fuchsová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Těžko si v tomto horkém počasí představit, že už je za dveřmi sezóna burčáku, ale je to tak. I o tom budeme v dnešním dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín mluvit. To ale až kolem 14:30, to hodně předbíhám, ale možná vám některým vzbudím chutě. Nejdřív se podíváme, a to už za pár minut, na další událost, která se také pomalu blíží. Přihlášky k registraci pro říjnové komunální a senátní volby jsou podány. Už za chvíli uslyšíte, jaký je zájem ze strany kandidátů o volby ve Zlínském kraji. No a pokud jste tedy dostali slinu na takový burčáček, tak tu si v tomhle horkém počasí asi spíš nechte zajít. Nejideálnější je, jak radí odborníci, popíjet čistou neslazenou vodu nebo nějaký nealkoholický ideálně nápoj. Tak hlavně si užijte dnešní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Zlín v pohodě. Přeje Pavel Vacek jménem všech, kteří naše vysílání připravují.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, to téměř 10 minut po 14. hodině. A my budeme i dnes, tedy 5. srpna, už lehce pošilhávat po říjnu. Kandidátky do komunálních a senátních voleb ve Zlínském kraji jsou totiž uzavřeny a poslány ke kontrole na příslušné úřady. Ty letošní komunální i senátní volby ve dvou obvodech v regionu se konají právě 9. a 10. října. Podrobnosti má pro nás teď přímo ve studiu reportérka Michaela Kočendová. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Začneme tedy senátními volbami ve Zlíně. Kolik politiků se tu uchází o místo ve druhé parlamentní komoře?
1: Jde o 6 mužů. Křeslo senátora bude obhajovat daňový poradce Tomáš Golaň z ODS. Kandiduje taky někdejší rektor Zlínské univerzity Tomáše Bati Vladimír Sedlařík za hnutí ANO. Nezávislým kandidátem s podporou hnutí STAN bude poradce pro bezpečnost a krizové řízení Ivo Mitáček. SPD posílá do voleb lékaře Lubomíra Nečase. Kandidovat by měl i vydavatel Jan Doleček z KSČM a za SEN 21 ředitel základní školy Pavel Dlouhý.
0: Jak je to v senátním obvodu 81 Uherské Hradiště?
1: Tam je podobně jako ve Zlíně také 6 kandidátů. Křeslo senátora bude obhajovat někdejší lidovecký starosta Starého města za Uhersko-Hradišťsko Josef Bazala. Kandidaturu nahlásil také zdravotnický záchranář Jiří Vašica za hnutí ANO. Opozici v senátu usiluje i někdejší poslankyně z hnutí ANO Margita Balaštíková. Ta kandiduje za sdružení Odvážné Česko. SPD posílá do voleb jednatele ve vzdělávací společnosti Davida Skibu. Kdo jsou další dva kandidáti, zatím není známo.
0: Kolik politických stran a hnutí se uchází o místo v zastupitelstvu města Zlína?
1: V říjnových komunálních volbách ve Zlíně se utká 9 politických stran a hnutí. Post primátora chce ve Zlíně obhájit Jiří Korec, který je lídrem kandidátky ANO. V čele kandidátky ODS bude náměstek primátora Miroslav Chalánek. Lidovci, TOP 09 a nestraníci vytvořili koaliční kandidátku Společně pro Zlín. Lídrem bude předseda krajského výboru lidovců Aleš Dufek. Lídrem kandidátky hnutí Zlín 21 bude prezident Zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. V čele kandidátky STAN je předsedkyně spolku Inspirace Zlín Věra Stojar. Lídrem společné kandidátky Zlín srdcem a Pirátů bude městský radní Jiří Robenek. SPD bude mít v čele kandidátky lékaře Lubomíra Nečase.
0: Jaký je zájem o místa v zastupitelstvech v dalších městech ve Zlínském kraji, Míšo?
1: V Kroměříži si svoje kandidátky do voleb zaregistrovalo 13 volebních stran, o jednu méně, než tomu bylo ve volbách před 4 roky. V Otrokovicích se bude o hlasy voličů ucházet 8 politických stran a sdružení. V sousedním Tlumačově jsou to 3 subjekty a v Bělově je to 1 kandidátka. V Uherském Hradišti si svoje kandidátky nechalo zaregistrovat 8 subjektů.
0: Už si něco naznačila, ale pojď být konkrétnější, jsou už kandidátky definitivně uzavřené?
1: Ne, úřady teď musí udělat kontrolu všech podaných kandidátních listin a přihlášek k registraci. Nejpozději do půlnoci 21. srpna 2026 vydají rozhodnutí o jejich registraci, případně o odmítnutí kandidátní listiny nebo vyškrtnutí kandidáta.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová. Mluvili jsme o říjnových komunálních a senátních volbách a podaných kandidátkách. Děkujeme, samozřejmě dále budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín sledovat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Baťovské metody na ministerstvu veřejných prací, tak i takové novinky zaváděl v úřadu Dominik Čipera. Tento týden jsme si připomněli 133 let od jeho narození, tak o něm bude řeč i v našem vysílání. Už za pár minutek, jen co dospívají slavní Beatles.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Český rozhlas Zlín je s vámi i minutku po čtvrt na tři. V pondělí to bylo 133 let, co se narodil Dominik Čipera, politik, starosta Zlína, ale také druhý nejvýše postavený člověk v Baťově firmě. Zasloužil se například o rozvoj dálniční a silniční dopravy. Jaký byl jeho život, řekla redaktorce Petře Kopáskové, historička ze Zlínského muzea jihovýchodní Moravy Hana Kuslová.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Dominik Čipera byl nejbližší spolupracovník Tomáše Bati, byl prokuristou firmy, což znamená, že byl vlastně druhým mužem té firmy. Byl po smrti Tomáše Bati lokálním politikem, to znamená starostou města Zlína, a pak v protektorátní vládě byl ministrem veřejných prací od roku 1939 do roku 1942.
3: Dominik Čipera se narodil v Praze. Jak se dostal sem do Zlína?
2: Tak já to trošičku jenom okomentuju. Narodil se v Praze 3. srpna 1893. Vystudoval Československou obchodní akademii a pracoval v Pražské úvěrní bance. V roce 1917 byl poslán jako vedoucí účtárny do pobočky Pražské úvěrní banky ve Lvově. A tady se seznámil s Boženou Klauzovou, což byla nevlastní neteř Tomáše Bati. Po tom seznámení se začal zajímat o Zlín a v roce 1919 1. listopadu ve Zlíně nastoupil a v únoru 1920 se s Boženou Klausovou oženil a měli spolu dva syny, Pavla a Jana.
3: Tady ta otázka už souvisí s předchozím. Jak se dostal Dominik Čipera k Baťům a co tam dělal?
2: Když se seznámil s Tomášem Baťou, tak ten i hned rozeznal jeho vynikající finanční předpoklady. A Dominik Čipera měl na starosti finanční a účetnické záležitosti, ale jak už to ve firmě Baťa u vedoucích představitelů platilo, musel v podstatě se orientovat ve všem.
3: Vy jste zmiňovala, že Dominik Čipera byl mimo jiné starostou města Zlína. Jaké bylo jeho další politické působení?
2: Tak on nahradil po tragické smrti Tomáše Baťu v čele městské radnice zlínské. Vzhledem k tomu, že firma Baťa velice stála o zlepšení dopravní situace Československé republiky, tak nastoupil jako ministr veřejných prací. Jeho životopisci popisují, že vlastně na tom ministerstvu prací v podstatě provedl revoluci, protože tam zavedl baťovské metody, například i píchačky u vchodu, takže si myslím, že úředníci z toho museli být ze začátku konsternováni. Nicméně se mu opravdu podařilo zahájit stavbu dálnice, zahájit přípravy na stavbu železničního spojení Moravy se Slovenskem, ale v roce 1942 tedy tohoto působení zanechal, vrátil se do Zlína a po roce 1945 už byla úplně jiná situace.
3: Jaký byl osud Dominika Čipery tedy po válce?
2: Byl hned v roce 1945 v červnu zatčen. Ve vězení se jeho stav hodně zhoršil, takže byl v srpnu propuštěn do Baťovy nemocnice. No a pak byl souzen Národním soudem. Ovšem byl osvobozen, potom byl znovu souzen v prosinci 1948 mimořádným lidovým soudem v Uherském Hradišti. Tam už byl odsouzen tedy. No a on potom viděl, že to pro něj špatně dopadne v každém případě, takže se mu podařilo i s rodinou opustit Československo. Dominik Čipera se v Londýně připojil k Tomáši Baťovi mladšímu a pro něj pracoval až do své smrti v roce 1963. To už bylo Baťovské centrum v Kanadě, takže zemřel v Kanadě, kde je i pohřben.
0: O Dominiku Čiperovi, od jehož narození tento týden uplynulo 133 let, si redaktorka Petra Kopásková povídala s historičkou Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Hanou Kuslovou. Dalším tématem vysílání Českého rozhlasu Zlín bude počasí. Počkejte si.
4: Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi. To všechno jsou situace, které mohou do života seniorů přinést různá rizika. Jak jim předcházet a na koho se obrátit, poradí zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 7. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: tak, jak to bude s těmi horky. Tak právě to se teď dozvíte z vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: 4,5 minutky před 14:30 už totiž zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu pana Mojmíra Martana. Krásné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve se zaměřme na středu a její aktuální počasí, jak to vidíte. Já bych to shrnul jedním slovem, teplo. Co k tomu dodáte vy?
2: Ano, velmi teplo. Teploměry ukazují hodnoty od 33 až do 38 stupňů, takže i v těch vyšších polohách Zlínského kraje jsou teploty nad 30 a svítí nám všude slunce.
0: Ano, slunce bude pálit až do pozdního večera a potom se ale začne aspoň trošku ochlazovat. Máme se ještě připravit ale do té doby na nějaké alespoň lehké zvýšení teplot?
2: Tak ty teploty budou teď odpoledne víceméně podobné, maximálně mohou ještě o nějaký maximální stupeň někde přechodně vzrůst. No a potom v průběhu noci budou klesat, ale noc bude velmi teplá, na mnoha místech tropická, minimální teploty kolem východu slunce budou mezi 22 a 19 stupni a zůstane i přes noc jasno nebo skoro jasno se slabým proměnlivým větrem.
0: Ideální možná na spaní pod širákem a pozorování padajících hvězd, tak si připravte nějaká přání, leckdo si ale možná přeje, aby ty teploty už trošku spadly, tak splní se toto přání třeba už zítra, alespoň trošku.
2: Tak zítra se to aspoň trošku splní, když stále bude velmi teplo, nicméně ty odpolední teploty budou asi o 3 stupně nižší než dnes, takže maxima 33 až 36 stupňů a oproti dnešku by později odpoledne, zejména večer, se mohla zvětšovat oblačnost a postupně se také na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky, které mohou být lokálně i silné. Slabý proměnlivý vítr se bude večer měnit na mírný vítr severních směrů, no a v bouřkách může výrazně zesilovat, nejsou tam vyloučeny ani nárazy kolem 70 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky.
0: Ajajaj, tak to už neslyšíme tak rádi, jako to, že se trošičku ochladí. To bouřlivé počasí přinese třeba i nějakou změnu v rámci biozátěže, nebo stále trojka, na kterou jsme si už v těch vysokých teplotách zvykli?
2: Zítra se ještě musíme smířit s trojkou, s vysokou zátěží, protože stále bude velmi teplo.
0: Ano, smířit se ostatně s tím počasím musíme vždy i v pátek, ale třeba se nám bude snadněji smířovat, jestliže se už přeci jen trošku ochladí.
2: Tak pátek se trošku zase ochladí, zpočátku bude více oblačnosti a místy i trošku zaprší, případně se může objevit ještě nějaká ojedinělá bouřka v průběhu dne, ale srážky ustanou a oblačnost se bude zmenšovat na polojasno. Noční teploty 20 až 16, ale ty odpolední už jen 23 až 27 stupňů. No a během dne se nám rozfouká mírný severní nebo severovýchodní vítr.
0: Tak jste nás možná navnadil na sobotu a neděli. Jaký bude víkend? Také chladnější, nebo se to opět zhoupne nahoru?
2: Tak v průběhu víkendu budou teploty zvolna zase stoupat, nicméně ty noční budou už nižší, už nebudou tropické noci. V sobotu čekáme minimální teploty 17 až 13, v neděli dokonce 16 až 12 stupňů, ale ty odpolední teploty budou vzrůstat v sobotu 25 až 29, v neděli až do 33 stupňů. No a celý ten víkend bude ve znamení opět slunečného počasí, jen na nejvýš s malou oblačností.
0: Dobře, děkujeme za ten výhled až do konce týdne. Pojďme se ještě podívat na datum 5. srpna z hlediska absolutních teplot, a to jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Včera padaly prakticky všude teplotní rekordy, je to dnes podobné?
2: Dnes opět padaly teplotní rekordy. Já tady mám napsaných v papíru, že nejvyšší teplota byla pro dnešní den na stanici Napajedla v roce 1947, a to 37 stupňů, ale dívám se, že dnes už byla překonána, protože v Kroměříži bylo 38,7.
0: Tak tedy výrazně. A pojďte nás schladit i tou minimální teplotou pro 5. srpen.
2: Tak ta nám vydrží. Rekord z roku 1949 z Halenkova má hodnotu 3,6 stupně Celsia.
0: Tak pro leckoho možná v tuto chvíli sen, pro někoho už možná až zase příliš. Děkujeme každopádně za to, že jste nám poskytl náhled na počasí. Mějte se krásně, hezký den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: No a ačkoliv se to v tom opravdu horkém letním počasí nezdá, tak přímo doslova za dveřmi je už burčáková sezóna. Dovnitř na Břeclavsku už vyrazili první sběrači nejranějších odrůd hroznů a právě z nich vznikne první letošní burčák. Reportáž přímo z vinobraní uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za necelé 3 minutky.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín bude mít teď v našem vysílání něco pro nedočkavé. První letošní burčák budou vinaři nabízet už o tomto víkendu. Jeho cesta ale začala včera, ještě před svítáním, ve vinicích u Dolních Dunajovic na Břeclavsku. Sběrači tam zahájili vinobraní nejranějších odrůd. Tak si pojďme za Hrozny udělat teď výlet krátce nebo kousek za hranice našeho kraje.
1: Dneškem pro nás začalo vinobraní. Vlastně od brzkého rána, tak jsme tady ve vinohradě, sbíráme hrozny na burčák.
2: Ukazuje agronom Martin Novosad, jak s dalšími střihači sbírají hrozny. Berou všechny.
1: Protože mají už správnou zralost a taky jsou ty hrozny 100% zdravé, takže nemáme důvod jakoby ty hrozny nějak probírat nebo třídit. Prostě sbíráme všechno, stříháme to do kýble.
2: Odrůda augustovský je raná a hodí se na burčák. Letošní sklizeň hroznů začala kvůli horkům asi o týden dřív oproti dlouhodobému průměru, doplňuje ředitel vinařství Šotovaltice David Šťastný.
3: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude. Jo, to znamená, bude méně hroznů nebo méně toho vyrobeného vína v letošním roce na Moravě, i když možná ještě hodnotím předčasně.
2: Sezbírané hrozny převezl traktor do lisu.
3: Takže hrozny teďka potřebujeme co nejrychleji vylisovat a zachladit. Říká se tomu vlastně řízené chlazené kvašení, to znamená my ten mošt co nejrychleji musíme schladit, protože i ty extrémní horka, které teďka jsou, vlastně způsobily to, že nejen, že nám hrozny dozrály, ale i při sběru je lepší, když ten hrozen je chladnější, není ještě takzvaně uvařený, takže vlastně co nejrychleji potřebujeme dostat do lisu, zachladit a čekat na to ty 3-4-5 dní, jo, aby to mohlo fermentovat. No a poté vlastně máme ten hotový burčák.
2: První burčák si budou moct lidé koupit v pátek. Cena bude stejná jako loni. Z Dolních Dunajovic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Pět minut zbývá do 3:45, a to ve středu 5. srpna. Pravidelní posluchači Českého rozhlasu Zlín to dobře vědí. Každý všední den můžete v našem dopoledním vysílání vyhrávat zámecké cestovatelské balíčky a také se dozvědět řadu zajímavostí o našich šlechtických sídlech. To všechno vám nabízí Zámecké léto, jehož průvodcem je František Kinský. Pokud vám to dopolední vysílání třeba nevyšlo, nemohli jste sledovat, tak máte šanci navštívit společně s naším odpoledním vysíláním jednotlivé památky, a to právě v tomto čase. Kam tedy zamíříme dnes? Už je otázka na Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu tak, jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byly maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně

0: Chovíme. Ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
1: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku. Dochovaly se tu fresky.
0: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, který má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
1: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
0: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Trojnásobný mistr České ligy a k tomu dva vítězové Českého poháru. To je seznam posil fotbalových Boršic na Uhersko-Hradišťsku, které přitom hrají až v 6. ligu. Koho a jak se jim konkrétně povedlo přivést, to uslyšíte v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín za okamžik.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: napětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: K časovému údaji 14 hodin 50 minut a nějaká ta vteřinka, k tomu přidám ještě jedno číslo, 827. To je součet zápasů, které v nejvyšší soutěži odehrály tři čerstvé posily fotbalových Boršic. Klub z 6. ligy totiž využil blízkosti k Uherskému Hradišti a domluvil se s hráči, kteří nedávno ukončili kariéru spojenou se Slováckem. Konkrétně jde o Michaela Krmenčíka, Petra Reinberka a Stanislava Hofmana. Rozvedeme teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: První se podařil Míša Krmenčík a s jedním naším podporovatelem se nějak znal a taky ta členka ho nakousla, jakože až skončí kariéru, že by tady mohl hrát. Takže tak si nějak plácli a začalo se to nějak nabalovat.
3: Přibližuje místo předseda fotbalového klubu z Boršic Stanislav Výstup, jak se povedlo do týmu z 6. ligy přivést trojici hráčů s bohatými zkušenostmi z nejvyšší soutěže.
2: Přišla ta možnost vlastně toho Peti Ramberka na základě toho, že tady ten Míša Krmenčík byl. Toho jsme nějakým způsobem přesvědčili, ten tý nabídek měl více, ale já si nějak vyhodnotil, že tady se mu líbí a známe se, takže na to kývl a vlastně Standa Hofman ten se vyloženě nabalil jenom na ty dva, když to tak řeknu.
3: Výstup připomíná, že pro klub sídlící nedaleko Uherského Hradiště není příchod fotbalistů ze Slovácka po konci profesionální kariéry žádná novinka.
2: Před 10 lety a více to tady bylo celkem jako standard, kdy tady šel hrát Peťa Drobíš, Víťa Valenta, tady hrál Činčala a tady tito kluci, takže jsme se chtěli vrátit k obdobné věci, kdy vlastně ti hráči sem chodí po kariéře rozdávat radost na vesnici a zároveň učit ty mladé kluky. No.
3: Trojice Krmenčík, Reinberg, Hofman ale nemá být jen v pozici mentorů. Boršice na jaře spadly z 5. do 6. ligy a i s pomocí hvězdných posil se chtějí hned vrátit.
2: Ten návrat jsme chtěli i jako řešit rovnou bez těch kluků. No a samozřejmě teďka jako se na nás zaprvé každý bude chtět vytáhnout, každý se třeba i zatáhne při té hře, bude to dobývání, bude to takový. Vyvíjeli jsme se na sebe tak zbytečně velký tlak, ale prostě bohužel o tom je fotbal, do toho jsme tím šli. No.
3: Posily nepoutají pozornost jen u soupeřů. Zvyknout si na hráče se zkušenostmi z evropských pohárů i reprezentace musí taky jejich noví spoluhráči. Podle místopředsedy Výstupa s tím není problém.
2: Jak zkušenosti, tak i povahově všetci tři jsou takový, jako, že fakt jako si myslím, že jsme trefili do černého, protože jsou do party a to pivečko a posezení a tak. Do toho hezký areál, který tu máme, staráme se o to.
3: Nová sezóna začne pro posilněné Boršice v neděli na hřišti Tečovic. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kvůli vedru dnes hasiči v Uherském Brodě znovu kropí ulice. Město připravilo i balené vody zdarma. Zlínská nemocnice nově nabízí těhotným ženám kolostrální set. Lékárny v Česku budou moct nově vydávat neregistrovaný lék tamoxifen na rakovinu prsu. Dnes je v kraji převážně jasno a teploty mohou vystoupat k až 39 stupňům. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín, které má Kristýna Fuchsová. Dobré odpoledne. V celém Česku i dnes pokračuje vlna veder. Města a obce ve Zlínském kraji se proto snaží ochlazovat prostředí. Například v Uherském Brodě dnes dobrovolní hasiči kropí ulice v centru města. Lidé také můžou využít balené vody, které jsou zdarma k dispozici v budově městského úřadu, takzvané kachlíkárně. Podrobnosti přidává místostarosta Miroslav Polášek z ODS.
3: V těchto dnech je boj venku v centru spálené velmi náročný, takže proto tam dodáváme balené vody, aby se mohli napít. Plus samozřejmě na náměstí je fontánka s pitnou vodou, takže i touto formou se můžou návštěvníci Uherského Brodu občerstvit.
1: U příležitosti probíhajícího světového týdne kojení připravila nově zlínská porodnice pro budoucí maminky možnost zakoupení takzvaného kolostrálního setu. Jde o sadu na sběr mleziva, které může nastávající maminka včas sbírat ještě před porodem a uchovat tak první mateřské mléko, kolostrum. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně je podle její mluvčí Dany Lipovské první v kraji, která tuto možnost systematicky zavádí.
4: Nově tuto metodu nabízí všem těhotným ženám po splnění indikačních kritérií. Zvláštní přínos má například u žen s cukrovkou, kdy se díky kolostru sníží riziko dokrmu dárcovským mateřským mlékem při hypoglykémii novorozence. A nebo v situaci, kdy může dojít dočasně k separaci matky a dítěte, například při umístění do inkubátoru.
1: Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to Ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
5: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
1: Počet soudních znalců v Česku za posledních 5 let výrazně klesl. V některých oborech proto státní zástupci čekají na znalecké posudky i půl roku, což prodlužuje soudní řízení. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit jich chce nejpozději příští rok.
2: Počasí.
1: Dnes je ve Zlínském kraji převážně jasno, jen na severu a západě regionu se může objevit malá oblačnost. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů a vítr je mírný jihozápadní až jižní. Večer bude ještě slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor na porouchané auto na dálnici D1 na exitu 253 na Kojetín. A pozor i na porouchané auto na dálnici D49 ve směru na Frišták před 6. kilometrem. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Dál má slovo Pavel Vacek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Patnáct hodin, 4,5 minuty. Počasí je nejen teď 5. srpna častým tématem, a to nejen společenských rozhovorů, ale i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Aby ne, teplotní rekordy teď padají každý den. A to sebou nese řadu nároků i faktorů, které je třeba sledovat a na co být opatrní. Víte například, že vysoké teploty můžou ovlivňovat i účinnost léků, případně je můžou poničit? Proto bychom si teď během veder měli projít lékárničku a zkontrolovat, jestli není potřeba něco z ní třeba přemístit na lepší, bezpečnější místo. Víc k důležitému tématu už za chvíli, počkejte si, rozhodně to bude stát za to. Budeme pro vás ale v nadcházející hodině mít i ovlažující tipy, kam se v našem kraji vydat, za čím vyrazit, jak se pobavit. Snad vás pobaví teď i Valdemar Matuška, také píseň, kterou mám osobně já, tedy spojenou dost s létem. Když jdou na mužskýho léta, se jmenuje. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín přeje Pavel Vacek.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Možná i vaše myšlenky několik posledních dní směřují hlavně k tomu, jak a kde se ochladit, nebo jak si doma vytvořit aspoň trochu snesitelnější prostředí. Až navíc půjdete kolem lékárničky, nahlédněte dovnitř, jestli v ní nemáte léky, které by bylo potřeba během veder dát na jiné místo. Špatné skladování totiž může ovlivnit například jejich účinnost. Právě o tom teď budeme mluvit s reportérem Českého rozhlasu Zlín Davidem Jabůrkem, kterého vítám přímo ve studiu. Hezký den, Davide.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak na jaké léky se hlavně zaměřit? Jsou některé náchylnější na ty vysoké teploty?
1: Ano, tak takové ty běžné tvrdé tablety nějakou dobu horka vydrží, ale problém může být třeba u gelových kapslí. Ty můžou prasknout a obsah z nich vytéct. Pak to jsou mastičky, ve kterých se může oddělit voda a olej a nebudou konzistentní. No a ještě zmíním čípky, ty při vysokých teplotách také trpí. Diabetici určitě vědí, ale inzulín je samozřejmě potřeba mít v lednici. Pokud tam není, postupně se v teple rozkládá a snižuje se jeho účinnost. Pokračuje více prezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
2: A na co se musí dávat úplně nejvíc pozor, co je nejvíc jakoby citlivé na teplotu, to jsou očkovací látky. Ale to se pacienti běžně nekupují, maximálně výjimečně mají na recept nějakou očkovací látku, kterou třeba si jenom v lékárně vyzvednou a jdou k lékaři se nechat očkovat, ale to v drtivé většině pacienti nemají doma.
1: No a rozkladu ve vysokých teplotách prý můžou podléhat třeba i nějaká antiepileptika.
0: Jak tedy léky správně skladovat ve vedrech?
1: Běžně se uvádí pokojová teplota 15 až 25 stupňů a Martin Kopecký ještě doporučuje následující.
2: Je potřeba doma najít nějaké co nejchladnější místo nebo místnost a ideálně dát ty léky někam na zem, na dlažbu, tam, kde je prostě nejchladněji.
1: Co se týče skladování léků, které mají být v lednici, vyhněte se třeba dveřím, kde se při otevírání, byť na chvilku, mění teplota, anebo naopak zadní části, která může namrzat. A určitě jakékoliv léky nenechávejte na přímém slunci nebo v rozpáleném autě.
0: A teď, co když někdo tato pravidla nedodrží, Davide?
1: Podle lékárníků i lékařů se nikomu sice pravděpodobně nic nestane, každopádně ten lék nemusí fungovat tak, jak by měl na 100%, říká praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.
3: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka.
1: Bezdíčková ještě dodává, že pokud bychom takhle použili třeba antibiotické kapky do očí nebo do nosu, které už jsou otevřené a byly v teple, může dojít k jejich kontaminaci a naopak šíření infekce, než že by nám pomohly.
0: Vysoké teploty můžou ovlivňovat i účinnost léků, případně je můžou poničit. Právě o tom jsme mluvili v horkém počasí s Davidem Jabůrkem. Děkujeme a ať to zvládnete vy ideálně bez léků. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Legendární kapela Queen do posledního tónu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ve studiu ukazují hodiny přesně minutku po čtvrt na čtyři. Pakliže vám jdou doma správně, tak by tento časový údaj měli zobrazovat také. A pravidelní posluchači dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín vědí, že teď se vydáme za kulturou. Středy s keramikem ve skanzenu Rochus jsou tu i letos tradiční akce, na kterou můžete přijít během středečních prázdninových prohlídek skanzenu Rochus, vyzkoušet si hrnčířské řemeslo. Pod dohledem zkušeného keramika si ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti vytočíte hrneček, misku nebo vázu. No a spousta radosti je na snadě. Otevřeno je do 17 hodin, čili můžete stihnout ještě dnes, případně další středu. Doprovodný motoristický program ve zlínském obchodním a zábavním centru Zlaté jablko Barum Čekreli Zlín dnes oživí DJ Lucky Boy. Uskuteční se autogramiáda jezdce Adama Březíka, jistě velké lákadlo, kdy se bude podepisovat svým fanouškům a ti se na oplátku můžou podepsat na jeho závodní vůz, čili taková oboustranná autogramiáda, jistě velké lákadlo. Poté se také zapojí do jízdy na rally simulátoru na čas. Začátek je v 17 hodin, nechte se zlákat. Poznat blíže zajímavá místa a historii Valašského Meziříčí můžete v rámci každoročního cyklu prázdninových komentovaných prohlídek za krásami Valašského Meziříčí. Prohlídku zakončí komentovaná návštěva výstavy Bzukot školních zahrad v zámku Kinských. Sraz účastníků je u turistického informačního centra na druhém nádvoří zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí, a to v 18 hodin. Poznamenejte si a přijďte včas. A podívejte se také na web Českého rozhlasu Zlín, kde je spousta dalších informací a pozvánek.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Domkaři byli většinou řemeslníci, kteří na rozdíl od sedláků buď nevlastnili pole, nebo jen malé. Ukázku jejich obydlí můžete vidět v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde se nachází v ulici Záhumní památkový domek. Reportáž z cyklu Českého rozhlasu Zlín mezi kopci a loukami Zlínského kraje odvysíláme pro vás už za pár okamžiků.
1: U regálů leží deníky, mapy a filmové pásy, které kdysi vznikaly v tropických pralesích, pouštích i horských průsmicích. Pro muzejnici Magdalenu Preiningerovou se stala péče o tyto vzácné archiválie Hanzelky a Zikmunda životním posláním. Jaké bylo její první setkání se slavnými cestovateli? I na to se zeptám už 6. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jedno z posledních tradičních stavení na Slovácku, památkový domek v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku, se nachází kousek od kostela svatého Petra a Pavla a ukazuje, jak se dříve na vesnici žilo. Natáčela Markéta Macháčková. Poslechněte si.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: V Kunovicích takových domečků bylo hodně. V těchto menších bydleli domkaři, kteří třeba mohli vlastnit nějaké pole nebo nemuseli, věnovali se nějakému řemeslu, pomáhali bohatším sedlákům, kteří měli velké pole, takže třeba spoorali, odvezli úrodu, takže takovým výměnným obchodem to občas i fungovalo.
3: Jana Gálová z Městského informačního centra v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku mi ukazuje žlutě omítnutý památkový domek v ulici Záhumní. Byl postaven v první třetině 19. století v době výstavby Kunovic po dvou ničivých požárech.
2: V minulosti, když ty domečky byly z těch kotovic, byly mnohdy jenom potahlé nějakou omítkou a byly natřené vápnem. Tady takováto úprava byla v 20. století, kdy se rozmohla živnost zedníků.
3: S Janou Gálovou vstupujeme do památkového domku v Kunovicích. Hned za vstupními dveřmi vidíme fotografii monsignora doktora teologie Františka Snopka a také seznam majitelů domku.
2: Postavil ho zřejmě Matouš Chrástek, jeho první manželka zemřela, ale bydlela tady v tom domečku s ním ještě její sestra s manželem a té sestře se narodili 3 děti a jedno z těch dětí byl František Snopek, který byl vikář v Olomoucích, věnoval se historii a byla to významná osobnost Kunovic.
3: Jak se říká teda tady této místnosti?
2: Předsíní se říkalo pitvor. Je tady součástí i černá kuchyně, podle všeho originální.
3: Vidíme tady kotel, kamna.
2: To je ohniště, pod tímto se topilo, vařilo se v něm, mohli se v něm dělat povídla, třeba když byla zabíječka, vařilo se v něm maso, škvařily se tam škvárky, ale když se třeba pralo, tak mnohdy ho používali i třeba na to praní, jako vyvařování prádla.
3: Z předsíně se vstupuje do dvou místností vybavených předměty, které dokreslují život v Kunovicích v 19. a začátku 20. století. Nalevo se nachází malý výmínek s almárkou a postelí, vpravo jizba, které dominuje sbírka obrazů svatých, takzvaný svatý kůt.
2: Na té peci spávali děti, je tady ještě postel, kde spávali rodiče v rohu, u toho svatého kůta jsou lavky do L-ka a na těch lavkách spávali děti. V té místnosti spala kolikrát celá rodina, tak i ty stoly byly rozdělávací a z toho stolu šla udělat i postel. Všechny hlavní činnosti, co se děli v domě, se odehrávaly tady v této místnosti.
3: Z domku číslo 679 se vcházelo i na dvorek.
2: Za tím domkem byly chlévy, prostory, kde měli seno, slámu, nářadí.
3: V zadní části dvora můžeme vidět na stěně spoustu zemědělského nářadí.
2: Tady máme takovou, bych řekla, raritu. Toto je lis na bombóny. Tady ta pumpa, to je atrapa, protože v minulosti tady byl jenom holubník na tom dvorečku a studna byla na ulici. Lidé vlastně museli si každý přinést v kýbloch nebo v nějakých nádobách vodu, co potřebovali domů.
3: Koupelnu ale v památkovém domku nenajdeme.
2: Ta hygiena mnohdy probíhala v chlévě, kde bylo teplo a za dobytkem si přinesli kýbl s vodou a tam se poumývali. Takže žádná teplá voda, vyloženě studený odchov.
3: Říká Jana Gálová z Kunovic na Uhersko-Hradišťsku, Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Věřím, že navzdory horkému počasí zažíváte příjemné středeční odpoledne, snad i díky poslechu Českého rozhlasu Zlín, a že na sebe dáváte pozor. My ostatně také občas poradíme, jak se o sebe starat, jak dbát o svoje zdraví. Do středeční poradny pro zdraví dnes například přijala pozvání alergoložka Michaela Vrlínková. Tématem byly letní alergie a ukázku z rozhovoru si můžete poslechnout v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už za pár chviliček.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Léto představuje pro alergiky jedno z nejnáročnějších období v roce. I proto jsme se na letní alergie zaměřili v dopolední poradně pro zdraví. Pozvání do studia Českého rozhlasu Zlín přijala odbornice z alergologické ambulance Valašsko-Mezihříčské nemocnice AGEL Michaela Verlíková. Moderátorka Silvie Pospíšilová se jí třeba zeptala, proč vlastně můžou být letní pily pro některé alergiky horší než ty jarní.
1: Neřekla bych, že letní pily jsou horší nebo nějak významnější pro alergiky. Spíš je to o tom, na co doopravdy jste alergický. Pokud je člověk alergický na pily jarních stromů, které kvetou třeba už na konci ledna nebo v únoru, tak je pro něho jistě jarní období horší. Lidé, kteří jsou potom alergičtí na pily tráv nebo nějakých plevelů, rostlin, jsou potom alergičtí spíše v letních obdobích, kdy je pro ně tato sezóna mnohem horší.
2: Co teď vaše pacienty trápí nejvíc? Které rostliny?
1: Nejvíc jsou to jistě pily trav v tomto období, ale patří mezi to i pily různých bylin, peliňku, jitrocele, merlíku. Na začátku léta ještě dokvétají právě i některé pozdější jarní stromy, které můžou tyto alergie zhoršovat. Další věcí je, že spousta lidí je alergických i na bodnutí hmyzem nebo na různé potraviny, které zvlášť v sezóně období, kdy lidé jezdí na dovolenou nebo jsou zvyklí opravdu si dopřávat více třeba ovoce, můžou tyto potíže zhoršovat.
2: K tomu všemu se dostaneme později. Jaké jsou nejčastější projevy alergické reakce?
1: Nejčastěji lidé mají projevy právě z míst, kde ten alergen se dostává do těla. To znamená, že nejčastěji bývá právě alergická rýma, alergický zánět spojivek nebo například v těžkých případech nebo horších případech i dechové potíže u astmatiků. Samozřejmě také kontakt s kůží může vyvolávat zhoršení některých kožních potíží anebo přímo vyvolávat kožní reakce.
2: Je dobré se při příznacích hned objednat k odborníkovi, nebo stačí, když si skočím do lékárny a koupím si tam nějaké to antihistaminikum?
1: Tady tato otázka není úplně jednoduchá. Ty objednávací doby nebývají vždy krátké. Samozřejmě pokud má člověk podezření na to, že je alergický, měl by navštívit v prvé řadě svého praktického lékaře, který dokáže odlišit, jestli se jedná třeba ještě o nějakou virovou infekci nebo přímo alergii. Pokud se tyto potíže opakují pravidelně v určité období roku, měl by se objednat na specializované vyšetření.
2: Paní doktorko, jak si může člověk nejúčinněji pomoct doma, když začnou takové ty nepříjemné příznaky, rýma, svědění očí, svědění po těle, co může pro sebe člověk udělat?
1: Určitě toho může udělat hodně. Když se potká s alergenem, je potřeba, aby ten alergen z toho těla co nejúčinněji odstranil. Takže záleží na tom, kde ty příznaky má. Nejtypičtější bývá alergická rýma, kdy vlastně člověk může například tu nosní sliznici opláchnout různými konvičkami, mořskou vodou nebo vincentkou, kdy vlastně ten alergen přímo z té sliznice vyplaví, vysmrká a potíže se potom zmírní. To samé platí samozřejmě pro oční sliznici. V dnešní době je volně dostupných spoustu preparátů, které oči dokáží opláchnout a jsou volně dostupné i antihistaminika, ať už v tabletové formě nebo ve formě očních kapek, které vlastně můžou sklidnit sliznici podrážděnou alergenem a mohou lidem účinně ulevit od těch nepříjemných potíží.
0: Celou poradnu pro zdraví o letních alergiích si můžete klidně už teď poslechnout v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz. Najdete ji v dnešních záznamech 11. hodiny.

0: To byla kapela Hradišťan ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde budeme samozřejmě nejen hudebně dál sledovat náš kraj, ale to už v dalších pořadech. Tím nejbližším bude celostátní pořad Humoriáda, který má hlavní cíl, který už pramení z jeho názvu, potěšit vás, rozesmát. Scénky z rozhlasového archivu vám dnes bude nabízet vedle moderátora Pavla Kučery Václav Vidra. Přeji co nejpříjemnější zbytek středy 6. srpna, vás opět uvítám u dalšího dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Vše dobré k dalšímu poslechu přeje Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dnes mám pro vás těžkou váhu, jak po tělesné, tak hudební stránce. Málo který zpěvák měl tak výrazný a okamžitě rozpoznatelný hlas jako Barry White. Nelaskavě nazvaný mrož lásky kvůli jeho výraznému bíbru, stejně jako hlubokému hlasu. Bez problémů se dokázal stylově proměňovat od soulu k funku, později k disku a po klidných osmdesátkách zažil potom renesanci v 90. letech před jeho předčasnou smrtí. Tento XXL hromotluk trpěl zdravotními problémy, dá se říct, po celý život, částečně kvůli nadváze a také v důsledku vykouření uváděných 150 cigaret denně. Spočítal jsem, pokud je to pravda, v průměru cigareta každých 7 minut bdění. Ale co je pro hudební svět určitě důležitější, Barry White měl na kontě 20 zlatých a 10 platinových singlů s celosvětovým prodejem přesahujícím 100 milionů desek a je tedy jedním z nejprodávanějších umělců všech dob. Taky dvojnásobným držitelem ceny Grammy. Pustíme si písničku, která na obou stranách Atlantiku bodovala přesně před 52 lety a samotný název by se dal přeložit jako Ty jsi první, poslední.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V senátním obvodu Zlín podalo do říjnových voleb závaznou přihlášku 6 kandidátů. Zpracovatelka Ovčí vlny Michaela Hyklová ze Vsetína obhájila regionální značku Pravé Valašské. Teplotní rekord pro Moravu padl už třetí den po sobě. V noci bude ve Zlínském kraji jasno a nejméně 19 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín a Kristýna Fuchsová. Dobré odpoledne. 6 kandidátů podalo v senátním obvodu 78 Zlín závaznou přihlášku do říjnových voleb. Křeslo senátora bude obhajovat daňový poradce Tomáš Goláň z ODS. Kandiduje taky někdejší rektor Zlínské univerzity Tomáše Bati Vladimír Sedlařík za hnutí ANO. Nezávislým kandidátem s podporou hnutí STAN bude poradce pro bezpečnost a krizové řízení Ivo Mitáček. SPD posílá do voleb lékaře Lubomíra Nečase. Kandidovat by měli i vydavatel Jan Doleček z SCM a zase na 21 ředitel základní školy Pavel Dlouhý. Zpracovatelka Ovčí vlny ze Vsetína Michaela Hyklová obhájila regionální značku Pravé Valašské. Vlnu odebírá od regionálních chovatelů, kteří pro ní často nemají využití. Ve své dílně také učí předení a tkaní a vlno prodává i lidem, kteří si ji chtějí zpracovat sami, říká Michaela Hyklová.
2: Je zájem i o ty česance nebo přímo o tu surovou vlnu vypranou jenom, že si to sami vyčešou, že si to sami sepředou. O to je začíná být v posledně těch velký zájem a v tom hektickém čase je to vždycky něco jako takového velice bonusového pro nás, takže ženy si to rády zpracují sami. Samozřejmě potom jsou pletařky, které jakoby už si berou přímo ty hotové příze.
0: Ve Strážnici na Hodonínsku dnes padl třetí den po sobě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili zatím rovných 41 stupňů Celsia. V pondělí ukazoval teploměr ve Strážnici 39,9 stupně a v úterý pak o stupeň víc. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Teplota ale ještě může do večera dál stoupat. Sport. Ve Spojených státech začne dnes večer českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Ve vysílání radiožurnálu Sport o tom mluvil šéf české výpravy Jan Koutník.
3: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
0: V noci bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. Na většině míst nás čeká další tropická noc. Nejnižší teploty budou 22 až 19 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě auta se srazila v Uherském Ostrohu na Uhersko-Hradišťku v ulici Hradišťská. Na místě jsou záchranáři, tak projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín. Příjemný další poslech přeje Kristýna Fuchsová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, krásný den, horkej den.
5: Ano, slunce, pláž.
6: Ochlaďte se.
5: No, slunce, pláž nebo bazén, zahrada, prostě paráda, k tomu humoriáda.
6: No, krásný, mně se to rýmuje.
1: Humoriáda.

0: Anaka nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Humoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, ne, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No, ještě,
1: oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava
1: Vidru vidět. A nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, aha, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek, napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, to tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři, u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem cítil, že ano, by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, ale to až nějak říjen.
0: No, no, až tam se dostaneme.
1: No, tam.
0: Tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal, prosím vás, tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá. Mm.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, povídá, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají, ba tak, tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak, tak. Ruskej orchestr na turné po Spojených státech a na jedný tý štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru a když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je například, já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá: víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá: jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: Tam zase taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme. Nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav...
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi 4 stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím. Dobře.
5: To je to dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi.
4: Jo, tak,
5: to
4: já si opamatuju, to jsem bylo dítě ještě.
5: No, právě. No,
4: jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně a na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí, ty tepláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká: rabí, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká: klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samý problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi: klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: I vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře.
6: Den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu, slavné herečky. Ano,
5: ne,
4: výborně.
5: Obráceně, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne. Jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. No. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně, naslyšenou.
5: Děkujeme.
4: Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky. Pod
8: Pergolou 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12 stupňů.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Pokračování v anekdotách, protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se padá na kolena.
4: Až se Pergola otřásela. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bečko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme taky, krásne. Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bečko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou.
5: Píšem.
4: Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
12: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
12: Přeji
3: přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní, paní Bouškovou.
5: Díky.
3: A hodně, hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: Díky.
3: A dávám Ačko, Pavle.
12: Ano, mám zapsáno. Děkujeme, děkujeme.
5: Díky.
12: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sesbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
13: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
14: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
13: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
14: No, dobře. Ale co pak?
13: No, pak se na to zvykne.
14: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
13: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
14: Feinberg, když je střízliv.
13: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
14: Feinberg, když je opilý.
13: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
14: Jak se jmenujete?
13: Jakob Abeles.
14: Odkud?
13: Z Tarnopole.
14: Vaše zaměstnání?
13: Vetešník.
14: A vyznání?
13: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal, včera jsem se koupal...
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, a jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože on je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou blíž si pohladit třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky
2: docela. Jo, je to romantický, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku... Nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovy limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře.
3: A vy jste kdo?
2: To tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějakej povědomej. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás. No, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako je, čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě. Malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečku.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval, se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas. No, tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhajme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže... Teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: romantické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou, můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není nad čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji. Dobře.
2: Máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Ne, naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko, ano,
2: dobře, zapsat.
3: Píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Koťáka.
2: Zapsáno, děkujem. Mějte se, naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravím.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Tady kurňa.
2: Tak.
8: Maminko, přijelo auto. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák. Dobře, Ačko.
3: Děkujeme moc. Jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott, Bčko je Vladimír Menšík. Já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc. Nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
2: Goťák nebo Menšík?
9: Menší.
3: Menší, takže tak, Bčko. Děkuji.
9: Ano, Bčko. Děkuju moc.
2: Je to taky. Mějte se hezky. Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den.
3: Dobrý
10: tady
3: den.
10: Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to zapsáno.
3: Taky zdravíme. Děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak, prosím. Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnosti. Pane obžalovaný.
12: Marounej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec, čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jakou mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. Obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
12: Jsem nevinen. Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodný, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Oženit, oženit, oženit, oženit, oženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáš.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Kazino nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí
2: Václav
3: sami.
2: Se toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem zdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: A maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to art protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže a maminku, tady opravdu jsem, vážila jsem si ji. A my jsme se naposled viděli s váma, Vašíku, a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30?
3: No, asi no, za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Jo, ona nějak jako dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, jasně, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
3: Jo,
4: jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám panu Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak
5: no. Jo.
6: To bych spíš čekala, že hlupat, to jsou neštěvé.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Je, ty si to tak přesně pamatuj.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemusím.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně.
6: Tak to by to
5: ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.

0: Kdo přijde?
1: Manžel.
0: Tady ještě někdo bydlí?
1: Manžel.
0: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
1: Dávno, Františku.
0: Jedno, to mě nenapadlo.
1: Co tě nenapadlo?
0: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohle, to je snad abíhračí šelny.
1: Kam by si chodil?
0: To jsem cizí člověk.
1: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
0: No kdyby jenom do školy chodili.
1: No co? Nic jiného přece nebylo.
0: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, když tenkrát mi to bezhledu, že nic nebylo. No to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
1: Ale no, to se nehodí. Ale to mě přece neudělá, no to sedni si a povídej.
0: No taky kam bych šel teď? No víš kam? Já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
1: Jsem telegram?
0: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
1: A proč by měl mít jaký podezření?
0: Když chlapu vidí to, já.
1: Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
0: To není opatrnost, je půjď sebe záchoví tohleto.
1: Seď, povídej. Co žena, děti, to rodina. Tak.
0: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
1: To jsi přece ženatý.
0: Já ženatý.
1: Ty jsi se neoženil.
0: No vůbec, ty jsi vzpomněl, jak mě říkali Joe zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct, mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
1: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
0: že? Ještě přemýšlím,
1: to no, jsi vždycky to přemýšlel, je to taky na tobě vidět, František.
0: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím. No. A nebo co je na mě vidět?
1: Chybí ti knoflíky u sebe.
0: Ty mi náhodou nechybějí, víš? Ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kde co? Já jsem si to odřízen si, ve vlaku mi to někdo.
1: Hele, nepovídej, vyndej knoflíky, sundej sako, já ti to přišlím.
0: Ne, ještě tak, to vůbec nepřikází v úvahu. No co, se vrátí tvůj manžel?
1: Tak se vrátí
0: manžel. No já tady musím jít nahat v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
1: Ale prosím,
0: cizí chlap, no to nejde
1: upravdu. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
0: Pokud tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přišlu doma.
1: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
0: nikdo říkaj, nebo strašně rozčili. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
1: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
0: No takhle ty mě dej ten kapat, Mařinko, prosím.
1: Počkej, pomez, já se nevrátím, připrav si zatím.
0: Já už těhle mám zkušenosti, já už mám.
1: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
2: Velice mě těší, Sikora.
1: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
0: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a v tom je zima, no?
3: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
4: hraje. Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce Bolkovi.
3: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
4: Samozřejmě,
3: tak,
4: Bolka zdraví moc,
3: všem.
4: Mám rád. Mm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
3: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na dětském dopravním hřišti ve Zlíně Malenovicích přibyla nová kola, odrážedla i další vybavení. Tradiční festival u přehrady Bystřička na Vsetínsku začne tento víkend. Rozpáleným městům by mohlo podle odborníků pomoct více zeleně na budovách. V noci bude ve Zlínském kraji jasno a nejméně 19 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tady Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Celkem 10 dětských jízdních kol, včetně přídavných koleček a 5 odrážedel, pořídilo město Zlín na dětské dopravní hřiště v Malenovicích. Nové vybavení je určené výhradně pro výuku předškoláků z mateřských škol v rámci dopravní výchovy. V areálu jsou nově také ve zkušebním provozu automaty s nápoji a drobným občerstvením pro návštěvníky během výuky i veřejného provozu.
2: Součástí úprav je také nová vstupní branka pro pěší za 25 tisíc korun. Ještě do konce letošního roku město plánuje kompletní výměnu venkovního i vnitřního osvětlení a také oken v prvním podlaží budovy. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Festival Starý dobrý western nabídne o 2. srpnovém víkendu country hudbu u přehrady Bystřička na Vsetínsku. Třídenní přehlídka určená i příznivcům bluegrassové, trampské a folkové muziky se letos koná po 27. Posluchačům se na 2 scénách představí téměř 30 interpretů. Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov. Zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Krejčiříka z Mendlovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
3: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
0: Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na 1 000 000 obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíce lidí. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila společnost Vinjet Switzerland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku odpovídají zhruba evropskému průměru.
4: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3 300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na 1 000 000 lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na 1 000 000 obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinjet Switzerland Norsko a Švédsko. Na 1 000 000 obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a ráno ve Zlínském kraji čekáme polojasno nebo i jasno a slabý proměnlivý vítr. Teploty v noci na většině míst neklesnou na teploměry pod 20 a zítra mohou vystoupat až na 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na nehodu na silnici 1/50 v části Uherského Hradiště v Véskách. Osobní auto je v příkopu a na místě jsou záchranáři. Projíždějte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou pro tuto chvíli u konce. Pohodový další poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: I dnes je krátce po 17. připravená hodina toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího očima našich krajských redaktorů. Jaký byl 5. srpnový den ve Zlínském kraji? Začneme s zpravodajským souhrnem dnešního dne, pak budeme obdivovat jednu tradiční řemeslnou zručnost. Krásná a provoněná taková je vlna z ovcí, které se celý rok pasou venku a spásají horské bylinky. A ve Vsetíně se z ní přede příze a tkají plédy, punča i koberce. právě tam se vypravíme už za pár minut. Středeční den v kraji ale začneme písničkou, zpívat bude Petr Spálený a příjemný poslech za celý tým, téměř 17:05 přeje Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Posloucháte Den ve Zlínském kraji Českého rozhlasu Zlín a 8 minut po 17. je připraven souhrn dnešního dne středy s datem 5. srpna.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: 6 uchazečů o senátorský post se přihlásilo v obvodu 81 Uherské Hradiště. Obhájit ho chce lidovec Josef Bazala. Kandidaturu nahlásili také zdravotnický záchranář Jiří Vašica za hnutí ANO. Bývalá poslankyně ANO Margita Balaštíková, tentokrát za subjekt Odvážné Česko. Za SPD posílá do voleb jednatele ve vzdělávací společnosti Davida Skibu. Další dva kandidáti zatím nejsou známí. Do senátního obvodu 78 Zlín se také přihlásilo 6 kandidátů. Více uslyšíte ve zprávách v 18. Na Pajedle na Zlínsku zprovoznili novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Pokračuje mluvčí radnice Petra Števková.
3: Aplikace se jmenuje Na Pajedla, je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě.
2: Zpracovatelka ovčí vlny ze Vsetína Michaela Hyklová obhájila regionální značku Pravé Valašské. Vlnu odebírá od regionálních chovatelů, kteří pro ni často nemají využití. Ve své dílně také učí předení a tkaní. Více o tématu uslyšíte v následujícím vysílání. V celém Česku i dnes pokračuje vlna veder. Města a obce ve Zlínském kraji se proto snaží ochlazovat prostředí. Například v Uherském Brodě dnes dobrovolní hasiči kropí ulice v centru města. Lidé mohou využít balené vody, které jsou zdarma v budově městského úřadu, takzvané kachlíkárně. V Bojkovicích na Uhersko-Brodsku dokončili revitalizaci sídliště Mánesova 2. Řemeslníci tam udělali novou kanalizaci a opravili komunikace, chodníky a parkovací místa. Veškeré povrchy jsou vsakovací. Pokračuje starosta Bojkovic Petr Viceník z ODS.
4: Vznikl kompletně nový parčík, kde najdete workoutové posilovací prvky, plus je tam taky malý altánek s možností ohniště.
2: Práce stály přes 70 milionů korun. Zhruba 60 milionů získalo město z integrovaného regionálního operačního programu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ilona Čáková dospívala v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín přesně o 17:45. Vlnu, pro kterou chovatelé z Valašska sami nemají využití, sváží z obcí na Vsetínsku Michála Hyklová. Vlnu vypere, vyčeše, zpřede a utká a některé ovce si dokonce stříhá sama.
1: My se teď s Michálou Hyklovou nakláníme nad kouskem ovčí vlny. Vypadá to jako taková stará valašská ovce. Záleží na tom, jaký je to třeba druh?
2: Ano, na tom opravdu záleží, takže vlastně ty původní plemena tady Vlašky jsou velice hrubý, mají velice hrubý chlup, takže se využívají většinou na koberce a jenom vlastně velice odolní jedinci z toho můžou mít třeba svetr.
1: Vy teď máte v ruce nůžky. Dříve to byly právě ženy, které s těmi velkými nůžkami obcházely ty ovce.
2: Moje babička mi vykládala, že tu vlnu opravdu stříhali, svázali nohy a ostříhali si z jedné strany a z druhé.
1: Michála Hyklová má na ohradě ve Vsetíně dílnu, ve které vede kurzy. My teď do té její dílny vstupujeme, dostáváme se do světa jakýchsi moderních kolovrátků, stavů, něco, co bylo dříve na Valašsku běžné. Vy to máte ale v té modernější podobě.
2: Aby to bylo funkční, aby mi to vydrželo do konce života.
1: To, co teď tak šíleně vrže, to je válec na česání vlny. A pak přijde na řadu kolovrátek.
2: Ano, na takovém starém kolovrátku jsem předla jako na začátku asi 2 roky a bylo to teda jako těžké právě proto, že vlastně už byl vychozený a neměl mi ho kdo spravit. Jo? Takže jsem se rozhodla si koupit kolovrátek nový a opravdu je to jako, kdybyste si koupili úplně Ferrari.
1: To je auto.
2: Ano, ano, opravdu to jede. Když člověk přede opravdu hodiny denně nebo jako přes zimu hodně, tak se to vyplatí.
1: Tady na zdi visí hned několik velkých barev, taky copů, vlny.
2: Tady tyto barvy, které vidíte, jsou všechny z přírodních barv, pocházejí. Já používám velice ráda právě kořen rebarbory, například kořen mořeny. Cibulové šlupky jsou za mě úplně nej. A je tady spoustu bylin, které si opravdu můžete natrhat přímo tady na louce, které barví.
1: A když je upředeno, když je obarveno, tak se začínají tvořit výrobky.
2: Koberečky jednoduché, na dvoulistém stavu, potom se dají tkat různé plédy, ponča, ubrusy.
1: S námi je teď tady taky Hana Fabiánová z destinační společnosti Valašsko.
3: A samozřejmě vlna k Valašsku patří. Co víc by mohlo být valašského, než právě vlna? Jsou to ovečky, které jsou tady na Valašsku. Je to místní výrobek a je to opravdu přímo tady v místě vyrobeno.
1: Michála Hyklová patří mezi 16 letošních držitelů, kteří obhájili titul Pravé Valašské, kampaň, kterou vyhlašuje destinační společnost Valašsko. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi. To všechno jsou situace, které mohou do života seniorů přinést různá rizika. Jak jim předcházet a na koho se obrátit, poradí zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 7. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín,

0: Českém rozhlase Zlín právě dohrála písnička, kterou dobře známe i v její české verzi. Řekni, kde ty kytky jsou. No a dohrála právě 6 minut před 17:30, kdy už zdravím do Brna, do Českého hydrometeorologického ústavu. Je tam pan Mojmír Martan, přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A pojďme se společně nejprve podívat na aktuální teploty na meteostanicích ve Zlínském kraji, kam až vystoupali krátce kolem 17:30.
1: Tak aktuálně se pohybují od 33 do 38 stupňů, no a máme jasno nebo skoro jasno.
0: Tak to vypadá aktuálně, no a co se týká rekordů, během posledních dnů už padly několikrát, úplně o to pravda nestojíme. Podle vašeho odhadu padne některý i dnes ve Zlínském kraji?
1: No, padly rekordy skoro na celém území. Nejtepleji bylo v Kroměříži, a to 38,8 stupně.
0: To je tedy historická teplota, kterou si pak za rok budeme připomínat. Dobře, jaká bude noc na zítřek, tedy na čtvrtek 6. srpna?
1: Noc na zítřek bude ve znamení jasné nebo skoro jasné oblohy. Noc bude velmi teplá, na mnoha místech tropická, minimální teploty 22 až 19 stupňů. Pofukovat bude pouze slabý proměnlivý vítr.
0: Který nás tady moc neochladí, do jakého se probudíme dne, to už mluvím o čtvrtku.
1: Tak opět do slunečného, dnes se probudíme, čekáme polojasno nebo i jasno, až později odpoledne, hlavně večer, bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území objeví přehánky nebo bouřky, které mohou být lokálně i silné. Zítřejší odpolední teploty budou o něco nižší než ty dnešní, zastaví se na 33 až 36 stupních. Slabý proměnlivý vítr se bude potom ve večerních hodinách měnit na mírný vítr severních směrů. Na bouřkách může výrazně zesilovat, mohou se tam vyskytovat i nárazy kolem 70 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky.
0: Jakou přinese zítřek, tedy čtvrtek, biozátěž?
1: Vzhledem k vysokým teplotám to bude stále trojka, vysoká zátěž.
0: No, protože s vámi mluvíme pravidelně, pak už víme, že na konci pracovního týdne bychom se mohli těšit a mohli bychom čekat změnu. Tedy je to pravda? Přijde?
1: Ano. Přechodně se trošku ochladí. V pátek sice ještě v noci bude poměrně teplo, 20 až 16 stupňů, ale přes den už se teploty vyhoupnou na nejvýš na 23 až 27 stupňů. No a pátek bude zpočátku s větší oblačností, může na některých místech ještě pršet, případně i zabouřit, ale v průběhu dne už beze srážek a postupně polojasná obloha. No a měl by nás začít ochlazovat mírný severní nebo severovýchodní vítr.
0: Předpověď počasí s teplotami jsme ukončili pro příští dny takto příjemně. Moc děkujeme za podrobnosti, budeme v kontaktu a přeji pěkné odpoledne.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Počasí. Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: hledáme signál.
1: I o 17:30 den v kraji Českého rozhlasu Zlín a naše další téma. Rok co rok se archeoskanzen Modrá na Uherskohradišťsku mění na jeden víkend v bitevní pole, kde se rozhoří raně středověká bitva o Velikrad. 21. ročník festivalu spojeného s historií Velké Moravy se odehraje už o nadcházejícím víkendu. Kdy bitva vypukne, na to se už zeptala moderátorka Silvie Pospíšilová, jednoho z organizátorů Ondřeje Stýskala.
2: Lítá bitva vypukne v sobotu v 16:30 a v neděli ve 14:30.
3: Pane Stýskale, co všechno návštěvníci Modré zažijí?
2: Přednášky o životě na Velké Moravě, divadlo o zvících a tradicích, historickou lukostřelbu, ukázky účinnosti ostrých zbraní, to je opravdu zajímavé, a především pro malé návštěvníky tam máme připravenou dětskou bitvu.
3: Taková bitva, to je hodně lidí i zvířat. Kolik účinkujících vystoupí při rekonstrukci?
2: Při samotné rekonstrukci máme připravených pro návštěvníky 130 bojovníků, ale celkově na letošním festivalu máme potvrzeno 270 účastníků v dobových kostýmech.
3: Tak to je úctyhodné číslo. Vy jste mi prozradil, že půjde o bitvu s mezinárodní účastí?
2: Je tomu tak. Účast v letošním roce přislíbili kolegové z Německa, z Polska a ze Slovenska.
3: Nádhera. Lidé toho ale u vás o víkendu budou moci vidět mnohem víc, tak pojďte pozvat.
2: Součástí samotného Velikradu bude i dobové tržiště, kde bude kohutání dobové pivo, medovina. Jedním z bodem programu bude i velikradský speciál. Potom máme připravené pro všechny návštěvníky přednáškové pásmo o písemnictví a vzdělávání na Velké Moravě. A pokud počasí dovolí, budou moct návštěvníci zkoušet i jízdu v dobových neckách.
3: Je jasné, že o víkendu bude na Modré rozhodně veselo. No a když už se k vám návštěvníci vydají, mohou zavítat třeba do areálu Živá voda, je to tak?
2: Je tomu tak. Součástí toho areálu je i koupací biotop, takže kdyby bylo počasí pořád stejně žhavé, jako je teď, můžou se návštěvníci ovlažit v koupacím biotopu. Sama Živá voda je jedinečná svou konstrukcí, kdy návštěvníci vlastně vejdou do rybníku a stanou se součástí toho biotopu. O kus dál jsou potom pratuři, kdy na vyvýšeném chodníku můžou návštěvníci pozorovat tyto impozantní zvířata a má tam expozici sokolník.
1: Pokud tedy ještě nemáte plány na víkend, můžete vyrazit do archeoskanzenu v Modré na bitvu o Velikrad a inspirovat se u nás můžete i dál. Vypravíme se totiž do Kunovic na Uherskohradišťsku, kde se nachází v ulici Záhumní památkový domek. Reportáž z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje máme pro vás už za chvíli.
4: Den v kraji.

0: Odpolední Český rozhlas Zlín na pořad Den v kraji posloucháte i 3 minuty před 6:15. Domkaři byli většinou řemeslníci, kteří na rozdíl od sedláků buď nevlastnili pole, nebo jen malé. Ukázku jejich obydlí můžete vidět v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Památkový domek se nachází kousek od kostela svatého Petra a Pavla a ukazuje, jak se dříve na vesnici žilo. Natáčela to Markéta Macháčková.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: V Kunovicích takových domečků bylo hodně. V těchto menších bydleli domkaři, kteří třeba mohli vlastnit nějaké pole nebo nemuseli, věnovali se nějakému řemeslu, pomáhali bohatším sedlákům, kteří měli velké pole, takže třeba spoorali, odvezli úrodu, takže takovým výměnným obchodem to občas i fungovalo.
3: Jana Gálová z Městského informačního centra v Kunovicích na Uherskohradišťsku mi ukazuje žlutě omítnutý památkový domek v ulici Záhumní. Byl postaven v první třetině 19. století v době výstavby Kunovic po 2 ničivých požárech.
2: V minulosti, když ty domečky byly z těch kotovic, byly mnohdy jenom potahlé nějakou omítkou a byly natřené vápnem. Tady takováto úprava byla v 20. století, kdy se rozmohla živnost zedníků.
3: S Janou Gálovou vstupujeme do památkového domku v Kunovicích. Hned za vstupními dveřmi vidíme fotografii monsignora doktora teologie Františka Snopka a také seznam majitelů domku.
2: Postavil ho zřejmě Matouš Chrástek, jeho první manželka zemřela, ale bydlela tady v tom domečku s ním ještě její sestra s manželem a té sestře se narodili 3 děti a jedno z těch dětí byl František Snopek, který byl vikář v Olomoucích, věnoval se historii a byla to významná osobnost Kunovic.
3: Jak se říká teda tady této místnosti?
2: Předsíní se říkalo pitvor. Je tady součástí i černá kuchyně, podle všeho originální.
3: Vidíme tady kotel, kamna.
2: To je ohniště, pod tímto se topilo, vařilo se v něm, mohli se v něm dělat povídla, třeba když byla zabíječka, vařilo se v něm maso, škvařily se tam škvárky, ale když se třeba pralo, tak mnohdy ho používali i třeba na to praní, jako vyvařování prádla.
3: Z předsíně se vstupuje do 2 místností vybavených předměty, které dokreslují život v Kunovicích v 19. a začátku 20. století. Nalevo se nachází malý výmínek s almárkou a postelí, vpravo jizba, které dominuje sbírka obrazů svatých, takzvaný svatý kůt.
2: Na té peci spávali děti, je tady ještě postel, kde spávali rodiče v rohu, u toho svatého kůta jsou lavky do L-ka a na těch lavkách spávali děti. V té místnosti spala kolikrát celá rodina, tak i ty stoly byly rozdělávací a z toho stolu šla udělat i postel. Všechny hlavní činnosti, co se děli v domě, se odehrávaly tady v této místnosti.
3: Z domku číslo 679 se vcházelo i na dvorek.
2: Za tím domkem byly chlévy,

0: hosté, slíbím ještě jedno aktuální téma, se kterým na Uhersko-Hradišťsku zůstaneme. Trojnásobný mistr České ligy a k tomu dva vítězové Českého poháru. To je seznam posil fotbalových Boršic, které přitom hrají až šestou ligu. Koho a jak se jim konkrétně povedlo přivést, to uslyšíte už za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: 827. To je součet zápasů, které v nejvyšší soutěži odehrály tři čerstvé posily fotbalových Boršic. Klub z 6. ligy totiž využil blízkosti k Uherskému Hradišti a domluvil se tedy s hráči, kteří nedávno ukončili kariéru spojenou se Slováckem. Konkrétně jde o Michála Krmenčíka, Petra Reinberka a Stanislava Hofmana.
1: První se podařil Míša Krmenčík a s jedním naším podporovatelem se nějak znal a taky ta členka ho nakousla, jakože až skončí kariéru, že by tady mohl hrát. Takže tak si nějak plácli a začalo se to nějak nabalovat.
2: Přibližuje místo předseda fotbalového klubu z Boršic Stanislav Výstup, jak se povedlo do týmu z 6. ligy přivést trojici hráčů s bohatými zkušenostmi z nejvyšší soutěže.
1: Přišla ta možnost vlastně toho Peti Ramberka na základě toho, že tady ten Míša Krmenčík byl. Toho jsme nějakým způsobem přesvědčili, ten tý nabídek měl více, ale já si nějak vyhodnotil, že

0: který se mu líbí a známe se, takže na to kývl a vlastně Standa Hoffmann ten se vyloženě nabalil jenom na ty dva, když to tak řeknu.
1: Výstup připomíná, že pro klub sídlící nedaleko Uherského Hradiště není příchod fotbalistů ze Slovácka po konci profesionální kariéry žádná novinka.
0: Před 10 lety a více to tady bylo celkem jako standard, tady šel hrát Peťa Drobíš, Víťa Valenta, tady hrál Činčala a tady tito kluci, takže jsme se chtěli vrátit k obdobné věci, kdy vlastně ti hráči sem chodí po kariéře rozdávat radost na vesnici a zároveň učit ty mladé kluky. No.
1: Trojice Krmenčík, Reinberg, Hoffmann ale nemá být jen v pozici mentorů. Boršice na jaře spadly z 5. do 6. ligy a i s pomocí hvězdných posil se chtějí hned vrátit.
0: Ten návrat jsme chtěli i jako řešit rovnou bez těch kluků. No a samozřejmě teďka jako se na nás zaprvé každý bude chtět vytáhnout, každý se třeba i zatáhne při té hře, bude to dobývání, bude to takový. Vyvíjeli jsme se na sebe tak zbytečně velký tlak, ale prostě bohužel do toho, o tom je fotbal, do toho jsme tím šli. No.
1: Posily nepoutají pozornost jen u soupeřů. Zvyknout si na hráče se zkušenostmi z evropských pohárů i reprezentace musí taky jejich noví spoluhráči. Podle místopředsedy Výstupa s tím není problém.
0: Jak zkušenosti, tak i povahově všetci tři jsou takový, jako, že fakt jako si myslím, že jsme trefili do černého, protože jsou do party a to pivečko a posezení a tak. Do toho hezký areál, který tu máme, staráme se o to.
1: Nová sezóna začne pro posilněné Boršice v neděli na hřišti Tečovic. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Václav Neckář dospíval v pátném srpnovém pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Zlín. Teď 5 minut před 6. No a mně tu ještě zbývá přehled našich zítřejších témat, která připravili kolegové z naší krajské zpravodajské redakce. Velkou část úrody zničil mráz, co na stromech zůstalo, to navíc výrazně poškodilo sucho. Ovocnáři ve Zlínském kraji budou mít jedny z nejnižších výnosů za poslední roky. A kolik trnek nebo meruněk sklidí, to zjišťovali kolegové ze zpravodajské redakce, reportáž o tom už o 6:45. Vlna veder sužuje Česko, meteorologické stanice přepisují teplotní rekordy, i o tom jsme dnes mluvili. Velké horko zažívají také v Bystřici pod Hostýnem, tam se zítra ráno o 7:45 vydáme za podrobnostmi. Za moment čerstvé zprávy v 18, hned po nich písničky přesně podle vás, Morava krásná zem dnes s Jiřinou Ostrou. Tak tedy příjemný poslech i dál přeji za celý tým Českého rozhlasu Zlín. Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V senátním obvodu Zlín podalo do říjnových voleb závaznou přihlášku 6 kandidátů. Zlínská nemocnice nově nabízí těhotným ženám kolostrální set. Teplotní rekord pro Moravu padl už třetí den po sobě. V noci bude ve Zlínském kraji jasno a nejméně 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší Kristýna Fuchsová. Dobrý večer. 6 kandidátů podalo v senátním obvodu 78 Zlín závaznou přihlášku do říjnových voleb. Křeslo senátora bude obhajovat daňový poradce Tomáš Goláň z ODS. Kandiduje taky někdejší rektor Zlínské univerzity Tomáše Bati Vladimír Sedlařík za hnutí ANO. Nezávislým kandidátem s podporou hnutí STAN bude poradce pro bezpečnost a krizové řízení Ivo Mitáček. SPD posílá do voleb lékaře Lubomíra Nečase. Kandidovat by měli i vydavatel Jan Dole Ček z KSČM a za SEN 21 ředitel základní školy Pavel Dlouhý. U příležitosti Světového týdne kojení, který připadá na první týden v srpnu, připravila nově Zlínská porodnice pro budoucí maminky možnost zakoupení takzvaného kolostrálního setu. Jde o sadu na sběr mleziva, které může nastávající maminka včas sbírat ještě před porodem a uchovat tak první mateřské mléko kolostrum. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně je podle její mluvčí Dany Lipovské první v kraji, která tuto možnost systematicky zavádí.
2: Nově tuto metodu nabízí všem těhotným ženám po splnění indikačních kritérií. Zvláštní přínos má například u žen s cukrovkou, kdy se díky kolostru sníží riziko dokrmu dárcovským mateřským mlékem při hypoglykémii novorozence. A nebo v situaci, kdy může dojít dočasně k separaci matky a dítěte, například při umístění do inkubátoru.
0: Třetí den v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové ho naměřili ve Strážnici na Hodonínsku. Odpoledne tam bylo rovných 41 stupňů Celsia. Na dalších čtyřech moravských meteostanicích bylo přes 39 stupňů. Podle Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu padl rekord pro 5. srpen na celkem 60% stanic. Horka budou v Česku ještě zítra. V pátek už by ale teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Ten po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července.
1: Počasí.
0: V noci a ráno ve Zlínském kraji čekáme polojasno nebo i jasno a slabý proměnlivý vítr. Teploty v noci na většině míst neklesnou na teploměru pod 20 a zítra mohou vystoupat k až 36 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na nehodu na silnici 1/50 v Uherském Hradišti v Véskách. Tolik z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín. Na řadě je pořad Morava krásná zem. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Tak dobrý večer, přátelé. Zdraví vás Jiřina Ostrá. Je tady opět Morava krásná zem. Příjemný poslech pěkných písniček, podání dechových kapel a cimbálových muzik vám přeji. Úvodní písničku zahráli i Štvánci. Byla to polka Františka Kotázka a Vladimíra Salčáka ze Šardic. No a hned vám prozradím, pro koho zazní písničky ze srdce. Pro pana Petra Mikisku z Mariánského údolí to bude písnička v podání Moravěnky Život je krásný. No a paní Anička Šebestová ze Sudoměřic si jistě ráda vyslechne polku Muzikanti. No a stejně tak si určitě na své přijdete i vy, ostatní milí posluchači, hlavně pak milovníci dechovky a cimbálovky. Kdo má svátek, jsou to u nás Kristiánové, na Slovensku pak Hortenzie. Přeji vše dobré. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0. A teď už otvírajte se strážnické brány.

0: Tak to byla krásná moravská lidová. Otvírajte sa strážnické brány. Strážnické brány, no a hrála cymbálová muzika Slávka Volavého. Tak a teď už pozdravím ještě jednou dnes dnešní zpěvačku Adelku Pechalovou, 7letou to velmi šikovnou holčičku z Horní Lidče, která se poledne dovolala do projektu Prázdniny u babičky. No nejenom, že jsme slyšeli, jak Adélka moc pěkně zpívala písničku A já jsem dcerka z Lidečka, tak jsme se ještě dozvěděli, že má dobré kamarádky, má dobrého kamaráda Vojtu. No Adélko, dobří kamarádi se opravdu cení. Dále nám Adélka prozradila, že ten oblíbený předmět je písanka, tak já nevím, to asi není předmět, to je spíš taková učebnice, ale každopádně Adélka asi ráda píše, no nesi pochutnala na špagetách od babičky Věry, no a proč o tom mluvím? Protože kdybyste si chtěli poslechnout, jak zpívala třeba zrovna Adélka Pechalová z Horní Lidče, tak si můžete najít náš rozhlasový web a tam si naleznete audioarchiv, tam si naleznete datum, hodinu a můžete si pustit zpěv toho či onoho dítěte. No a jeden z těch zpěváčků tohoto týdne bude v neděli vylosován a vyhraje nebo bude vylosován a získá rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Tak já všechny ty milé děti zdravím a bylo jich už opravdu hodně od začátku prázdnin a ještě určitě před námi jsou další zpěváčci, kteří obohatí Moravu krásnou zem svým pěkným zpěvem, no někdy to chce opravdu odvahu, aby děti zavolali, což se samozřejmě cení, tak já všechny je zdravím a zdravím tak také všechny ty babičky a dědy a tety a strýci, ti, kteří zrovna se starají o ratolesti, takže pro ně bude i písnička. No a protože jich je hodně, tak to bude směs šakvických melodií.
1: Český rozhlas Zlín.

No tak to byla Straňanka, byla to šakvická směs, směs pěkných písniček. No já vám ještě připomenu jednou telefonní číslo, protože se mě nechce věřit, že by nebyl nikdo, komu byste poslali písničku, třeba jenom tak, pro potěšení, pro radost. Takže to číslo je 726 46520. No a toto přání patří paní Marii Kučerové z Vohančic k jejím dnešním 80. narozeninám. Milá babičko, přejeme ti všechno nejlepší, ať jsi stále zdravá, šťastná. A děkujeme ti za všechno, co pro nás s láskou děláš a není toho málo. No a takto blahopřejí vnuk Vítek, vnučka Zina a vůbec celá rodina. A už je na řadě ta první písnička ze srdce. A jak už jsem říkala v úvodu, je pro pana Petra Mikisku z Mariánského údolí od Jardy Wolfa, který mě tady ještě napsal, že je to takový přednarozeninový dárek jeho narozeninám, které bude mít 7.8. Takže já už také blahopřeji Petrovi. Oba tedy zdravím, Jardu i Petra. No a teď už život je krásný.

0: Tak to byla písnička Václava Smoly Život je krásný v podání Moravěnky. Zazněla pro pana Petra Mikisku z Mariánského údolí. No ale teď už tady mám telefonáty, tak z Bystrce se dovolal pan Kučera. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Dobrý večer, rozhlase Brno. Měl bych jedno takové přání. V sobotu a nedělu jsem oslavoval své jubilejní osmdesátky, zúčastnilo se toho hodně až mnoho lidí, pohodě, klidu, všecko ve zdraví, žádný úraz, žádná zvláštní událost. Vše se v největším stupni společenského vystupování provedlo.
0: A kde jste to, děkuji, kde jste to slavili? To, na přehradě?
1: Ne. Tam by se utopili, to bych nepřenesl přes srdce. Slavili jsme to, tadyhle v Dražůvkách, tam teče jenom potůček, trkvánka ze Ždánic a plave, až se vlívá potom do Dyje.
0: Ano, a vy jste chtěl poděkovat, já jsem vám to
1: A já jsem všem tady těmhle těm účastníkům tady toho zájezdu ke mně chtěl poděkovat, za to, že jsme si povykládali, lidově v úvozovkách řečeno i pokecali, což je taky dobrý, a proběhlo to všecko OK. Takže ještě jednou vám, přátelé, děkuju, rád se s váma budu setkávat a ještě jednou velké díky.
0: A já vám přeji také všechno nejlepší, pane Kučero. A já doufám, že stejně podařená oslava bude i za těch 10 let a potom za těch 20 let, pane Kučero.
1: Teda já moc děkuju za takové zvěsti a předvěsti, pokud nebudu někde tam v těch nebeských výšinách.
0: Tak jo.
1: Děkuju pěkně.
0: Nashledanou, hezký večer.
1: Nashledanou.
0: Tak a teď už paní Lidka Špačková z Medlova. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěla dneska poblahopřát moje sestra Bohuška Macková z Hodonína. Se stala prababičkou. Její vnučce Elišce se narodil Eliášek ve zlínské porodnici. Tak jim přeju hodně zdraví a štěstí do života. A Bohunko, tobě přeju, aby se vůbec k tomu pravnoučkovi dostala. Aby na tě vyšla řada. Přes ty všechny prababičky a babičky.
0: Tak Eliášek má kolem sebe spoustu milujících lidí, že?
2: Ano, má. Všichni se na něho moc těšili, je moc krásný a maminka je šťastná a všichni kolem jsou šťastní. Tak to byla ta moc příjemná zpráva a teď bych chtěla ještě jednu vzpomínku. Můj manžel Antonín Bělavčík by se zítra došel 80 let, zemřel ve 52 letech. Prosím, věnujme mu tichou vzpomínku.
0: Tak určitě, paní Lidko. No jak se říká, vy jste vlastně přivítala na svět Eliáška tady i prostřednictvím rozhlasových vln, no a vzpomínat se bude na vašeho milého manžela Antonína.
2: Ano.
0: Tak jo, takže hezký
2: takový
0: večer.
2: Je život. Já vám
0: takový
2: moc
0: je
2: děkuju.
0: Život, přesně tak, takový
2: ano,
0: je život.
2: Moc děkuju a přeju
0: Není
2: pěkný zač. Večer.
0: Vám také, nashledanou. No tak. A na řadě už je ta druhá písnička Ze srdce. A je pro paní Aničku Šebestovou ze Sudoměřic. No paní Aničko, možná, že si říkáte, kdo vám tu písničku muzikanti Josefa Konečného posílají. Tak já už to teď prozradím. Je od paní Bronislavy, tak já vám přeji krásný večer a krásný poslech Šohajky, podání Šohajky zazní polka muzikanti Josefa Konečného.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: No ale teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou a už mohu mezi nás pozvat paní Poláchovou. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, paní Ostra. Jsme moc rádi všichni určitě, že jste se nám pořádku vrátila z dovolené.
4: Děkuji.
5: A dneska jste mi udělala velikou radost. Já vás poslouchám den o denně, třeba i dvakrát. A hráli jste orchestrálku pana Žváčka. To je pro mě velká radost, protože můj tatínek s ním hrál ve vojenské hudbě Olomouc.
4: Mm-hmm.
5: Samozřejmě to bylo už dávno a dávno, takže mě to vždycky potěší.
4: No tak, paní Poláchová, já si tedy...
5: písničky vaše jsou krásné. Jak dechovka, protože já pocházím z dechovkové rodiny. Když jsem se narodila, už bylo 6 muzikantů pod naší střechou. Takže mám velkou radost z těch dechovkových, ale samozřejmě i z těch lidových, protože ty jsme si užili, když jsme jako brigádnice, studentky jezdili na brigádě, tak to bylo vždycky s písničkou. Takže děkuju vám moc a přeju, aby ta brněnská dechovka...
4: No, aby žila to, dál, paní Poláchová.
5: Už jsem rozrušená.
4: Ne, a bylo to opravdu laskavá slova, paní Poláchová. A to si za malou chvilku zaslouží i laskavý valčík, který je tady připravený. No a zároveň můžeme vzpomenout na toho vašeho muzikanta, na tatínka, jak jste říkala.
5: Ano.
4: Jo? Tak jo, ano. Takže krásná slova,
5: nasledanou,
4: děkujeme, děkujeme. No a teď už tady mám milé Staníkovi z Brna, takže zdraví mluvčího rodiny a tím je...
6: Tak, dobrý večer, vážená paní Ostra.
4: No.
6: Chtěli bychom prostřednictvím vaším a brněnského rozhlasu, respektive pořadu Morava krásná zem, my Anička vlastně Staníkovi z Brna, nyní jsme v krásné dědince Křekov, Malé Karpaty, nádhera, krásné prostředí, chtěli popřát našemu švagrovi, panu Petru Poliačikovi z Podlavic, to je Banská Bystrica, Slovensko, jeho nádherným kulatinám 70. let, který se dožívá 8. srpna. K tomu se připojí manželka Zuzana Poliačiková, děti Zuzka Poliačiková s dcerou Lenkou Poliačikovou, syn Petr s přítelkyní Nikoletou a ještě syn Janko s přítelkyní Michalkou a ještě švagrová paní Julie Lutáková. A zároveň 11. srpna budou Zuzanky, takže švagrové potažmo sestře paní Poliačikové a neteřince paní Poliačikové Zuzce taky přejeme všechno nejlepší a ještě i 8. bude mít, má narozeniny sestra, to znamená Beta Poliačíková z Věčky. A ještě 15.8. naše švagrová paní Zuzana Poliačíková se dožívá narození, nebudu říkat kolik, takže všechno nejlepší přece na rodina. A chtěli bychom nějakou pěknou třeba našu valesku, rádi si vás počúvají, zaspívají, zatančí a veselá
4: rodina. No jak už jsem, pane vlastníku, předeslala paní Poláchové, bude to laskavý valčík, který je velmi oblíbený. No vy si můžete vybrat, jakou chcete písničku a říct si, tuto hrají přímo pro nás. Každopádně já zdravím vlastníka Aničku Staníkovi, no a užívejte si Křekova. Je tam také,
6: užijeme, horko
4: jako v Brně?
6: No, tady děláme na stavbě a příští týdně valíme na Slovensko slavit.
4: Je. No jo, tak já vám přeji krásný život.
6: Dobrý,
4: užíváte
6: děkujeme
4: si ho.
6: A jsme
4: užíváte.
6: Rádi, že jste se nám ve zdraví vrátila.
4: Děkuji moc. Nashledanou.
6: Tak děkujeme.
4: Děkuju, nashledanou. No a toto přání patří paní Marii Kučerové z Vohančic k jejím dnešním 80. narozeninám. Milá babičko, přejeme ti všechno nejlepší, ať jsi stále zdravá, šťastná. A děkujeme ti za všechno, co pro nás s láskou děláš. A není toho málo. No a tak to blahopřejí vnuk Vítek, vnučka Zina a celá rodina. Tak a teď už slíbený laskavý valčík.

0: Tak to byl krásný, laskavý valčík. Václava Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka hrála Podhoranka. No a dnes slaví milovaná maminka a babička paní Josefa Kyselová 69. narozeniny. A přání z celého srdce jí přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. Máme tě moc rádi. Krásné narozeniny přejí dcera Jana s Mirkem a vnučky Klárka a Eliška. No a dnes má narozeniny pan Radek Uher z Domašova u Brna, rodák z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a božího požehnání přejí manželka Elča, dcera Tatiana, syn Matyášek, maminka Marie, bratr Miroslav s rodinou, bratr Broněk, dále sestřenice Petra, Kaja a Mia a Modřenka, no to bude asi Modřenka s rodinou a rodiny Uhrova a Zapletalova. Dále, no já teď poprosím Alenku, aby vynechala směs CK Polek, tu si necháme třeba na pátek a můžeme zahrát Jezírko lásky. Takže pro vás, pro všechny, bude teď Jezírko lásky.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to bylo Jezírko lásky Františka Maňa se staršího a Stanislava Pěnčíka, hrála Dolanka. No a tady dobrý den, chtěla bych poděkovat Jardovi Wolfovi za srdcovku a pozdravit Jardu. Zároveň chci pozdravit Natálku Jakšovou s rodiči a Ševelovi ze Šardic, Naďa Jakubíčková. No a ještě tady mám studiové maily. Dobrý večer, paní Ostrá, říkáte, že nikdo nepřeje, no nakonec se přálo. Tak zahrajte písničku pro spolužáky ročníku 1952 a 53, kteří chodili do Osvětima do školy. Mezi spolužačky patří paní Marta Horká. No a pozdrav posílá Jára Čech z Popůvek. Tak a ještě zahrajte prosím pro radost milým manželům Aničce a Jindřichovi Hlávkovým do Miroslavy a taky k svátku pravnoučkovi Kristiánkovi. A všem přejeme hodně zdraví, štěstí, samé radosti, plno lásky a úsměvu. To ze srdce přejí manželé Koktaví. No tak já vím, že Anička už Kristiánkovi přála v poledne. No takže si Anička s Jindřichem zaslouží také pěknou písničku. A já už jenom dodám, že zpívat bude Karel Rajmic.

Tak to byla Moravská lidová, mojej milej premilené jahody. Zpíval Karel Rajmic a hrála cymbalová muzika Jaroslava Čecha. No a je 18 hodin 54 minut, přátelé, takže Morava, krásná zem, končí. Následují zprávy a pořád na pěknou notečku s podtitulkem Anenské hody v pasohlávkách. Atmosféru slavnostního průvodu i večerní veselice z kraje pod Pálavou zachytila v reportáži Barbora Turčanová. No a já vám přeji pohodový večer, klidnou noc. Zítra vás pozdraví Květa Navrátilová. No a na závěr už hraje Gloria, je to sousedka z Markvartic Jaroslava Brhela.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Sídliště Mánesova 2 v Bojkovicích prošlo kompletní obnovou za 70 milionů korun. Ve zlínské zoologické zahradě nově pomáhá se svozem odpadu elektromobil. Lékárny v Česku budou moct nově vydávat neregistrovaný lék tamoxifen na rakovinu prsu. V noci bude ve zlínském kraji jasno ráno a nejméně 19 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tady Kristýna Fuchsová. Dobrý večer. V Bojkovicích na Uherskobrodsku dokončili revitalizaci sídliště Mánesova 2. Řemeslníci tam udělali novou kanalizaci a opravili komunikace, chodníky a parkovací místa. Veškeré povrchy jsou vsakovací, což umožní zadržení vody v krajině Bojkovic, informuje starosta města Petr Viceník z ODS.
2: Vznikl kompletně nový parčík, kde najdete workoutové posilovací prvky, plus je tam taky malý altánek s možností ohniště pro grilování, kompletně nová zeleň a veřejné osvětlení.
0: Práce stály přes 70 milionů korun. Zhruba 60 milionů získalo město z integrovaného regionálního operačního programu. Vozový park zlínské zoologické zahrady rozšířil nový elektrický vůz určený pro svoz komunálního odpadu. Podle mluvčí zoo Romany Mikešové usnadní každodenní obsluhu areálu a zároveň pomůže snížit emise z dopravy. Po nedávném zprovoznění fotovoltaické elektrárny jde o další projekt zaměřený na udržitelnost. Zoo už dříve zavedla například vratné nápojové kelímky, retenční nádrže na dešťovou vodu nebo boxy na třídění odpadu. Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to Ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
3: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
0: V některých oborech je málo soudních znalců. Je to i příčinou protahování soudních řízení, potvrdilo městské státní zastupitelství v Praze. Problém je třeba v oboru psychiatrie. Znalců zaměřených na děti je v Česku 14. Ti pak řeší všechny kauzy domácího násilí, zneužívání i různé činy, kterých se dopustili mladiství, říká soudní znalkyně a psychiatrička Alena Gajová.
4: Když má člověk praxi, tak má už své logické postupy, kterými postupuje a ten čas trochu zkrátí, ale jeden posudek tak může trvat kolem týdne. Teď odmítám třeba 3 posudky za týden, ale v době roku 2022 jsem odmítala třeba 5 posudků denně.
0: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku ví a připravuje další právní úpravu. Předložit ji chce nejpozději příští rok.
1: Počasí.
0: V noci a ráno ve Zlínském kraji čekáme polojasno nebo i jasno a slabý proměnlivý vítr. Teploty v noci na většině míst neklesnou na teploměru pod 20 a zítra mohou vystoupat až k 36 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nákladní a osobní auto se srazilo na silnici 1/35 v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Radhoštská u čerpací stanice. Z dopravy i zpráv je to vše. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín se teď loučí Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pochodmi a tzv. Kulovkami, kam patrí aj píseň Také sa mi dívča páči, ktorú sme práve počuli v podaní Moravanky, sa v sobotu 25. července 2026 presúval hodový sprievod krojovaných po pasohlávkach. Chasa mala presne 13 zastávok a do kroku im pomáhala dychová kapela Vacenoviaci. Na asi 5. v poradí ku mne pristúpil krojovaný mladý muž s prosbou o tanec. No samozrejme som nezaváhala a čoskoro som zistila, že tancujem priamo s hlavným stárkem. Využila som túto príležitosť a položila mu pár otázok k hodovej príprave. Hovorí hlavný stárek Michal Vrška.
1: Tak pripravovali sme tak 4 mesiace, 5 možná. A nejvíc teda příprav bylo teďka tady ten poslední týden, celodenní zkoušky vlastně a přímo před horama v pátek, včera, tak jsme jeli pro Máju. Tady o vesnicu vedle do Drnholce, do lesa. Minulý rok to jsme se s tím trochu poprali, s tím stromem, dneska to bylo takový úplně parádní.
2: Čo vám zabralo nejdlhšie na tej príprave? Čo ste museli tak najviac trénovať?
1: Trénovat asi verbuň trénovat a jinak na přípravě přímo tak ozdobení. Tady voničky taky a sóla.
2: To jste si všechno připravovali sami,
1: ano,
2: hej?
1: Všechno.
2: A odkiaľ máte kroje?
1: Z kroje máme z Němčic, kijovské a boty máme z Bavor a Podlužanské.
0: Okrem hlavného krojovaného páru je v chase mimoriadne dôležitá úloha sklepníkov a o tom vám už viac povie Magda Blašková, sklepnice z pasohlavskej chasy.
3: Tak sklepnice je velice důležitá funkce, protože se stará nejenom o zábavu, ale hlavně o pitný režim, ať už chasy, anebo ostatních návštěvníků hodové zábavy, anebo když se vlastně chodí po dědině a zve se po domech, nebo se chodí pro stárky. Takže je to trošku zapomínaná úloha, ale velice důležitá, protože jakmile kde není dobrá sklepnická parta, tak to hned všichni v recenzích odsoudí a vlastně hody mají poloviční jako reputaci zkaženou. Takže nepodceňujte sklepníky.
2: A jako dlouho chodíš už v kroji, tuto v pasohlávkách?
3: V pasohlávkách jsem teďka po čtvrté sklepnicí, ale klasicky do kroje jsem chodila za stárku už vlastně v Perné, což je tady hnedka u Mikulova pod Siročím Hrádkem, od nějakého roku 2016-2017. Byla jsem i hlavní stárka, ale jak už je víc povinností a méně času, tak ta sklepničina je trošku jako méně náročná. Tady jsou fakt děcka mladé opravdu, jakože, které chtějí chodit. V některých dědinách bohužel jsme museli až prosit, aby jsme vůbec poskládali tu chasu do nějakých třeba 8-10 párů. Někde jsou dědiny, kde jsou 4 páry a ještě v sobotu se učí hlavní stárka tancovat. Takže zažila jsem ledacos, ale tady v pasohlávkách je fakt chasa, která se snaží, která ty hody má ráda a hlavně, co je nejdůležitější tady v pohraničí, kde se vlastně vyměnilo to obyvatelstvo po roce 45, takže vůbec tu tradici chtějí udržovat. Byť už tady díky přesunu toho obyvatelstva nemáme ty původní německo mluvící lidi, kteří měli jiné kroje, samozřejmě jiné písně, jiné tance, tak aspoň to, že přišli teda ti Valaši, Brňáci, Slovácko, Moravské, tak se tady ta tradice udržela, vlastně obnovení hodů počítáme tak okolo toho roku 45, ať už v kijovských krojích nebo podlužáckých, ale nejdůležitější je to, že ty hody vůbec jsou a že ty lidi do toho jdou značením. Kvitují to jak staří, tak mladí a je úplně jedno, jestli máte podlužácké boty s kijovským krojem nebo naopak, jestli jste v páru na míchaní. Důležitý je to, že to hlavně udržujeme a ty tradice nesmí zaniknout, protože tradice, civilizace, to jde ruku v ruce.
2: A jaká je vaše oblíbená písnička, tuto v chase, kterou bychom mohli zahrať?
3: Jo, já mám ráda Dalmáciu, to je krásný verbuňk, samozřejmě těžký, že? A to naše stavení z bílého kamení, to je vlastně první písnička, kterou já jsem se naučila tady na Pálavě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vážení poslucháči a poslucháčky, počúvate pořad na pieknú notečku, tentokrát venovaný anenským hodom v pasohlávkach. Ako nám už pred chvíľou prezradila chasovní sklepnice Magda Blašková, pasohlávky boli pôvodne nemeckou obcou, kde pred druhou svetovou vojnou žilo viac ako 90% nemeckého obyvateľstva, ktoré bolo ale po roku 1945 odsunuté. V pasohlávkach tak svoju folklórnu identitu skladajú z rôznych regiónov Moravy. Jedným z hlavných iniciátorov udržovania tradičnej ľudovej kultúry je aj jedna z pôvodne nemeckých rodín, ktorá tu dodnes žije, a to rodina Ferby, ktorej súrodenci Kačka, Filip a Vojta sú už niekoľko rokov hlavnými organizátormi. Sami vám o tom povedia viac.
2: Problém nastal při covidu. To byl takový jako milník, kdy vlastně mladí neměli moc kam jít na hody, takže neuměli tančit, neuměli zpívat, nenasáli tu atmosféru a potom to bylo fakt takové teda znovu oživování té tradice.
3: To vlastně protože... při covidu bylo tak, že obec udělala jenom obecní zábavu, ale nebyly úplně celý hody a až potom další rok jsme se nějak chytli, že uděláme zase průvody. A...
2: No, dva roky. Jeden rok nebyly vůbec a druhý rok byla jenom taková provizorní zábava. A potom bylo dost těžké jednak dostat chasu do kroje. Ti mladí nebyli vůbec smelení, to byl problém. A celkově to vlastně neuměli. Takže my jsme museli nastoupit starší generace, co jsme chodili v kroji před covidem a učit je to. A to vlastně to trvá do dneška. Dneska už máme takovou pevnou partu, lidi, co to fakt baví, chtějí to dělat. Ale pořád to musíme jako do nich tlačit, učit je to a tak.
4: Jasné. No. A ako je to možno s tanečným a s pevným repertoárom?
2: No my jsme zrovna poslední sudetská rodina Němců, která tu žila, shodou okolností, rodina Ferby, ale nám se moc tady ty kořeny a tradice jako nedařilo dohledat. Mm-hmm. Ale nemáme vyloženě nějaký pramen, ze kterého bychom čerpali. Prostě je to tak, že my jsme šli do kroje, nás to naučili ti starší a ty to zase naučili ti starší. Já myslím, že tady je tak 70-80 let jsou hody. Je to pár desetiletí, no, takže není to... Bohužel to nemáme tak, že by rodiny měly kroje u sebe a z generace na generaci si je předávali. To tady prostě zažité není, ale snažíme se.
4: Super. A aké kapely vám sem chodívajú hrávať? Tento rok sú to teda Vacenoviaci, pamätám si, že aj Bojané sem chodili hrávať.
2: Bojané tu hráli a jestli se nepletu, tak úplne v minulosti, když som začínala, tak byla Lácaranka nebo Tufaranka. No.
4: Dobre, tak my necháme Vacenoviakov hrať.
2: Dobře, díky.

0: Vácenovia nám začali pochodom z pasohlávek a pokračovali v hľadisku žiadanou skladbou Tykrumvírske vinohrady. Na zábave ju nakoniec zahrať nestihli, tak aspoň takto dodatočne ju doplňam. No ale pozrime sa mi bližšie na ďalších aktérov pasohlávskej chasy. Prihovorí sa nám najmladší stárek Martin Urban a po ňom tiež najdlhšie pôsobiaci, respektíve zavádejíci stárek Franta Štefán.
1: A koľko máš rokov?
2: 15.
1: A prečo si išiel stárkové náhody?
2: Tak je to taková kulturní akce a baví mě to, no. Byl jsem tady v pasolávkách a i v okolí, no. Domluvil jsem se se stárkou a pak začaly zkoušky a teďka tak 3 měsíce jsme zkoušeli.
1: Co bylo pro tebe nejnáročnější?
2: Asi to tancování, no. Naučit se kroky a...
1: A baví tě verbuňk?
2: Jo, baví, ale je to náročný, no.
1: A co na to hovorí tvoja rodina?
2: Jsou rádi. Oni jaký chodili, tak... Jsou rádi, že pokračujeme dál v tradici.
1: A čo hovoríš na kroj? Ako sa v tom cítiš?
2: Je to pěkný a...
1: Je v tom teplo,
2: no.
1: 18 let zavádíš. Čo to znamená zavádět 18 let?
3: Že v pasolávkách chodím po 18. v kroji.
1: Wow. A kedy jsi začal a prečo?
3: Ve 14 letech, i před 20 lety, protože 2 roky nebyli. Nejdřív jsem tomu byl překecaný, vůbec se mi do toho nechtělo. Nakonec mě ukecali... No a zůstal jsem v tom, začalo mě to bavit a jsem tady a chci to dotáhnout do 20. Už to není tak, jak to bývalo, že prostě došlo se na zkoušku, všichni věděli, co mají dělat. Dneska se jim všechno musí říct, jinak odpočívají.
1: A jaký je záujem? Chodí stále více lidí, ale možno méně?
3: Dřív to bylo, jakože to upadalo, pak se to vlastně zlomilo v to, že 2 roky nebyly. Jeden rok to bylo ani nevím proč, druhý rok to vlastně byl covid a potom se to obnovilo s mladýma. A s mladýma jsme to vlastně táhli, nás bylo ježišmarja 9, 10. A teď se to roste i 12, 13, 14 a takhle, jakože párů a roste to nahoru, jakoby, no. Začali jsme vlastně verbuň táhat sem zase zpátky, jakoby, že se obnovuje. Loni jsme začali první, letos už to teda budeme ve více lidech a chceme to vrátit tady zpátky. Muzika,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Na většině meteorologických stanic v Česku dnes padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zimní stadion v Klášterci nad Ohří je otevřený veřejnosti. Lidé se tam mohou v horkých dnech přijít ochladit. I zítra nás čeká horký den, opět bude přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Ve čtvrtek se má extrémní horko zmírnit, v pátek by se pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Klášterci nad Ohří znovu zvou správci zimního stadionu obyvatele k ochlazení. U ledové plochy je v extrémních vedrech teplota o víc než 10 stupňů Celsia nižší než na venkovní. Podle ředitele správy sportovních zařízení Milana Vackého lidé mohou až do 9 hodin večer sledovat pestré tréninky sportovců.
3: Můžou koukat na tréninky, máme tady hodně krasobruslařů taky, jo, takže z Německa hlavně, takže si myslím, že to může být i zajímavý koukání a zároveň řekněme ve 22 stupních Celsia, což je dobrý.
2: Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58 letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieny zatím nepadly.
4: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se podle nich objevily i poškozené podlahy a nábytek a znečištěné stěny a taky matrace. Ondřej Wolf, Český rozhlas. Sport.
2: Ve Spojených státech začne dnes ve 22 hodin českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Pokračuje šéf české výpravy Jan Koutník.
5: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kůz za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam nabourala 3 osobní auta a zdržení je 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrně hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod 5 kruhy vybojoval první zlato. Je také 5násobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním a v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit i do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Budete ho, povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijde domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlíkovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmen nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Stříček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak aby nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění, na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejetej i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 220 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s tím směrem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu ochlikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak se ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až pátý místo a tentokrát jsem se soustředil vyložně na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finálem bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ. Já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallace z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem mi viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijdeš zatím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka
1: jasně,
0: je.
1: Jasně, jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli je k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebuju, protože jsou všechny zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety... Ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra, budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabereme to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, by to byly nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: Každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kapra, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jen na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí, ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie a zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Málo obchodníkům v červnu meziročně vzrostly tržby o víc než 3,5%. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci a i zítra teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Napajedla na Zlínsku zprovoznila novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst napajedelské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
3: Aplikace se jmenuje Napajedla. Je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: V ústeckém letním kině se ode dneška znovu promítají filmy. Před 13 lety kino skončilo kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu. Od té doby se tam konají pouze koncerty a jiné kulturní akce. Současné vedení kulturního střediska Ústí nad Labem se ale rozhodlo dát filmovým projekcím další šanci. Samotné náklady na obnovu promítání byly zhruba 700 tisíc korun, říká jeho ředitel Jan Kvasnička.
4: Došlo tam opravě sedaček, rovněž jsme opravili chodníky a schodiště. Letos jsme pořídili novou promítací plochu a máme tam připravenou technologii, která by nám měla dostatečně ozvučit celý ten prostor a zároveň poskytnout kvalitní obraz.
2: V letošní sezóně chce Jan Kvasnička zajistit hlavně zájem diváků. Program složený z novinek i kultovních klasik začal už dnes českým filmem Hoří má panenko.
0: Sport.
2: České hokejisty do 18 let dnes čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
2: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu za 2 hodiny.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech v Česku se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů a ve východní polovině Moravy a Slezska budou až 37.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení Usadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla, ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení asi na 25 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Vítejte u velkého příběhu, kde velkou roli hrál osud.
7: Tolikrát dvěma mladým lidem nahrával. Svedl jejich cesty dohromady ale jejich duše zůstávaly sami.
6: Až musel mladý 24letý muž vzít do ruky fleret jako mušketýr a bojovat o lásku ženy, kterou mu osud přiřknul.
7: Jak napsal Alexandr Dima, byl by jí šel opravdu hledat až na konec světa. Ale svět má mnoho konců. Už proto, že je kulatý.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes 85-leté manžele Janu a Františka Albrechtovi. On už sice těžce chodí a mluví, ale srdce a duši má stále mladé. Ona je energie sama.
0: Žijí v překrásné staré chaloupce uprostřed Častolovic, na dohled od kostela svatého Víta, kde je navštívil náš Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Albrechtová.
4: Dobrý den, paní Albrechtová, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý den.
4: My jsme za vámi přijeli na natáčení k vám domů.
3: No,
4: jsme na
3: test. No, tak čekáme, ano.
4: My už jsme tady, jestli
3: už
4: jsme...
3: Ano.
4: Tak jo, tak já pokládám telefon, jsme za dveřmi.
5: No, to je úžasný. Tak my vás vítáme.
4: Tak jsme se hledali po telefonu, až jsme se našli. Tak vyberete Jana. To je kytička pro vás.
5: Ježiš, děkuju moc krát. Děkuju, to jste. Dobrý den, pojďte dál, pojďte dál.
4: Můžeme.
5: Pojďte dál.
4: A prozraďte mi, jak dlouho už jste spolu tedy.
5: No, my jsme spolu 60 let, letos tomu bylo 21. července. Takže už jsme překročili 60. Diamantový teda.
4: Výročí? Diamanty jste dostali?
5: Výročí, ano. Diamanty jsme dostali, tamhle jich máme plno. Vidíte, na čtvrtce a tamhle máme dva.
4: Aspoň nakreslený.
5: Nakreslený, ano.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, mladým lidem a umění s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 70 lety.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to tak, že jsme se znali ze střední školy vlastně, z Kostelce nad Orlicí. Byla to 11letka tenkrát. My jsme se narodili na počátku druhé světové války. Já v 1938, 21. listopadu a František první jarní den, 1939, teda týden po protektorátu, takže my jsme válečné děti a proto nás teda ty války současné, abych vám pravdu řekla, pořád sedí v mysli a nejde nám to tak dobře oslavovat, jak bychom třeba chtěli. Tak abych se dostala k věci, my jsme se tedy znali z té 11letky, František byl tehdy sportsman, gymnasta, taky šermíř, urostlý to mladý muž. Já jsem o tělocvik zájem nejevila příliš, jen takový základní.
4: Do té doby nejste viděla Františka, jo?
5: Ne. František mě byl celkem nedostupný, abych tak řekla. Jednak byl v jiné třídě, v paralelce, protože my jsme byli teda třída po reformě, tam spojovali dva ročníky. A tím pádem mohli někteří z nás vlastně maturovat už v 17 letech, protože měli zkrácenou tu základní docházku. Takže jsme se znali odtud, já jsem byla v Cčku, on byl v Ačku, ale jak jsme se k sobě dostali, abych to skončila, představte si, že až daleko po maturitě, po vysoké škole, kdy on studoval tělocvik, ruštinu, já ruštinu, češtinu, na tehdejší vysoké škole ruského jazyka a literatury, která potom byla zrušena.
4: A studovali jste ve kterém městě?
5: V Praze, oba dva. Nikdy jsme se tam neviděli. Nepotkali, on bydlel na privátu u tety, já na koleji, takže jsme se viděli až potom, když jsme se octli v prvním, teda na učitelském místě, oba jsme učitelé středoškolští. Já jsem se dostala na průmyslovou školu strojnickou do Rychnova a František poté také. Nejprve jsem nastoupila na umístěnku do Skuhrova nad Bělou, tam to bylo velice pěkné a ráda na to vzpomínám. A pak na tu průmyslovku, na kterou vzpomínám celkem taky ráda, přišel tam teda František o rok později než já. A já jsem tou dobou, protože jsem se zajímala o ochotnické divadlo, navštěvovala kurz režisérů amatérských. A to bylo v Hradci, kde nám kladli na srdce, že my jako režiséři musíme zvládnout pohybově své amatérské herce a k tomu budeme potřebovat základy šermu. Že projdeme tedy takovým kurzem, ale bylo by dobré, kdybychom si sehnali nějaké prostě školení.
0: Janě tehdy vytanulo na mysli, že František se ohání závodně fleretem, a tak ho po nástupu na stejnou školu požádala, zda by u něj nemohla brát hodiny šermu.
1: Jakoby jim osud už potolikáté nahrával, aby jim konečně dal více poznat, aby zjistili, že patří k sobě.
6: No, s tím šermem to je docela zajímavé, mě by to i bavilo o tom povídat, protože ten šerm, ten mě bavil a bavil mě proto, protože můj tatínek absolvoval v Košicích v roce 29, myslím, tam. No a tak tam se učil šermu, tam šermoval aktivně. No a naučil, já jsem tam ve takový kroužek u nás na škole šermířskej, no a bavilo nás to. Dokonce já jsem kvůli tomu v pražské knihovně v Klementínu jsem ukradl tam šerm podle italské a francouzské školy a podle toho jsem to teda učil, což ostatní všechny zajímalo. No a tady s paní Janou jsme se tak jako... Ona mě zaujala tím, že byla taková pořád veselá, komunikativní, že spojovala lidi takový. No tak pak se to postupně tak nějak pospojovalo dohromady a řekl se buď zdrav.
7: Zalíbila se vám.
6: Zalíbila se nám.
5: On mě neustále cepoval. Já jsem byla spocená jak dvě myši dohromady. To bylo strašného něco, jak mě neustále vracel. Pořád to nebylo ono, to, co na mě chtěl. Ty pozevy, postoje, že jo, zacházení s tím, s tou zbraní a tohle všecko. Já jsem se snažila, protože jsem se chtěla hlavně jemu nějak zalíbit a abych to, no a pořád nebyl nějak spokojený.
7: To znamená, že to nebylo teď už kvůli tomu, abyste udělala režisérský kurz, ale už se to přerodilo v tom zalíbit se Františkovi.
5: Bylo to asi zároveň, chtěla jsem udělat ten kurz, taky jsem ho udělala potom, byla jsem skoro nejlepší, ale zároveň se mě chtělo ho nějak nesklamat, že jo? Protože já jsem to skutečně držela jak prase kost, abych tam řekla.
7: Jaká byla Jana tedy jako žačka v šermu? Jaký to šlo?
6: Pilná a snažila se.
7: Dokázal byste si ještě v paměti tak jako vylovit, jak tehdy Jana vypadala, že byste nám ji posluchačům popsal?
6: Jak vypadala? Vypadala celkem dobře. Zrovna tak jako teď. Já bych řekl, že to je děvče do nepohody. Prostě už od samého začátku.
5: Takže byla poslední, jako poslední hodina, to bylo nějako v červnu a já si vzpomínám, že jsem tě nějak vyzvala, že půjdeme ke splavu.
6: Asi jsme tam teda šli, no.
7: První rande?
5: Tohle bylo první rande zřejmě.
7: U splavu.
5: To byl, abyste věděli, Kostelecký splav byl proslavený tím, že to bylo Františkovo oblíbené místo. On byl taky výborný plavec. No a na tom prvním rande jsem si nějako, já si nespomínám, že bychom si nějako řekli nějaká vyznání nebo ne, ale věděli jsme, že se zase uvidíme a to ještě pořád o těch prázdninách. A že já teda po těch prázdninách udělám ty zkoušky teda v tom Hradci a tam v tom Hradci jsem poznala paní Carmen Majerovou. Tenkrát jako velmi půvabnou, ona je pořád velmi krásná, ale velmi půvabnou 16-letou asi dorostenku, která nám dělala právě demonstrátorku na pohybové výchově. Ona se na to možná ani nepamatuje.
1: Jano, to je neuvěřitelné. Vy mi přímo otvíráte krásné vzpomínky. Byť jsou už staré více než 60 let. Moc jste mě potěšila. Byla to krása a já si to moc dobře pamatuji.
0: Jak to tak vypadá? Paní Jana znala Carmen mnohem dřív než já.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a František Albrechtovi.
2: Poznali se už na střední škole. Studia na vysoké škole prožili každý sám. Jana zamilovaná do literatury a umění, František do sportu.
1: Co by mladí učitelé posléze i na stejné škole se začali více a více zbližovat. Psal se rok 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nám spolu bylo dobře, protože jsme se spolu často potom vídali a jezdili jsme spolu, představte si, na lodi. Já jsem nikdy na kánoje neseděla. On mě to všechno učil, já jsem byla tedy háček, on byl kormidelník, učil mě přitahovat, takže já už jsem byla zvyklá na ty jeho povely z toho šermu, čili jsme jeli Orlici a to až do Hradce Králové a to do divadla. Byli jsme dvakrát v divadle na lodi.
4: Ne.
3: Ano.
4: Jeden čas jsme to dělali za tu jednu sezonu, třeba dvakrát, třikrát. Po cestě si někde jsme si opekli buštík nebo něco, nebo chvilku jsme si tam zřímli někde. Tak na tyhle ty si pamatuju, na některé tyhle ty detaily. No.
5: To jste se oblékli slavnosti a jeli jste lodí.
3: Měli jsme sebou obleky, tam jsme se převlíkli. Loď jsme nechali u přítele, víš, tam u toho Vaška a šli jsme do divadla. Vzpomínám si, že jsme spolu viděli tenkrát, myslím, světovou premiéru Jáchyma Topola, Konec masopustu. A František tam usnul. Jak jsme byli unavení.
5: No, to má logiku, no. Pánujete?
3: Jak celý den, no. Celý den, slunce.
5: Ještě jste měli štěstí, že jste se neudělali.
3: A neudělali, to, on byl výborný kormidelník.
5: Dá se teda říct, že vás zblížila voda a vodáctví?
3: Nebo? No, taky, taky. Já jsem tam poprvé, pak jsme jeli tady tu Cidlinu, víč, jak jsme jeli ten kanál.
4: Opatovický.
3: No a pak jsme teda řekli, že bychom mohli spolu další rok jet na pionýrský tábor jako vedoucí. A jeli jsme do Lanškrouna. To jsme prakticky za sebou měli rok takového poznávání. A protože už jsme byli 25letí de facto, že jo, tak rodiče samozřejmě nemohli nic namítat, co si dospělí lidé, kteří si na sebe vydělávají, už řádně dělají nebo tak ve volném čase. A na tom pionýrském táboře jsme si řekli, že se vezmeme. Představte si.
5: Čí to byl nápad?
4: No to nějak vyplynulo, to já zas nevím.
5: Jako z celotáborové hry, jo, nebo?
4: No, hlavně my jsme čekali co nejdřív, aby ten tábor byl prázdnej, čili zůstal jenom pro nás.
5: To znamená, až děti turnus odjede, že ano. Budete mít čas pro sebe.
3: Ano.
4: Tak nějak.
3: Kývl na to, protože nějak se mu zdálo, že by mohl založit rodinu. Tak já si tady v krajčosti dám ušít šaty, ty si dojedeš domů pro promoční, že jo, co pak, to, rodiče nám poskytnou prstinky, tam si dáme udělat data později o něco, já si tady koupím bodky a bude. Takže jsme to rodičům takhle nějak, já nevím, jak už sdělili, ti teda nenamítali ani slovíčko, A nikdo z nich nepřijel, kromě mého tatínka. No a ten komunální podnik nám skutečně tu svatbu jak si uspořádal. Ten vedoucí ředitel nám byl se svou ženou za svědka a my jsme se octli 21. července, my jsme chtěli to datum, protože jsme oba 21. narození, takže bylo to úterý a prostě tam bylo volno na té radnici, že jo, takže samozřejmě nás přijali, nic tam nedělali, no a ten náš vedoucí zařídil můj odvoz autem, František přijel stopem, viď?
4: Nákladňákem s uhlím. No, on to tam vysypal někde na náměstí, no a tak to byla zajímavost. No.
5: Vy jste jako na svatební obřad přijel s uhlíři, jo, v podstatě.
4: No, ale tam jsem udělal salto na obřadní síni, což teda jsem si všiml, že některý se tam hrozně báli, co tam bude. No.
5: Proč jste tam dělal salto?
4: Jenom tak z bujnosti, no. Protože tehdy jsem dělal salta a stojky všude.
5: Vy jste byl takový jako tělocvikář tělem i duší za každé situace.
4: Ano, přesně tak. Spíš jsem dělal gymnastiku, to se dneska nenosí. Kde to bylo, tak byla nějaká stojka nebo salto nebo něco, to jsme pořád...
5: No, já musím říct, že třeba mě gymnastika na tělocviku bavila. Oproti jiným sportu, já to dělám radši než, já nevím, nějakou vybíjenou, nebo když se hrám basket. No, mě gymnastika bavila.
4: To je sympatický, protože to se dneska nenosí už ta gymnastika.
5: Ten přemet nebo tak v té obřadní síni, to jste dělal ještě před slibem nebo po slibu z radosti?
4: Po.
5: Takže jste dal Janě pusu, nasadil prstýnek a pak přemety, jo?
4: Ano.
3: Pak nám přišli gratulovat kominík, pohřebák, fotograf, prostě příslušníci komunálního podniku. No a pak nás odvezli do toho prázdného, už vyprázdněného pionýrského tábora, který čekal na další turnus.
5: A tam jste měli svatební noc.
3: Tam jsme měli svatební noc, ale my jsme předtím šli ještě si zaplavat.
4: No pamatuju, to dopovídej.
3: Já jsem měla ondulaci samozřejmě, že jo. A teď jsme byli už v plavkách a já teda plavu, jak paní Radová. A František se ke mně blíží, takhle tou ručičkou mě na hlavu a já jsem tušila, že mě teda chce potopit a bude po vlnách, bude po trvalé, ne, ta prostě po účesu, že jo. Tak jsem zbledla, zrudla všecko možný a radši jsem tam skočila sama teda. Radši jsem teda nečekala na to, až mě tam ponoří on a pak jsem teda jako vodník, víte, celá umorousaná, teda jsme teda doplavali, přeplavali jsme ten rybník. No a pak jsme tedy zbořili stan v svatební noci.
5: Jste jako tak se do toho v noci, jste to tak prožili, že jste přitom zbořili stan.
4: Ano.
5: To byl takový ten stan s podsádkou.
3: Takže, no, tatínek potom odjel, jo, ještě hostina, že jo, hostina samozřejmě nebyla, šli jsme na guláš a tatínek teda odjel, dal nám košíkem před hostinou, svědkové také se odporučili, psali nám všechno nejlepší, ať nám to dlouho vydrží a měli pravdu. No, do roka se nám narodila dcerka, ta se nám narodila 14. září 1965 a 7. 7. 77 hodin ráno se nám narodil synek. Ten se jmenuje František a dcera se jmenuje Jana.
5: A máte ji rád?
4: To bych řekl.
5: Vy jeho.
3: No, tak samozřejmě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jana a František Albrechtovi mají za sebou už 60 let společného života v manželství.
2: Když jim bylo 30 let, prožili bouřlivý rok 1968. Jana se nebála projevit veřejně svůj nesouhlas a nesla následky.
1: Vyhodili ji z práce a jejich dcera nemohla studovat. Dokonce byla nucena odejít na internát, aby rodina negativně neovlivňovala její výchovu. Taková byla doba.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: František mě byl velmi nápomocný, protože se byl i za mými zády přimluvit. To jsem se dozvěděla až mnohem později. Nebylo to nic platné, ale věděla jsem, že za mnou stojí. To ano, to jo. Ale myslím si taky, že díky tomu, že jsem byla vyhozena já, tak už jeho nechali. Mám takový dojem, že nechtěli zase, díky zase řediteli, pro kterého on byl vlastně výkladní skříň, tam oni vyhrávali ti jeho hoši v gymnastické závody třeba v těch letech 70. a tak, takže on byl vlastně reprezentant na úrovni a ten ředitel ho nechtěl ztratit, že jo. Tak já jsem musela spoléhat hlavně na sebe tak, abych nedělala doma dusno, mračno, abych si nestěžovala přímo, abych mu nevisela na krku, to jsem nechtěla. Za žádný způsob. Takže pokud jsem brečela, a to jsem brečela, tak vždycky tajně, vždycky on to neviděl a ani to neví do dneska, protože to vlastně říkám teďka poprvé, protože jsem nechtěla zkrátka tím obtěžovat. A já jsem to nepotřebovala ventilovat, nepotřebovala jsem ho nějak obtěžovat a já jsem docela brzo našla potom zase díky divadlu útočiště v závodním klubu jako metodička takzvaná v Brychnově, protože mě tehdejší vedoucí toho závodního klubu viděl vést teda režii jedné hry, se kterou jsme se dostali na písek, potom na přehlídku a na to konto on mě angažoval. On se za mě prý musel zaručit, jakože mě bude hlídat, nebo co, já nevím. No a takže já jsem potom po asi 8 měsících hledání dostala tu práci u něj, že jo. On dal chlapci školku třeba, takže jsme jezdili se synkem do školky. No takže jsme to překonali jakž takž a tak to nějako ta strašlivá léta utekla.

0: Já si teda vzpomínám, že z narození dcery byl velice až dojat a dodnes se mají teda velmi, velmi rádi s dcerou. Já jsem viděla, že má ty děti hrozně rád, že by pro ně dejchal a že je natolik uzavřený, že by to nedal na sobě znát nějak slovy nebo nějak o Katě nebo něco takového. Ale vždycky, když bylo potřeba, že jo, tak se o ty děti postaral, tak on to všecko to vzorně jak si splnil.
1: Máte o Františka strach dneska třeba v některých věcech, nebo jak se projevuje ten cit k němu právě v těch chvíli?
0: Cit se projevuje tak, že vlastně posloucháme jeden druhého, jak dýcháme. On říkal, že mluvíme i o smrti samozřejmě, že to jsou věci, které už v tom našem věku, protože je nám 85, tak to už přijde taky na přetřes, ale ten život byl tak pestrý a tak jako naplněný, že se nějak jako nebojíme. A já se o něj nebojím, vždycky si říkám, že snad to všechno dobře dopadne. Teď jedni naši kamarádi odešli v jeden den, 1. října oba dva zemřeli v nemocnici teda, a že tohle bychom si nějak přáli, taky upřímně řečeno, protože bychom nechtěli zůstat jeden bez druhého dlouho. A co se týče toho strachu, tak ten člověk musí pořád jakoby odhánět. Ten strach oslabuje a nic si s tím nepomůžete. Nic. Tak strach je tady, strach odejde. No a co? To se nedá nic dělat. Takovejhle je život. Tohle to dneska přinese, tohle přinese zítra. Já teda třeba u Františka vím, že on je vnitřně velmi citlivý, velmi, velmi zranitelný a citlivý, takže se snažím taky ty svoje, pokud mám nějaké bolesti, to má každý, tak si taky nějak nestěžovat, nebejt mu na krku, protože vím, že by to prožíval dvakrát tolik, a že by měl o mě strach, ale doopravdy takovej jaksi, když to já se k tomu stavím, on říkal, že jsem ze statku byl můj otec. Nesmíš se podávat, nesmíš plakat, nesmíš bědovat dlouho, poběduj si chvíli a nazdar, protože tomu nepomůžeš, stejně ten svět chce činy, že jo, nějaké, tak musíte se k tomu umět postavit.

0: Vítězslav Nezval už dávno napsal: těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.
1: Jana a František Albrechtovi prožili plný život ve vzájemné lásce a úctě. A tak jsme se i jim rozhodli poslat dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Patrik rozehnal ho, právě rozbalil a nainstaloval v jejich kuchyni. Jde o překvapení.
2: Prosím vás, to není možný tohle. Ne, opravdu.
3: Jo, jo.
2: Jak my k tomu přijdeme?
3: No tak napíšete dopis, přihlásíte se, máte život, který je inspirativní, obdivuhodný a Kostkovým se to líbilo, tudíž předávám tento velký automatický kávovar.
2: Prosím vás, no to je tak něco úžasného, že já nemám slova vůbec.
3: Tak nevadí, nachystejte hrnky, uděláme kafe. No určitě to, se to šikne i Františkovi, který si šel na chvilku odpočinout, protože my musíme říct, že přece jenom i pro něho je to výkon, protože v tomhle věku a je už trochu nemocný.
2: Je to pro něj výkon, já jsem ztratila slova.
3: Nevadí. Tak moment, uděláme takovou pauzu, jak se ztratí v rozhlase slova. Takhle nějak to vypadá, Karmina Petře.
2: Ano, nemám slov. Nemám slov. Tisíceré díky, paní Carmen i pane Petře, to je k nevíře. Já skutečně vám, hrozný. Hrozný.
3: Jano, posaďte se radši.
2: Děkuji vám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 70 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete téměř 3/4 století.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom také diamantový pár Jana a František Albrechtovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Seděla vám někdy na klíně?
4: Jo, seděla jednou, se pamatuju, v parku na lavečce.
3: Seděla jste svému muži někdy na klíně?
2: Ano. Ano. Ve škole to bylo.
3: Jaké knihy ráda čtete?
2: Všechny možné. Životopisné, cestopisné. Dokonce jsem se dala i do detektivek na stará kolena. No takže všechno, co mně přijde pod ruku.
3: Jaké knihy čte ráda vaše žena?
4: Všecko. Fakta, historický a nicméně taky poezii a samozřejmě hlavně historii.
3: Co má váš muž rád k snídani?
2: Ten jí všechno.
3: Preferuje nějakou chuť, třeba slanou, hořkou, sladkou?
2: Myslím, že ne. Myslím, že on rád jí.
3: Co máte rád k snídani?
4: Sladký, buď to štrůdl, nebo když něco zbylo napečenýho, tak takhle.
3: S čím jste jí pomáhal ve škole?
4: Ve škole byl takový tvrďas, že všecko udělala sama, byla na to hrdá, že si poradí sama.
3: Bylo nutné, aby vám občas s něčím pomohl ve škole?
2: Nevzpomínám si, že bychom jeden druhému museli nějak tak pomáhat.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
4: No, průběžně, protože

0: country?
1: Country a něco z klasiky, takový ty populární klasický věc, Mozart a takový, tak to.
0: A já moc nemusím dechovku.
2: Čeho se bojíte? Máte z něčeho strach?
0: Já vám se snad ničeho nebojím už.
2: Je něco, čeho se vaše žena bojí, z čeho má strach?
1: To nevím, právě naopak, ona vyhledává nebezpečí, to jí baví.
2: Františku, jak vypadala vaše první postel?
1: Takový gauč skládací.
0: To bylo na manželských postelích po rodičích.
1: Ale pak jsme se zmohli na takový lepší o něco. No.
2: Jaké probuzení máte nejraději?
0: To je hezká otázka. Musím se teda protáhnout, ano, a pozdravíme se. A řekneme si dobré jitro.
2: Jaké probuzení má vaše žena nejraději?
1: No, pomaličku se budí a podle toho, jakou máme náladu, tak trošku cítíme, tak sedneme si pěkně, já si sednu na kraj postele, co se nám zdálo, si povíme.
2: Pohladíte se navzájem, dáte si pusu ráno?
1: Dáme si pusu.
2: Raději večerní nebo ranní milování, když bylo?
1: Milování bylo, když byla chuť. Ale nejhorší je, že já jsem byl dost utáhanej takovej z těch svíčinností. No.
2: Raději večerní nebo ranní milování?
0: Ranní.
2: Líbá vaše žena s otevřenýma nebo zavřenýma očima?
1: Asi zavřenýma.
0: Zavřenýma.
2: A kde na těle je pro vás to nejhezčí pohlazení teď v tomhle věku?
0: V tomhle věku? Po vlasech. Po vlasech a po rukou v tomhle věku.
1: Po tváři, po hlavě, po zádech.
3: Jana a František Albrechtovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají. Čeho si jeden na druhém váží?
4: Prožívají romantické okamžiky a lásku ve svých 85 letech a drží se ještě za ruce.
0: Ano, ano. Můj muž mě například až teprv teď nahlas říká, jsem rád, že tě mám, že jsem si tě vybral, nechal, že seš se mnou. To je po 60 letech docela prýma.
1: Já si vždycky vzpomenu, myslím, že to byl tenhle ten pořad zrovna, ale to už je další dobu, tak tam se ten moderátor ptá, jako kdy jste naposledy dal ženě pusu. No a ten člověk nevěděl, asi nevzpomíná si vůbec. No tak to já můžu říct, že každý den, že ano, si dáme pusu. No a tak asi takhle, jak říká ten Krampol, asi takhle. Asi takhle.
2: Když sil ubývá, nemoce přicházejí, přátelé, rodina odchází, a jste rád, že jste se tohle věku dožil právě s Janou?
1: Určitě. Bez diskusí, bez debat.
0: Já určitě. A víte, každý den přináší něco trochu jiného. A třeba i jiný pořad v rádiu, v televizi. Nebo setkání s lidmi, jako jste vy. Vy jste hrozně milí. Takže je na co se těšit, takové ty drobné radosti. Bohužel nemůžeme už cestovat, nemůžeme spoustu věcí sportovat a tak dál, ale jsou tady tedy ty vzpomínky i čekání, že ten den prožijeme nějak bezvadně, zajímavě, že si můžeme, ráno si většinou povídáme u snídaně, probíráme, co se stalo a probíráme situaci a podobně. Takže myslím si, že se to vydržet, to je hezký slovo vydržet, jednak dá a jednak má možná.
2: Františku, čím vás v tom životě obohatila Jana? Co vám dala?
1: No, mnoho věcí, zamýšlet se, jak hodnotit,

0: ztratit věci, které lze konfrontovat to s tím, co já můžu říct, nebo co si můžu vzít. No a to stačí tím.
1: Dokázala byste nějak popsat, jak vy cítíte tu lásku k němu?
2: To vám se snad ani popsat nedá, protože to je takový pocit, že to je kus mě. Že jako kdybych měla ruce a nohy, pocit sounáležitosti, o kterém se nedá nějak ani moc mluvit, myslím.
1: Je něco, za co byste svému muži poděkovala?
2: Za velkou toleranci, kterou měl vždycky, celý život. Takže mě dopřával vlastně svobodného pohybu. Já jsem si mohla dělat svoje koníčky, to znamená to divadlo hlavně. Jako jsem dopřávala i já jemu, takže tolerance. A takovou i důvěru, kterou mě věnoval a dal. A já jsem se snažila i naopak.
1: Je něco, za co byste jí v tomto ohledu třeba teď po těch více jak 60 letech, co se znáte, poděkoval?
0: Samozřejmě, protože to je děvče pro všechno. To znamená, co si vymyslíte, tak to všecko bude platit, pokud je to pozitivní. Přemýšlím všecko, co jsme spolu prožili a bylo to zajímavé. Ty příjemné věci, ty stojí za to, tak se oživějí občas.
1: Co je pro vás tedy v tom vztahu s vaší paní důležité?
0: Vydržet. Nějakou dobu ještě. Chvíli vydržet. Ale ne moc, netlačit na pilu.
2: Já bych chtěla umřít zároveň s ním, teda to teda se vám přiznám bez mučení. Ale kdybych musela zůstat bez něj, tak bych si vzpomněla na ty časy, kdy teda chyběl doma, protože měl nějakou jinou práci a pořád bych si myslela, že má jinou práci. To já bych nemohla ho nějak jako oplakávat. To ne, to pláč k němu nepatří. Ne.
1: Milujete svoji ženu?
0: Určitě jo.
1: A jste rád, že svoji ženu máte vedle sebe?
0: Rozhodně.
1: Milujete ho?
2: Ano. Ano, to se vám přiznám, že ano. Jestli to slovo platí v tomhle smyslu, že je mojí součástí, tak ano.

0: Jana a František Albrechtovi už vědí, že lásce neuškodí nic, když máte toho pravého. Můžete s ním i mlčet a přitom si říct o všem, co jste v životě prožili a cítili. Milovat můžete stále, do poslední chvíle.
1: Jak prohlásil knižní hrdina hrabě Monte Cristo. Všechna lidská moudrost je shrnuta ve dvou slovech. Čekat a doufat.
0: Čas a naděje lásce prospívá. Proto nespěchejte, vnímejte každou chvíli, poslouchejte své blízké, buďte s těmi, které máte rádi a milujte.
1: To vám radí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody tisíce odběratelů. Čeká nás další tropický den, zítra bude znovu přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně připravují cisterny s pitnou vodou.
3: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit a nebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
4: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to člověk musí furt chodit pro vodu.
3: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 000 odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Během dopoledních hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 000 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
3: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Slezská Ostrava pokračuje v přípravách na dostavbu obvodní radnice. S vítězem architektonické soutěže podepsala smlouvu na přípravu podrobné projektové dokumentace. Nová budova má doplnit historickou radnici na nábřeží řeky Ostravice. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chtějí začít stavět do 2 let.
6: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází.
0: Sport.
2: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michael Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérově sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho pozval do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
7: Chodím teď už 3x týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně. Za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénuju vlastně tu suchou část.
2: Do zámoří Postava odcestuje na začátku září.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometru. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No a kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit Divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové. Ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného. Až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný. Ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy. Ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe zmysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, divčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý, já to nevydržím, je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrizmu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Alegrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízký. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní, neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasu absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal naschvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a Borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funkl nový, i náš zachráněnej holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. A veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franz Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Táž se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pajprtovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda. To jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází. Nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí. A zase si myslím, proti své vůli si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno, a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše. Bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapudím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterým asi nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: mají ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti

0: koukej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z kumedle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si, konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi, pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka, místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstavejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu

0: zástupců těchto klubů ovšem říct jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
1: Oni se možná za členy považují, ale
0: správně,
1: nejsou.
0: Ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
1: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
0: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem, tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
2: A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
0: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
1: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
0: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
1: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
0: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Járy Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xavera

0: Hofera, který milerát souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat Zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
1: Celou Zvonici?
0: Celou Zvonici.
1: Je dřevěná nebo zděná?
0: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky a říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem, což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
1: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
0: Přesně tak.
1: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
0: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
2: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a nashledanou příště.
0: Nashledanou.
1: Dobrou noc. Thank you.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je po 23. hodině a je tady s vámi opět Noční linka a s ní Jana Chládková. Věřím, že spolu prožijeme pohodové dvě hodiny. I dnes se můžete těšit na společné povídání, alespoň doufám. Vybrala jsem pro vás téma, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali. A zajímat mě bude, co zásadního ve vašem životě byste změnili. Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli. Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Telefonovat mi můžete jako vždy na telefonní linku 731 800 900 nebo mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu můžete také posílat samozřejmě příběh k dnešnímu tématu, ale také náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba v příští noční lince. Přeji příjemný a nerušený večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás ptám, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Minulost představuje soubor všech událostí, které už proběhly. Spolu s přítomností a budoucností tvoří osu lidského vnímání času. Zkoumáním minulosti se zabývají vědní obory jako historie či archeologie. A kdo se dovolal k dnešnímu tématu jako první na linku 731 800 900? Tou první, která se dovolala, je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já bych se vám chtěla svěřit s tím, už jsem to jednou říkala. Já bych chtěla změnit rok 1970, kdy jsem se poprvé vdala. Můžu vám říct, že vzala jsem si manžela o 7 roku staršího. On chtěl,
0: ano.
1: On chtěl se ženit. Já jsem se nemusela, nebyla jsem těhotná.
0: Ano, ano.
1: No a takže jsme se vzali a on se ke mně choval, jako kdybych já byla jeho děcko.
0: Uh-huh.
1: On říkal, že si mě vychová ke svému obrazu. Takže to už, ale když jsme spolu chodili jsme spolu teda od 15 roku.
0: Ano.
1: A já jsem normál, a on vždycky, když jsme šli na zábavu, nebo se na mě někdo podíval, tak hnedka na mě byl protivnej.
0: Uh-huh.
1: A já jsem takhle vždycky s plačem jsme šli dom. Nezábav, a tak když pro mě přišel někdo tancovat, tak jemu se to nelíbilo. No takže dobře, takže jsem s ním vydržela 11 roku. Měla jsem s ním dvě děti, který teda jsou ráda, že je mám. Teďka už je jim. Klukovi už bude 55, holce 52. A víte, co ale mě mrzí, že to děvče ví, že jsem strašně ublížená tím jeho, on ještě žije, uh-huh. Je má 85 na roku.
0: Uh-huh.
1: A ona mu dává přednost přede mnou, uh-huh. Že jestli ten tatínek jí chyběl, já jsem je nikdy nenaváděla proti němu.
0: Rozumím.
1: Ale oni s ním ani nechtěli jít. A teďka najednou tatínek, Vánoce, tatínek, já jsem sama. Protože ten kluk zase, ten je ženatý, má manželku, která jí nemřela maminka,
0: uh-huh.
1: Takže se musí starat o tatínka, ještě o tetu. Ta teta teďka zemřela,
0: ano.
1: Takže musí tam jezdit i v týdnu. Takže ten se o mě nemůže. A ta nejmladší, co jsem měla s druhým manželem, tak ta teda je na tom dobře, mám šikovného manžela, mají postavený, mám vnoučata. Ale tak jsem tam ze začátku chodila vždycky na ty štědry, ne na to, ale zase on má rodiče někde v Donajovicích, v Dolních, takže zase tam tíhnou.
0: Uh-huh.
1: Takže můžu vám říct, že a když jsem si teda po druhýho dala, tak ten zase rád měl ženy.
0: Jo, rozumím vám.
1: Ten, jo, rád měl ženy, tam kolik jsme šli, tak každou obtěžoval. A ještě když se napil, tak to bylo horší. No a potom to uznal, takže já jsem se s ním rozvedla. Já jsem odešla od něho, protože byt byl můj, tak jsem si koupila v Brně byt. A on, když jsem dávala ta dcera, tak jí mě říkal, já jsem byl tak hloupý, já jsem měl navařený, já jsem měl vyžehlený. Všechno sdělala pro mě a pro děcka. A teďka jsou takhle jsem se já dopadl.
0: Uh-huh.
1: Já jsem si tě nevážil, já prej jsem byl nevybouřené. A já říkám, a maminka moja na té svatbě mu říká, jo, teď byl nevybouřené, tak si teďka dělej, co chceš.
0: Tak, tak. Je to tak.
1: A teďka, potom jsem teda měla, a z něho jsem, toho jsem milovala. A z toho jsem měla nervy, jako jo, z toho druhého manžela. Nervy, a tak jsem si přivodila všelijaký nemocí, to mě říkali můj spolušák, který byl přednost kliniky neurologie, říkali, prosím tě, ty si pevně uděvé doma, pořádek, a potom teda se ti uleví, protože ta páteř to všechno vnímá.
0: Ano.
1: A tak jsem jezdila do lázní a on vždycky mě říkal, je do lázní aspoň ve pokoji. No a tam jsem se seznámila teda s jedním byl o 15 roků starší, ale my jsme byli kamarádi. My jsme se neskýtali jako, protože on byl otoupalý a byl pirát. A takže my jsme si jenom volali a on mě vždycky říkal, hele, jestli, no já bych tak rád s tím Karlem mluvil a všechno mu rozmluvil, jaká seš dobrá ženská a že ho si tě neváží, ale nemůžu, aby nás nepodezřívali spolu něco máme. No, takže nakonec jsme spolu byli třikrát v lázních, ale opravdu jako kamarádi. A on vždycky mě doma říkal, jo, jeď do lázní, aspoň bude pokoj. A já říkám, Karle, ale já chci mě doma společ, normálně doma to spokojený manželství a ne, abych jezdila do lázní. No, a takže dobře, takže jsem se to, takže on je teda už taky teďka 7 let mrtvej, on umřel.
0: Ano.
1: A já jsem si teda našla, měla jsem chatu a tam byly kamarádi, kteří hrávali na kytaru a to. A ty tam byl jeden a oni mě dali s ním dohromady. No byla jsem s ním 15 roku, ale nebydleli jsme spolu. Ale on už asi 15 roku je mrtvé. Tak co chcete, Janičko, říct? A ten mě vždycky říkal, prostě ty už si nikoho nehledej, protože vždycky takhle dopadneš.
0: Ale takže děkuju já, moc.
1: A já teďka, Janičko, ještě to vám řeknu, já když poslouchám teďka ty Zlatý lásky.
0: Ano, ano.
1: Mě to tak strašně mrzí, že jsem nedokázala mít takovej vztah, abych byla spokojená a šťastná. A vždycky se rozplaču.
0: Jsou to dojemné příběhy. Opravdu jsou krásné. Paní Ludmilo, já vám moc děkuji, já se omlouvám, ale už jsme na 7 minutách. Děkuji moc a přeju krásnou dobrou noc. O moc se omlouvám, ale opravdu to paní Ludmilo nejde, protože potom jako náš šéf nás opravdu za to jako kárá, protože musíme dát šanci všem stejnou. Já pustím další písničku, tou je Kola, Pop Music se točí dál, Karel Zich, a pak se budu těšit na další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás vyptávám, co zásadního ve vašem životě byste změnili v minulosti, na jakou životní etapu byste třeba nejraději zapomněli. A vyptávat se v tuto chvíli budu paní Elišky z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se jednou taky, možná už jsem to říkala, ale chtěla bych se znovu vyjádřit k tomu, který je roky, když nerada už nejdy zpátky. Já to byl rok 1939, to začínalo, končil 1945, a to byly nejhorší roky, nejenom pro mě. Mě bylo v tu dobu 12 roku a já jsem prožila strašné tragédie, protože jsem přišla o rodinu, o matku,
0: o sourozence.
1: A takže to byla pro mě tragický, že? Takže mě jako dětství končilo dětství. Tak v 12 letech jsem měla konec dětství, to byly jiné starosti. Musela jsem se postavit a dodnes slyším tu moji maminku, když odcházela z domu, tak Eli, prosím tě, hlídej tu malou, to mě tam měla 6 neděl. A kde ona šla do města, znám dětem mě a bratrovi koupit oblečení a už se nevrátila. To bylo bombardování Brna, a tím to skončilo, zůstala tam a i ti moji dva sourozenci, bratr byl o rok starší ode mě a ta sestra o 2 roky mladší ode mě. Takže toto bych chtěla zdůraznit a ne, aby se to opakovalo. Nebyla jsem já sama, bylo nás tenkrát mnoho tak postižených tragicky tou válkou hnusno.
0: Přesně.
1: Takže nerada na to vzpomínám, ale musím. Musím, protože když to vidím kolem dokola, jak se nenávidí, jak se zabíjí, tak já teda v tomto chci, aby se to už nikdy neopakovalo.
0: A paní Eliško, taky, aby se to připomínalo, protože mně někdy přijde, že rychle zapomínáme. Protože jak člověk najednou žije v něčem jiném, je to samozřejmě dobře, že žijeme jinak, ale nemělo by se zapomínat. Mělo by se to opravdu připomínat, co všechno může hrozit.
1: Já právě taky se když přijdou, já mám 11 pravnuků a někteří už jsou dneska dospělí, studovaní, když přijdou, já s nima chci jenom o tom mluvit. Oni neznají, to se nikde neučili.
0: Ano.
1: Ale já ještě tady jsou v těch 93 letech, abych jim připomněla ten život, který jsem si prožila já a lidi kolem nás. Takže já to ráda opakuju. Někdo řekne, že pořád mluvím o válce, ale já budu pořád o tom mluvit, protože já už jiná asi nebudu.
0: Paní Eliško, ale to je taky dobře, protože bohužel těch pamětníků, těch přímých pamětníků ubývá. A mně pak přijde, že skutečně najednou všichni dělají, že to vlastně neexistovalo. Když dokáže někdo říct, že neexistovaly koncentrační tábory, tak já prostě, můj rozum to vůbec nechápe, že jo? No, prostě
1: já
0: tak to je.
1: Já jsem tím to všichni prošla, vím, bo to má, možná tím, že to pořád opakuju, že jsou tím postižena, ale to mě jaksi nebere nějak povahu, protože určitě, protože já jsem to prožívala jako děcko, kdy měli si tamhle hrát a koupat a jít na zájezdy,
0: tak,
1: ale to jsme mi nemohli.
0: Tak.
1: Takže jsem prožívala to úplně jinak.
0: Taky jsem paní Eliško vždycky ráda poslouchala, když mi tatínek o tom vyprávěl, protože když končila válka, tak mu bylo 15, mamce 13, takže přece jenom už nějaký rozum měli a moc ráda jsem poslouchala takový ty autentický příběhy, přesně tak.
1: Taky si to prožili a já, víte, co to je, když člověk ztratí mámu a moje matka byla v nejlepších letech, tenkrát měla 37, za nás bylo 6 dětí, že? Takže já ráda na ní vzpomínám a je mi těžko, protože nikdy jsem se s tím nesmířil a to ani nikdy nebude.
0: To ani nejde.
1: A chci, aby taky ti moji pravnuci věděli,
0: tak,
1: za co bylo, jak i naši dětství bylo.
0: Moc děkuju, paní Eliško, za vaše vzpomínky.
1: Není, jsem ráda, že jsem se dovolila, Janičko, a přeju vám od ní zdravíčka.
0: I já vám, paní Eliško.
1: A posluchačům přeju skutečné míra, aby už to nezabíjelo.
0: Přesně.
1: A to bych přála všem.
0: Já taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuji.
0: Přidám k paní Elišce zprávu, kterou napsal pan Arnošt. Dobrý večer, pokud bych měl možnost změnit něco z minulosti, rád bych se do ní vrátil a ještě si několikrát promluvil se svým dědou. Byl v civilu nežádoucí, takže skončil u pomocných technických praporů v uranových dolech v Dolní Rožínce. Jestli můžeme být na někoho v naší rodině pyšní, tak právě na něj. Hezkou noc přeji, napsal pan Arnošt. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: osoby v minulosti změnila zásadního paní Boženka z Hradce, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, děkuju. A já bych, jsem chtěla mluvit o tom, o čem mluvila paní Eliška z Olomouce.
0: Ano.
1: Já jsem taky prožila druhou světovou válku, sice jako děcko, ale no tak, když končila, tak mě bylo 9.
0: Ano.
1: Ale do školy jsem začala chodit ve 42. roce, kdy už pak jsem jako poznala tu nesvobodu a to prostě omezování dávky, dodávky, že jo,
0: ano.
1: Přídělovej systém, zakázaný divadlo. U nás bylo ochotnické divadlo, do kterého byla zapojená celá vesnice, ale museli se vybírat jen takový témata, které jako odpovídali a tak prostě přestali hrát vůbec, že jo? Protože u nás se hrál takový historický Jan Zachrta Dán a prostě takový ty věci a já teda pocházím z vesnice takhle. A pak tu válku, tu prostě ve strachu, co jestli máte zatemnění, jestli prostě splníte dodávky a takový učení ty němčiny, sice to jako nebylo, no tak čím víc řečí člověk umí to, ale takový to donucení, jo, nebo prostě to omezení, to už bych nechtěla a nikomu nepřála, aby tohle se ještě dělo, protože byly ty děvčata, které byly 28. ročník a ty chlapci nasazovány do rajchu, do zbrojovek, tak ty šli radši k sedlákům jako sloužit, aby nemuseli jako odcházet, no některým se to povedlo, některý taky jako museli odejít, že jo. A před koncem války, to bylo tak v únoru, nebo to vzpomínám, že naše vesnice musela poslat 20 dělníků na zákopy do Brna.
0: Uh-huh.
1: Tak mezi tím odešel i můj taťka, mezi těma 20 byl můj táta. A jenže on tam dostal zápal plic a byl asi 14 dnů prostě, co byl na těch zákopech a pak byl asi 14 dnů v nemocnici a pak šel pěšky stopem z Brna. Někde jel kousek vlak, pak to bylo rozbombardovaný, že jo, ty kolejnice a tak. A tak teda mám vzpomínky na tu válku, který jako nikdy nezapomenu a o tom vyprávím i svým pravnoučatům. Máme pojďata dva kluky a ty vždycky babi vypravují nám, jak to bylo dříve. A já říkám, víte kluci, ani si to nepřejte, to toho strachu, co my jsme jako prožili, že jo, ty kontroly, prohlídky, můj strejda byl jako zahraniční voják v Anglii a druhý ho vyhodili z gymnázia v Výčině, že jako se zapojil nějak do těch letáků, takže jsme občas ty kontroly jako doma měli, že no. Tak to by bylo jinak.
0: Moc děkuju.
1: Ve svým osobním životě jsem byla docela spokojená. My jsme jeli tou střední cestou, sice jsme taky zažili krizi měnů, že jo, a takový ty, ale to už bylo něco jiného, než ta válka.
0: Přesně.
1: To jako opravdu nikomu nepřeju a už bych nikdy nechtěla, aby ty naše děti pravnou časa prožili to, co jako jsme prožili my, tu nesvobodu a to.
0: Děkuju, tak paní Boženko, zdravím.
1: To je všechno.
0: Hodně zdraví a dobrou noc.
1: Já mám taky, přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Já přidám k paní Božence právě tu vzpomínku mého tatínka a to jako holka vlastně už dospěla, tak mi to zůstalo do dneska v paměti, když mi táta vyprávěl. Oni bydleli ve Vchynicích, ve vesnici a šel kolem pochod smrti. A oni to samozřejmě, jak to tajili, že jo, všechno a tak dále, tak ty lidi netušili. A táta říkal, že vybíhali lidi a dávali, protože když se to dozvěděli, že tam půjdou, tak třeba hospodyně utíkali a vysypali tam uvařené brambory, nebo aby prostě ty lidi si mohli něco vzít. A taťka říkal, že zažil a že to bylo pro něj asi nejhorší, co prostě viděl. Ani se to nechci vříct, jak prostě ty zoufalí lidé skákali, že tam rostla řepka a tu řepku prostě hltali, jedli jí a samozřejmě jako Němci, že jo, jako je stříleli no za to. Takže já se to pamatuju opravdu, že jsem jenom tátu poslouchala, co všechno, jako jsou si schopní lidé dělat, co je člověk schopen udělat člověku. Taky jsem vám už vyprávila v Noční lince, že jsem dělala rozhovor s paní Evou Erbenovou o její knize, kterou napsala opravdu až v hodně pozdním věku, protože ona mi říkala, že vůbec o tom, že prožila koncentrační tábor, že viděla, jak maminka zemřela při pochodu smrti a jak ona sama přežila, tak že o tom nemohla vyprávět celý život, až úplně na sklonku života. Vlastně to nikdo vůbec v rodině nevěděl, co ona prožila a že měla hodně bezesných nocí. A já ty příběhy paní Boženko i paní Eliško taky moc ráda poslouchám a jsem moc ráda, budu opravdu vděčná za to, když už se to neopakovat nebude, i když vidíme, že za hranicemi to bohužel je a že lidstvo je nepoučitelné. Tak teď už dost moudér, přečtu zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer, tak já kdybych mohla něco změnit, měla bych děti určitě dřív. Mladší žena má více energie a tuto radu dám i svým dcerám v budoucnu. Hezký večer všem, napsala Věra. Jiří Korn nám bude zpívat písničku Dík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A na to samé se budu ptát i pana Olina, který nám volá z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a čekají, co řeknu.
0: Ano.
1: Já bych to řekl asi takhle. Každý z nás si myslím, že má v životě takové chvilky, že by sekl nejradši ze vším a vyměnil by všechno, co by mohl.
0: To je pravda.
1: Třeba úplně všechno. Ale já to zkrátím na dvě takové epizodky. Samozřejmě bude to v souvislosti se ztrátou blízkých. Bylo mi 28 až 32 let, kdy jsem přišel o rodiče. Maminka v 50 svých letech zemřela, tatínek o 3 roky později. To je jedna věc. Ale nejhorší je, to už jsem tady v této noční lince říkal.
0: Ano.
1: Když jsme před 4 lety vlastně můj syn zjistil, že onemocněl takovou tou...
0: No, já tady rozumím, myslím, tou hnusnou nemocí, řeknu to tak, že jo.
1: Ano. Takže trvalo to opravdu rok a půl, co s tím bojoval. Když to člověk viděl, byl to účasten dennodenně, viděl, jak se mění, jak se snaží, jak bojuje. V jednu chvíli to vypadalo velice dobře, že to skoro ustoupilo, pak se to vrátilo. Potom ten závěr úplně, když nám tady vlastně přišli pomáhat ze stromu života, to už jsem říkal taky tady, že lidi, kteří, nebo když máte příbuzného, který, jak se říká, tam špatně a je v tom posledním stádiu, nebojte se obrátit na tady profesionální pomůžou vám, pomůžou okolí, pomůžou i tomu člověku, který vlastně
0: odchází. Ano.
1: Takže to bych se přimlouval za tu partu těch lidí. Trvalo to rok a půl, prostě, když to potom skončilo, tak to bylo samozřejmě smutné, ale vzhledem k tomu, že jsme s tím žili, vlastně člověk byl na to připravený.
0: Je to moc smutné, pane Oline, ale jak říkáte, obrátit se na tyhle lidi, dělá to i moje kamarádka, velmi záslužná činnost. A říkala mi další moje kamarádka, které umíral takhle tatínek, že zavolala té mé přítelkyni, která dělá v takové organizaci, a říkala, Jani, to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat.
1: Ano, přesně tak. Nestydět se za to, nebát se prostě hledat tu pomoc někde jinde, protože člověk se snaží samozřejmě sám, co mu síly stačí, ale prostě dochází k těm situacím, kdy je najednou bezradný a tápe, je nešťastný z toho. Potom to se to přelívá i na ty ostatní a jako ne, už bych to nechtěl zažít tady toto.
0: Moc, pane Oline, děkuju, že jste to řekl do noční linky, děkuju vám.
1: Takže
0: dobrou noc, naslyšenou.
1: A zdravím přátelé, kteří mě zdraví taky, takže ještě jenom děkuji vám.
0: Děkuju taky, nashledanou. To byl pan Olin z Kopřivnice a já přidám zprávu, kterou napsal pan Aleš. Abych pravdu děl, z kamenů těch špatných a ještě horších rozhodnutí bych mohl dláždit Via Appiu. Některým se dnes už smějí, některá nejsou a nebyla podstatná. Žel byla i rozhodnutí fatální. Za to úplně nejhorší považuji výběr partnerky pro manželství. Jenže rozbor příčin a následků by přesáhl vymezených 2000 znaků. Ale abych nebyl za škarohlída, učinil jsem i jedno rozhodnutí, kterého a to, že jsem před 20 lety dal valé rodnému městu a rodině. Tím se dostávám k meritu věci. 35 let jsem prožil za socíku, 35 let v kapitalismu. A je-li nějaké období, které bych rád vymazal z hlavy, jednalo by se o léta 1990 až 2007. Tolik hladu, bídy a nouze, co jsem zažil. Nicméně, rád o sobě tvrdím, že jsem v nebi dobře zapsaný, takže jsem si pořídil nové bydlení, hypotéku umořil, dočkal se i důchodu a spod výživy jsem dospěl do mírné obezity. Selaví, napsal Aleš. Děkuji i za váš příspěvek, který rovněž přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Samozřejmě můžete napsat i přes e-mail, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně zavolat na číslo 731 809. Teď už Pavel Bobek, otec a syn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit něco ve vaší minulosti. Co zásadního by to bylo? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? A jak se na dané období třeba díváte s odstupem času? Dovolal se i pan Miloš z Rychnova nad Kněžnou. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že jsem se náhodou potkal s lidma, který dělají něco jako paměť národa.
0: Ano, ano.
1: Jo, z Osvětimi utekli dva židovští vězni a ty se dostali až na Slovensko, aby předali tu informaci, jak zabírají ty Židi a sbírají a na práci, že to není na práci, ale že to je na vyhlazování.
0: Rozumím.
1: Jo, takže to je organizace, která pořádá každý rok pochod plus něco k tomu, jo, jako dopravu. Jsou to starší lidé v podstatě z celé Evropy a na tohleto konto pořádají právě tu vzpomínkovou takovou historickou akci.
0: Právě, jo. Aby se, pane Miloši, nezapomnělo, jak jsme o tom hovořili.
1: Tak, tak, ta paměť národa je hodně důležitá.
0: Je to tak, je to tak.
1: To je všechno. Děkuju.
0: Moc děkuji, pane Miloši, taky za váš příspěvek. Dobrou noc. Tak, pan František nám napsal, dobrý večer. Já ve svém osobním životě bych asi neměnil nic, ale co bych měnil, by byl rok 1989. Tato změna vrhla náš stát do hluboko zadlužených států. Bylo nám to zapotřebí. Řeknu jenom jeden příklad. Spíš každý český občan odváděl daně. Dnes je to problém dokázat. Válku na Ukrajině bych nechal podporovat Ukrajinci, kteří u nás pracují. Kdyby se každému srazilo každý měsíc 2000 korun, tak by se vyřešil. Taky náš problém se zadlužoval. Další příspěvek napsal pan Michal. Není toho málo. Především bych se nechal každý rok preventivně vyšetřovat na magnetické rezonanci. Na prevenci neurodegenerativních onemocnění u predisponovaných jedinců se i přes jejich zákeřnost zapomíná. Tohle je nejdůležitější bod. Studoval bych jiný obor a místo pedagogiky bych se vrhl raději na medicínu. A nebo bych se vzdělával sám. Dal bych se třeba snažil více rozumět některým máminým postojům a názorům. Dnes bych si s ní rozuměl ještě více a v mnohem bych jí dal za pravdu. Více bych důvěřoval své intuici a nedával bych ve svém životě prostor lidem, kteří se mi od začátku zdají špatní. Necestoval bych do Asie, ale když už do Dálav, pak místo toho spíše do Jižní Ameriky. Konkrétně mě láká Jižní Brazílie s evropskou atmosférou, kde žijí potomci německých přistěhovalců. Tohle je bod, kde by se to ještě napravit dalo, napsal Michal. Teď už píseň, samozřejmě děkuji vám oběma za vaše příspěvky, zopakuji, ano, napsali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka a teď už nám bude zpívat Michal Hrůza Bílou velrybu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu v minulosti by nejraději zapomněla paní Magdalena z Hradce Králové? I na to se budu vyptávat. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všechny účastníky dnešní noční linky.
0: Děkujeme.
1: A já bych odvovrala období, já to řeknu ve stručnosti, období covidu.
0: Ano.

0: Ale dále, já už jsem to tady říkala, že jsem měla dědečka v koncentráku, dva jeho bráchové tam zůstali. A my dneska s odpuštěním, jak bych to řekla slušně, se klaníme Němcům,
1: rozumím,
0: kteří tady zotročili kus národa. A děkuju moc Františkovi za jeho názor, protože si myslím, že válka se má připomínat, ale má se připomínat tak, co je na tom pravda a co ne. Uh-huh. Když to jsou tady různý komentátoři a tak dále, kteří překručují dějiny. Uh-huh. A doposud žijící rodiny, které přišly ve válce nebo při pochodu smrti bo svý členy rodiny, tak si myslím, že na to nezapomněli a asi by se nemělo zapomínat a měli bychom to učit i naše děti, vnuky, pravnuky, jak to vlastně bylo.
1: Ano.
0: A co se týče Ukrajinců, tak si myslím, že některým chybí pokora, co pro ně děláme, a že si vymáhají privilegia, které ani nemáme my, a že by, já nedovedu pochopit, že můžou odejít z domova mladí a nechat tam svý rodiče.
1: Rozumím.
0: Tak.
1: Děkuju, paní Magdaleno, za váš názor. Děkuju.
0: Ano, je to můj názor. Já ho nikomu nevnucuju, ale myslím si, že jako kdo se na to dívá střízlivýma očima, takže mi dá za pravdu. Díky.
1: Taky děkuju. A zdravím do Hradce Králové. Dobrou noc, naslyšenou.
0: Díky.
1: Já přidám k paní Magdaleně zprávu, kterou napsal Lukáš Sklatov také přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdybych mohl změnit minulost, udělal bych jednu důležitou věc. Už dříve bych se začal naplno věnovat počítačům a oboru IT. Vždycky mě bavilo opravovat techniku, ale dlouho jsem si nevěřil. Dnes už pracuji z domova ve své malé dílně, kde opravuji počítače a pomáhám lidem s jejich technikou. Když se ohlédnu zpět, říkám si, že kdybych začal dřív, možná bych měl vlastní větší opravnu počítačů a více zkušeností. Na druhou stranu věřím, že všechno má svůj čas. Minulost už změnit nemůžu, ale můžu dělat to, co mě baví dnes a dál se zlepšovat. A to je pro mě nakonec to nejdůležitější, napsal Lukáš. Lukáši, myslím si to taky. Bohužel, jak to píšete, no, minulost změnit nemůžeme. Dnešní téma je, kdybychom ji mohli změnit, co bychom udělali. Ale jak říkáte, prostě bohužel s tím už nic nenaděláme. Teď už další píseň. Iveta Bartošová, Dej mi ruku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I 3 minuty před půlnocí se budu vyptávat na stejnou otázku, kterou vám kladu celou hodinu, kdy mě zajímá, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Josefa. Asi jsem špatně rozuměla. Z Šenova, pane Josefe, voláte. Dobrý večer.
1: Šenov vedle Svíta.
0: Aha, děkuju moc za upřesnění.
1: No, já bych, kdyby to vyšlo, ale nám tady nevládli od začátku komunisti a Rusáci. Jo? Nebylo by toho, co je dneska. Ty starý podnikatelé a starý řemeslník, to byla strašná škoda, že prostě to všechno ta, jak to mám říct.
0: Odválčas, že jo?
1: No, odválčas. Oni je zavírali, zebrali jim fabriky. Jo. A i malí živnostníky normálně vystěhovali z baráku, přijeli vám, vyházeli to před barák. Jo. A kde se říkám vtet. No a potom ty lidi už neměli chuť do toho, když bylo takhle. A ty starý mistři,
0: ano,
1: a ty vedoucí těch provozů, nebylo by tolik krádeží, tolik podvodů, co člověk slyší. Já vím, že lidi byli vždycky pravíti. Vždycky se někdo najde. Ale to lidí chlebilo. Tomu věřte. Tátu, no, táta měl živnost s maminkou, no to tam někde kvůli to myšle.
0: Ano.
1: No, vystěhovali nás, koupili jsme takovou starou hospodu, to byla barabista.
0: Uh-huh.
1: Museli jsme si ji opravit, no a potom jsme si dostali, že by to myšli ještě stát. Od malička jsem byl zvyklý doma makat všechno. A věřte tomu, že aj ty, prostě v těch rodinách, to bylo to, že ty děcka, ne, že by nás táta honil, dřel, to ne. A dal vám vždycky takový, třeba měli jsme slepice jeho
0: na vesnici. Na vesnici, ano.
1: Musel se o to starat.
0: Ano.
1: Jo, natarat jim trávu, aby měli co dělat. Nebylo to těžší, ale dělat. Byla to povinnost, jo. A dneska ty děcka to přijdou do bytovky, a co tam mají chudáci dělat? Sedějí u počítače, budíš, když se doopravdy učí nebo něco, budíš. A když se tam na ty programy, když tomu moc nerozumím, ten starší, tak tam nic příkladného není. Jo? A v televizi je to taky tak. Jo? Občas tam jsou dobrý pořady, a jsou tam pořady, že by se hned mohl. Prostě neukazuje to ten mladým, jak se má žít a jak to. A říkám, hlavně, že ty mistři a ty podnikatelé starý, kteří drželi prostě nějak tu, jak se říká, čest, tam za první republiky, alebo ještě po nich chvilku, tak mezi sebou nemuseli nic psát na papír.
0: Všechno slovo platilo, že jo? Ano.
1: A to platilo jak zákon. To neexistovalo, aby to. To by ho ty druhý upousali. Jo. Ty byli třeba tyhle řezníci, tam měli řeznické tři a tam byla taková porota právě z těch řezníků z těch, to opravdu už podnikatelů starší, a ty dávali vysvědčení tomu
0: učni.
1: Je se vyučil.
0: Přesně tak.
1: Tak musel být nejdřív tovary, a potom mohl být mistr.
0: Je to tak, pane Josefe. Souhlasím s vámi, můj tatínek taky vždycky o tom říkal, že řemeslo je opravdu zlaté dno, ale bohužel asi nemáme moc pokračovatelů, je to velká škoda. Já vám moc děkuji za váš příspěvek, pane Josefe. Zase byl z jiného soudku. Děkuji a dobrou noc.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám ještě zprávu, kterou napsala paní Blanka. Dobrý večer. Vymazala bych okupaci v 68. roce. V té době mi také zemřela maminka a bylo mi 15 let. Tak to bych nejraději vymazala. Vymazala bych zlé lidi a války ve světě. Bylo by krásně, kdyby byl všude na světě mír. Vždyť ten život je tak krátký, tak proč ho nežít jen hezky a v pohodě? Zdraví Blanka z Přeloučska. Děkuji samozřejmě paní Blanko i za váš příspěvek a teď už Karel Gott a Oči barvy holubí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do čtvrtku 6. srpna. Stále si budeme povídat o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A mě zajímá, co zásadního ve vašem životě byste změnili? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co si myslíte? Je dobře, že minulost změnit nemůžeme? A paní Iva mi napsala: Dobrý večer, paní Jano, nechtěla bych něco měnit, ale chtěla bych poděkovat paní Elišce a vůbec mi nevadí, když její příběhy slyším víckrát a vyprávím její osud svým dětem a vnoučatům. Nesmí se historie opakovat a musí ji mladší generace znát. Vám děkuji za citlivý přístup k volající. Hezký večer, napsala paní Iva. Paní Ivo, děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová, Bílá java 250.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A tu samou otázku položím i paní Anešce z Vysočiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já kdybych můžu teda k tomu tématu něco říct,
0: ano.
1: Tak bych ráda vymazala ze svého života 25 let soužití s tchýní pod jednou střechou v jednom domku, poněvadž nám udělala ze života peklo, sama dala na řeči nějakých zlých lidí, kteří mě pomluvili jako její nastávající
0: snachu.
1: A tím pádem se celý život s ní to soužití odehrávalo úplně hrozně. Seděla na mě, byla to prostě taky teda taková povaha panovačná,
0: ano.
1: Selská povaha. A já jsem byla z chudých poměrů, no, tak jsem jí asi nepřišla do noty. A takže celých 25 let, co jsme spolu museli s ní žít pod jednou střechou, protože jsme nedostali byt, museli jsme si přestavět domek a bydlet s ní. A takže vlastně to soužití nebylo pěkný, no, a nedokázala jsem si k ní najít lepší už vztah. A když teda končila svůj život, tak se snažila teda jako se srovnat se mnou, ale já už jsem to nedokázala.
0: Už to nešlo, prostě, že jo? Po těch 25 letech, kdy vás terorizovala, tak ono to jde dost těžko.
1: No.
0: To rozumím,
1: takže
0: paní Aneško.
1: Takže to bych ráda jako...
0: Vymazala.
1: Kdyby to nemuselo být, no.
0: Rozumím. Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky, paní Aneško.
1: Já vám moc krát děkuju, všechny zdravím a vás taky, paní redaktorko.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Anešce zprávu, kterou poslal pan Pavel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer, paní Jano. Já už jsem to tu zmiňoval víckrát. Zajímalo by mě, jak by se můj život vyvíjel, kdyby má mamka nežila s mým otčímem, který mě neměl rád a připravil mě o dům. A já se svým postižením se musel naučit sám protloukat životem. A taky bych už nevěřil losům, protože je to jen lež a vyhrají vždy jen ti, co to nepotřebují. A jak by řekla má kamarádka, je to cesta do pekel. Ale če bylo, to bylo. Já hledím do budoucna spíše. Tak pěkný večer, napsal pan Pavel. Děkuji, pane Pavle, samozřejmě i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Eva Farná. Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na jakou životní etapu z historie by nejraději zapomněla paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak já bych se nejraději zapomněla na špatný doktory. Mýmu nevlastnímu otci chtěli vzít nohu, nemuselo to být. Maminka podplatila primaře a ze Sokolova odvezli do Aše otce. A on ji teda nevohnul, ale měli ještě 30 let. Potom maminka měla klinickou smrt, měla život těžký, byla několikrát vdaná, ne z vlastní viny. A spletli jí prášky. Jedna směna končila, dali jí to, druhá nastupovala, dali jí to. Byla z toho klinická smrt, bylo to v nemocnici, takže jako ji zachránili. Za třetí sestra rodila druhý dítě, byla to zdravotní sestra, jako bývalá, pak která změnila profesi. A sestřička, která ji přijmula, ji řekla, hele, ty jsi od toho, tady si to vyplň, já si jdu nakoupit. Jo, a přišel doktor a moje sestra musela dostat urychlovačky, aby se jí kluk neudusil. No, tak prostě to jsou lidi, kteří tam nemají co dělat, těžko se jim to dokazuje.
0: Rozumím.
1: Mluvím o sobě. A co by jsem teda opravdu chtěla změnit? Zrušit amnestie, zavést trest smrti. A pokud se jedná o cizince, to už je jedno jaký. Já jsem teď na ubytovně, mám odpracováno jenom na železnici 50 let.
0: Ano.
1: Továrně rok a nepočítám vyučení.
0: Ano.
1: A ucpávají se mi cévy, tepny. Už jsem tu vlastně ani být neměla. Jo, a partner měl dva druhy rakoviny. A to, co s ním udělali, to se nedá ani povídat. Převezli ho bez našeho vědomí a svolení z Prahy, z Bulovky, do Hořovic, do Spádově nemocnice. Byl to rok 2005, je to dávno, do dneška jsem se z toho nespamatovala. Ten byt mám jako muzeum. A bydlím po ubytovnách, po privátech. A prostě lidi, kteří tam nemají co dělat na těch místech, snažila bych se nějak odstranit. Jo, jde to hrozně těžko. Jo. A nejvíc mě teda mrzí, že z naší republiky už je jenom takový malý voříšek. Jo, už jsme za chvíli vymizíme úplně. Chtěla bych vědět, kolik přispívá třeba Švýcarsko nebo Rakousko na Ukrajinu. Já jsem tady mezi nima. Naše museli z ubytovny pryč. Hodně lidí. Jo, a oni už se nesnesou některý ani mezi sebou. Nechtějí pouštět na záchod. Chtějí to mít jenom, jsou tady i celý rodiny, jenom pro tu svoji rodinu. Jo, a opravdu každý je chrání. Skoro každý je chrání. Hlavně ty bohatý. A bodyť by je nechránili, když oni jim chodili dělat i domů, uklízet barák nebo i na zahradu. Jo, to je opravdu tak, jak to říkám. Nejde proti tomu udělat nic, ale nic. To musí udělat i nahoře. Jo, ale vlastně ten, kdo dělá nejvíc, tak má nejmíň. A naopak.
0: Děkuji, paní Marie, i za váš příspěvek do noční linky. No. A přeju hodně zdraví.
1: Naslyšenou.
0: Hodně zdraví. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: K paní Marie předám zprávu, kterou poslala paní Jana Zjerková. Dobrý večer. Jani, to vím celkem přesně. Tedy myšleno, co by změnila paní Jana. Nestudovala bych školu, kterou jsem studovala a nezačala bych si se svými bývalými partnery a nebyla bych už taková puťka, která si nechala všechno líbit. Paní Jano, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek a teď už Tomáš Linka nám bude zpívat Paní má se má.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci a stále si povídáme na dnešní téma, kdy se vás ptám, co byste změnili nebo co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Roberta, který nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Chládkovo. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, protože tam jaj pořád mě přerušuje, takže to je malá hruza z toho jajinu, ale proto nevolám. To bych nikdy nechtěl zažít. A stalo se to a stejně to nezměním. Nejhorší den mého života byl 7.8.23. To mi umřela manželka, to je úplná zkáza.
0: Ano.
1: Od té doby koukám na dveře a vím, že nepřijde dom. Takže to bylo nejhorší, co mě potkalo. Klidně
0: to věřím.
1: Mě
0: ptete, pane Roberte, to věřím. To je věc, na kterou nejde zapomenout, že jo? Nebo nejde to jen tak přejít. Když ztratíte někoho, vlastně toho blízkého, nebo dalo by se říct nejbližšího člověka, tak s tím se člověk jen tak nevyrovná.
1: No tak je to čas. Našel jsem si teda kamarádku, jestli bude vážný vztah, nebude, to nevím. Jinak teda mám syna Marka, to je to nejcennější, co po ženě mám. Sice je autista, ale mám ho rád. Je to prima kluk.
0: To je dobře.
1: A chtěl jsem ještě říct jednu věc, že tam je nejhorší. Já jsem měl pocit, já nevím, jo, nezažil jsem to, ale já si myslím, že já jsem se cítil, když jsem se to dozvěděl, protože jsem s tím nepočítal, jo, že prostě žena se mě utopila, takže to bylo ze dne na den prostě.
0: To je šílené.
1: Já jsem měl pocit, že ani nedondu dom, když jsem šel dom, protože mě to máti řekl, takže jsem si objednal taxík, protože já jsem měl pocit, jak kdybych vlezl do ringu a dostal pořádný výlago, že zkušený doktor ze mě udělal puding, tak to je takové blbé pocit.
0: A paní byla plavat, že se tak hloupě ptám.
1: No a utopila se na Poděbrade v Olomouci, takže to byla malá hrůza.
0: Tak tenhle den byste vymazal ze svého života, jo, že jo? Kdyby to šlo změnit, zažít. Přesně tak.
1: To bych teda zažít nechtěl ani náhodou. No a pak ještě, když tam mluvili o té okupaci, tak to bych nechtěl, aby tady byl někdy 68. No to taky bylo, že jo? Ale
0: ano.
1: Já jsem to nezažil a pamatuju si, když jsem chodil do školy, tak rodiče mě říkali, já jsem se s nimi o tom bavil, co nám učitelka nám prostě říkala něco ve škole, protože oni to měli osnovat.
0: Ano.
1: A rodiče mě řekli doma něco jiného. Oni řekli, no přišli jsem cizí vojska a z bráchu to neříkajte, protože mám ještě bráchu. Protože my bychom šli do děcáku, to byli takový darebáci, jo, promiňte, že to tak říkám. A my bychom seděli v kriminále,
0: tak.
1: Jo, takže o tím jsem mluvit nesměl, já jsem věděl teda, jak to je.
0: Přesně.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala. Doufám, že se do příští linky dovolám, protože tam vždycky je jedna paní a já nevím, jestli je to i a já to vždycky k němu volá, ten neodpovídá, takže já se nikde nedovolám. Nedokážu si představit, že by byl teďka, jak je to sucho, nějaké rozsáhlé požár a furt mě přerušovali, tak to už bych jim mohl říct, ať vyjedou rovno všechny sbory ve městě, protože už by ten požár byl tak rozsáhlý. No a jinak chci poděkovat linkařům, paní Ludmila z Brna, paní Vlastice z Krnova, panu Olinovi. No a držte mě palce v žebikách, 2 měsíce jsem nic nevyhrál, vždycky dostanu co nejhorší otázku, nebo se nedovolám. A moc vám děkuji, že jste mě vzala, snad se do příští linky dovolám.
0: A já vám přeju hodně zdraví, pane Roberte, a hodně štěstí.
1: Jo.
0: A děkuju a dobrou noc.
1: A mě to vyšlo z toho kamarádku, já mám strašně rádo, na mě taky, to je moc prima holko.
0: No tak držím palce. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, moc vám děkuji, nashledanou.
0: Přidám zprávu, kterou napsala paní Inka z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Jano. Já bych změnila rok 2013, kdy mi 1. března zemřel jediný syn. Kdybych měla možnost ho zachránit. Nevím, jestli bych tu šanci měla. Zemřel na aneurysma aorty. Ale určitě bych dělala vše proto, aby se jeho stav zjistil včas a on mohl žít. Také moje maminka zemřela v Hořicích sama a my ji přes půl roku neviděli, protože byl covid a oni nás k ní nepustili. Přeji vám i všem hezký zbytek večera, napsala Inka. Paní Inko, děkuji za váš příspěvek, i když samozřejmě pro vás velmi citlivý a velmi smutný. Další písničku bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

0: Kdyby mohla změnit minulost, paní Anička z Miroslavy, co by udělala? To se budu ptát v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Krásný večer. No, přeju všem. No, kdybych mohla ten prsten Arabelin otočit,
0: ano,
1: a popřát si, co bych chtěla já, no tak to by bylo vymazat z mého života rok květen 94. To jsem byla u dvou lékařů, kteří mě doporučili, abych podstoupila operaci dělohy, jelikož jsem měla snížené pánevní dno a dělalo to neplechu s mým močovým vylučováním.
0: Ano.
1: Tak mi doporučili, abych si nechala odstranit dělohu. Dneska už je to nějaká jenom nějaká smyčka a už se to upraví, no ale tehdy mi doporučili těto dva pánové doktoři, že si mám nechat odstranit dělohu a byl to začátkem mého konce.
0: Uh-huh.
1: Tak ten rok bych vymazala a dneska bych na to nikdy nepřistoupila, protože když se ta operace odbyla a jakože z pohledu jiných lékařů se odbyla,
0: ano,
1: ta operace, tak nastaly další daleko větší
0: komplikace.
1: Problémy, daleko větší problémy. Já jsem nechodila vůbec na malou stranu.
0: Huh.
1: Musela jsem užívat vložky, protože se tam porušila,
0: aha,
1: ta píštěl.
0: Aha.
1: Z toho močového měchýře se tou operací porušila píštěl a musela jsem podstoupit další dvě operace, aby se to dalo spravit. A když vám řeknu, že mi tekla moč z břicha.
0: To je šílený.
1: Tak měla jsem hadičku s pytlíkem v břichu, mám tam díru dodnes. No a dostala jsem zápal, protože to bylo v srpnu, zápal plíc jsem dostala, takže to jsem vykašlala, no a oni mě to tak nechali, že se to během pár dnů zahojí, ale hojilo se to více jak měsíc, no a tak jsem dostávala injekce penicilinové injekce, abych nedostala otravu do břicha, no ale bohužel můj imunitní systém to nevydržel. No tak a napadl mi oči.
0: No paní Aničko, tak, teda to je šílený.
1: Musela jsem podstoupit 3 operace. To bylo, já jsem strávila rok v nemocnici. Já jsem šla 4. srpna 94 do nemocnice jako poměrně zdravý člověk.
0: Ano.
1: A vyšla jsem z nemocnice, to jsem nastoupovala do Znojma. A vyšla jsem teda z brněnské nemocnice z Bohunic z očního oddělení. V únoru dalšího roku, to jsem byla v nemocnici pořád a přišla jsem o levé oko. V důsledku, že se mi zhatil asi imunitní systém. A jsem brala, potlačovala jsem imunitní systém, no ale po deseti rokách ten imunitní systém měla jsem obě sítnice porušené, tak se to udržovalo. Po těch 10 roků se to udržovalo. Ta pravá sítnice, na pravém oku sítnice, bohužel se stalo, že se utrhla i ta. Takže od 56 roku, to znamená od roku 2005, jsem zcela nevidomá. Nemám sítnice, takže jsem žiju už 21 roku, je mi 77, bylo mi 56 roku, takže 21 roku žijí už v absolutní tmě.
0: Paní Aničko, to se ani nedivím, že byste ten den a ten rok vymazala a kdyby to šlo, tak byste to změnila.
1: A v životě mě nenapadlo, kam dospěju ke konci svému života. Vlastně to ani nebylo úkon ke konci.
0: Ano, to jste byla mladá holka.
1: Života.
0: Přesně tak, mladá holka, no, v dnešní době. Ne, to je šílený.
1: Víte, ale nejvíc, jako 2 roky jsem se z toho mátožila. Když jsem vyšla poprvé, to v tom 95. z té nemocnice, tak to už jsem za měsíc čekala důchod, což jsem já nemohla spolknout vůbec.
0: Ano.
1: Vůbec jsem v 46 letech zdravá ženská, 45 jde do nemocnice na nějakou operaci a v 46 je 80% neschopná práce.
0: Na šílené.
1: Já jsem 20 kilo zhubla, 20 kilo zhubla a byla jsem uznaná 80%, že nemohu pracovat. Dva roky mi to trvalo, no tak pak jsem si zlomila nohu, umřela mi matka.
0: To se to teda takže opravdu sypalo jedno za druhým, jak se říká.
1: Jo, sypalo se to jedno za druhým, no.
0: Paní Janičko, já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky a že jste se podělila.
1: Dneska žijí, ale nejvíc jako na mě doléhá to, že neznám ty svý děti a vnoučata. Já je znám, když byly malé, víte?
0: Ano,
1: ale
0: je ano.
1: Nejhorší je to, když člověk v určitém věku přijde o ten.
0: Tak, to věřím, to věřím. Přesně
1: nevidí,
0: tak.
1: Nevidí, to je opravdu
0: šílený.
1: Musí se věcma, kterým dává důraz a který by chtěl vidět, prostě ty nevidí. Svoje pravnoučata, vnoučata, svou rodinu, kdybych mohla dělat něco, co bych, a nemůžete dělat to, co chcete.
0: Rozumím.
1: A to jste ráda dělala a co by bylo dnešní době, kdy už teda člověk má nárok na ten důchod a mohl by si tím krátit ty chvíle.
0: Tak.
1: No, takže je to nevidět ten svět, tak ono si říká, že někdo mi říká, je lepší, když to nevidíš, ten bordel, co se tady děje, já to říkám takový.
0: Já vím.
1: Já beru to jako ve
0: legraci.
1: Ale legrace to není.
0: Není,
1: to
0: ne, rozhodně ne.
1: Snažím se, protože mé krédo je, každá trampota má svojí mes a já jsem se zařekla, že moje rodina nemůže poznat nebo nechci, aby poznala, že se v naší rodině něco změnilo, takže dál se snažím prát, vařit.
0: Vím to, paní Aničko,
1: všechno
0: vás.
1: Všechno to upéct,
0: tak.
1: Takže všechno uklidit, všechno
0: úžasný.
1: Je tady v pořádku.
0: Moc
1: každý,
0: krát děkuji.
1: Každý, kdo přijde, říká, kdo ti uklízí? No já sama mám s manželem, no. Se snažíme.
0: Děkuji, paní Aničko.
1: Ale není to jednoduchý život, není to jednoduchý.
0: Věřím.
1: A chce to hodně pokory k tomu životu a hodně zapření.
0: Určitě.
1: Takže
0: držím pěsti.
1: To je to nejhorší, když člověk nemůže vidět vycházet sluníčko, letět, vidět ptáčka a vidět ty svý puclíky, ty svý děti malý.
0: Tak.
1: Ty svý, babičko, jak to, že nevidíš. No, neumí to pochopit.
0: No děti, samozřejmě.
1: No.
0: Dobrou noc, paní Aničko, a moc krát vám děkuji za příspěvek do noční linky.
1: Já taky přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Přidám k paní Anice krátkou zprávu, kterou poslal pan Ladislav. Díky za slova o válečných zvěrstech. V poslední době mám spíš pocit, že Češi likvidovali Němce a vrcholní politici i ti, co obrátili kabát, to podporují. Díky, Ladislav, napsal pan Ladislav. Teď Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nějakou životní etapu, kdyby mohla změnit minulost, by nejraději zapomněla paní Staňka z Bohumína. To se dozvíme teď na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím. Dobrý večer. Paní Aničko, těch případů bylo moc, poněvadž jsem 18 let tatínka na vozíčku po cévní mozkové příhodě a ve věku jsem se od vlastní maminky nedostala.
0: Ano.
1: A ono to tak vesměs bývá, když se o někoho staráte a máte o někoho strach, takže v věku se nedočkáte, je to samozřejmost. Do toho jsem měla vlastně trojitou frakturu kotníku, taky to dopadlo špatně. První operace, druhá operace a páni doktoři Fifejcké nemocnice to skaňhali, ale nenaděláte nic, poněvadž vedá na vráně oko nevyklobe. Pak jsem si vzpomněla teďkom, jak někdo vzpomínal rok 68. Jsem byla ještě holka, jeli jsme z pohřbu mojí nejhodnější tetičky z Pelhřimova na Ostravsko. Odložili jsme to o jeden den, poněvadž byla panika nákupy, tak jsme ještě chtěli babičce taky něco nakoupit, která ještě žila v tom Pelhřimově. Přijedem do Ostravy, neboli tehdy až do Havířova. Na to víte, lidé se zhlukovali. Byli jsme vlastně v podstatě zmáni, nevěděli, co se
0: děje. Ano, děje, ano.
1: Jenom pomalované a pootáčené ukazatele, že tatínek, i když jsme jeli autem, celou dobu jel dobře. Jeli jsme tady na Jihlavu jako na Brno a to. A v Ostravě v Mariánských horách zabloudil. No ale k tomu jsem chtěla říct, že jak se tak zhlukoval, já hloupá holka jsem poslouchala ty zprávy, které ty ženské v tom chumlu si předávaly. A tehdy přijela paní Kožušníková jako od sestry ze západního Německa. A pamatuju si jenom jedno, kdy ona říkala, buďme rádi, že tady máme, nejmenovala koho, jo, na západní hranici je všechno připraveno na vtrhnutí do Československa. Jo, a já jsem zírala, jo, ale u nás doma se nikdy o tom, o tyhle věci nehovořilo. Jo, ale co mě zaráží, když už to mělo být tak špatný, tak zlý, že tady byli. Ty Ukrajinci, co tady dneska jsou, to je taky komedie. Když si vemte, že to právě byli jejich tátové, jejich dědové, kteří nás okupovali. A dneska my nebudeme mít na různé věci, ale na ně se doplácí. Tak mě řekněte, co to je za politiku? Jestli těm lidem došel zdravý rozum, jo, tak na jednu stranu jdeme proti Rusku, které nás ve válce osvobodilo, jo, na druhou stranu se kamarádíme s Němcema, kteří nás napadli, kteří nám ubližovali, lidi chodili, vlastně byli odsunuti do koncentračních táborů, přicházeli o život. A zase Rusi jsou špatní, ale Ukrajinci taky, bylo to původní Rusko. Jejich dědové, jejich tátové nás okupovali. Tak proč, co to je za politiku?
0: To je nějaká vysoká politika, paní Staňko, přesně tak, jak říkáte.
1: Kde je morální kredit? Není. Není, opravdu není, paní Janičko.
0: Děkuji, paní Staňko, i za váš příspěvek do noční linky a přeji pokud možno krásnou dobrou noc.
1: Děkuji, já vám taky a především pevné zdraví.
0: I vám. Přidám k paní Staňce zprávu, kterou napsala paní Petra. Dobrý večer, moje babička nám vždycky říkala, všechno zlé je pro něco dobré. A taky nám říkala, že člověk si musí projít i něčím těžkým, aby si pak vážil i maličkosti. Naprosto s tím souhlasím. Pokud bych cokoliv chtěla změnit, tak bych dnes nebyla taková, jaká jsem. Dnes a neměla bych se tak dobře, napsala Petra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

udělali, kdybyste mohli změnit minulost? A pan Mojmír ze Svitav napsal. Taky jsem měl rád jednu dívku. Ona chtěla bohužel být jen kamarádka. Po sametové revoluci se rozhodla podnikat a když upadla do dluhů, vyřešila to sebevraždou. Nevím, jak bych ji pomohl, ale vzpomínám ji v modlitbách. Nevím, jestli je to dost k tématu, jako k té věci. Tak pane Mojmíre, určitě. Prostě změnil byste ten den, kdy se to stalo. Paní Emilka z Olomouce napsala: Dobrý večer, paní Jani, hezký večer vám i posluchačům. Co bych chtěla vymazat? Rok 1966, kdy nám zemřela maminka a já 10letá jsem tohle břímě nesla celý život. A jinak bych vám chtěla poděkovat, že necháte všem otevřené slovo názoru. Moc si toho vážím, určitě nejen já. Hezký zbytek noci a další krásná témata. Děkuju, paní Emilko. Samozřejmě za váš příspěvek i za váš názor. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy krásně. Přeji dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to v úterý 18. srpna, kdy mě bude zajímat. Kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepovedlo? Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? No a dnes už se můžete těšit na kolegu Zdeňka Nováka z pardubické redakce, který pro vás volil téma Vy a internet. K čemu ho nejčastěji používáte? Hledáte na něm zprávy a informace? Máte ho spíše pro zábavu? Nebo internet k životu nepotřebujete? Dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? No a spoustu dalších otázek, které pro vás má Zdeněk přichystané. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce, kdo z vás někdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer. Žádný.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, na nejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: že polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi, oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířili. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji. Do bílého města na hranicích země Manži. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli. A zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo blížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále? A nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se jí škalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volů a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadzan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a vyjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadzan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublajchánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublajchánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný, průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery uní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu a já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
2: Je čas opustit kajutu, princezno.
3: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
2: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
3: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
2: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
3: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
2: Prosím o vzácnější dar.
3: Ten prsten je ti málo?
2: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
3: Myslíš, že jsem tě zradila?
2: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
3: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
2: Díky, princezno.
3: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
2: S Bohem, Kukačin.
3: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: s Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
1: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
6: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
6: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
7: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
6: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
1: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
7: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
6: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
7: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
6: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knih tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
1: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
6: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
1: Na papír se toho vejde.
7: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se? Do říše Kublaje Chána.
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla